主意。

promění barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Tyto prázdniny cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tuláku. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí greenhorni.

A u rezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Rybolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom Mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák, Tomáško a obyčejný vlak.
1: Od rána tu čekám na svůj vagón,

na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempody vlak.

0: vlakům patří i nádraží, přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží.
1: Je

se sem vracíš, když nevíš, kudy dál.

když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleš,
3: určitě, hezké odpoledne. Určitě, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
2: Všechno bude.
3: Ano.
2: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na něj, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, kterýho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravení na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám ale někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám...

0: tam oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba.
1: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím, škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a jsem hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase,
0: to
1: Darku.
0: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
1: No, o, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic. Tak, to, takže tam se děli takový věci, no, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
0: aha,
1: jako, a ona si na mě sedla, ze strany, jako na fotel. A to bylo by mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se pohupovala. A já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možnej, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
0: Ano, co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. Já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
0: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych se mu nějak ublížil, ten informátor.
0: Jo.
1: No, no.
0: Tak všechno zachránilo.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolí psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel, a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no.
4: Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnu to. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Oba dva jsme to vybrali
4: fakt,
3: stejně,
4: jo?
3: No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že vymyslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chodbej, máš hůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě budou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teďka.
4: Tak jo,
3: že,
4: tak hezkou dovolenou teda,
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to
4: předu.
3: Jedeme na Rodos tedy v půlce září, no.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme, s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půlnoci, kdyby se mě zbudil, tak já když byšem, teda ne, aby se mě chodili budit o půlnoci, klidu, ale nechte toho čověče. O půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrskali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vo ausgerechne. Vo půl noci, jo. Jak když prská. Vopno, ještě dnes, ale vo, když by ještě dneska. Když by se zmrskal. Ale hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, o to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. A matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, pořád se tam přihazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale, no protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se snad někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některý rukou, tak ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy ne. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak by to herecké, no, zpívání, no, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, támhletu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové jenom, to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano, a to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, jo, jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí typově, jako, že jo.
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, aby hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo
2: zrovna Bartoň. Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější. Než já.
1: Říká Aleš Ulm, vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humor. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A
2: děkujem.
3: Přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, už to můžu říct. Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, víte, jak se to má. Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Ty spíš, ty kluku pitama. Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní. Nebo kam to chodíte, vy sviňáci? A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebravá. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že ono. Tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se skamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže. No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do vohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, ta dávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u tý mámy jsem vždycky končil, nechci si říct ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky. To už máte rád tak s odstupem trošku, že jo? Nebo mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo? Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že jsi machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. Já je, my jsme živnostníci, no, šetadenku. Jsem s tím měl potíže, když jsem nepotíže, ale vždycky, když je legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle parchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečko, jako my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali? Restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou,
5: ano,
2: kde u něj to venkovní sprchu.
5: Ano, takový, jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a on furt nechtěl, a jakože ne, a tohle to, na to. No a že už je starý na to. A jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale... No a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že? No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si těch taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka, ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla? Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu Praháčko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Hezký den přeji oběma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku z dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. A nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad když se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad bychom že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsobem. A poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejv do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhlubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Meteorologové varují před víkendovými vysokými teplotami. Paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevnila. V Liberci pomáhají zadržet vodu v krajině Nové Tůně. Dnes bude slunečno s teplotami až 32 stupně. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Před víkendovým zvýšením rizika požáru a vysokými teplotami varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území Česka. Zvýšené riziko požáru nastává kvůli déle trvajícímu suchu. Podle meteoroložky Poliny Maťuniny z Českého hydrometeorologického ústavu by lidé v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě a používat přenosné vařiče.
2: Možný vznik a šíření závažného požáru s následnými škodami očekáváme na celém severu Čech. Je i riziko zranění osob. Navíc vysoké teploty budou znamenat silnou zátěž pro lidský organismus.
0: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 1,70 haléřů na 1,40 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 koruny a 6 haléřů, v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou v Praze. V libereckých lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a také ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jezerky. Dalším opatření pro zadržení vody v přírodě shrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
3: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60, těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama, hráz je na třech linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili.
0: Spolek Milujeme jezerky získal na úpravy krajskou dotaci 571 tisíc korun. Liberec zaplatil zbývajících 60 tisíc. Vláda od pondělí obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Včera to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Česku už jednou fungovala v roce 2018, kdy bylo podobné sucho jako letos. Vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Měly by směřovat do financování nových přehrad nebo třeba na efektivní zadržování vody v krajině. Opozice vládu kritizuje, že sucho řeší s velkým zpožděním. Třeba podle ODS už měl premiér svolat krizový štáb.
1: Sport.
0: Jablonečtí fotbalisté si zahrají play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola vyhráli v lotyšské Rize nad domácím RFS 2-1 a v celkovém součtu 4-1. V posledním předkole konferenční ligy Jablonec čekají skočtí Glasgow Rangers.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou 28 až 31 stupňů, na Českolipsku to bude až 32 stupňů, na horách 24 až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli rekonstrukci mostu uzavřená ulice Vojanova, a to mezi křižovatkami s ulicemi Švermova a Vysoká. Uzavírka platí do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Není hezčího začátku než připomenutí pátečního data. Skutečně závěr pracovního týdne, dnes tedy s datem 14. srpna a 4 minuty po 5. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín. Čeká nás cesta do Liberce, konkrétně za libereckými záchranáři. Ať už jde o málo místa, špatný výjezd pro sanety nebo nemožnost rozvoje. To jsou hlavní výhrady zdravotnické záchranné služby k výjezdové stanici v Liberci v Husově ulici. Ostatně historická vila, ve které záchranáři sídlí už několik let, jejich potřebám zkrátka nevyhovuje a nová ta je v nedohlednu. Z jakého důvodu? Na to jsme se ptali a podrobnosti nabídneme už za okamžik dnešní první reportáži. Tak popřejeme hlavně dobrý poslech, samozřejmě úspěšně zvládnuté ráno a k tomu příjemné přiblížení k nadcházejícímu víkendu.

0: z úvodu našeho pátečního ranního vysílání jsme měli možnost nabídnout Vítězslava Vávru a s ním píseň Citronová holka 12 minut po 5. hodině. Zdravíme vás u poslechu, zdravíme vás také do pátečního rana s datem 14. srpna. Už za měsíc se zdravotnická záchranná služba v Turnově přestěhuje do nových prostor. Místo základny v záplavové zóně u jezery získá moderní budovu v lokalitě Vesecko. Další nové stanice už se staví i ve Frýdlantě a výhledově s nimi kraj počítá i v Semilech a Novém Boru. Nejhorší situace je ale se zázemím v Liberci. I když už je vybraný pozemek, kde má nová základna stát, pořád kolem ní panují dohady, jak by měla vypadat a co všechno by v ní mělo nebo nemělo být.
1: Nejvíce nás trápí výjezdová základna v Liberci. To je naše největší základna, počtu posádek i potřeby zázemí.

0: zemí.
1: Přibližuje ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář. Dnes záchranka sídlí v Liberci v nevyhovujících prostorách historické vily v Husově ulici, kde je málo místa i špatné podmínky pro výjezd sanitek. Nová základna by se tak měla stavět v lokalitě Úlomu pod sídlištěm Králů v Háji, říká náměstek hejtmana Vladimír Richter z ODS.
2: Máme slíbený pozemek od města, zatím nám ho ještě nepřevedli. Už jsme požádali, aby nám ho převedli, protože chceme projektovat a když chcete projektovat, je důležité mít k tomu nějaký vztah.
1: Původní plány počítali s tím, že u Lomu vznikne zázemí pro 5 výjezdových posádek, školicí středisko, přesune se tam ředitelství i centrální dispečink a také vlastní servisní středisko, které má na starosti opravy sanitek, líčí Luděk Kramář.
3: Provádíme veškeré menší i středně velké opravy a ekonomická návratnost toho střediska je obrovská.
1: Přesunem servisního střediska do vlastních prostor by záchranko ušetřila další peníze, protože teď má servis v pronájmu. Jenže celý projekt by tak vyšel na několik stovek milionů korun a s tím vedení kraje nesouhlasí, podotýká náměstek Richter.
2: Bavíme se v tuhle chvíli o rozsahu té stavby, co tam má být vybavené a podobně, protože jde v první řadě o peníze a je potřeba to co nejvíce zprůchodnit tím, že bude to stát co nejméně.
1: Hektarový pozemek u Lomu má navíc podle Richtera i další úskalí.
4: Pozemek je zatížen vadami typu přeložek parovodu, navážky, bylo tam významné místo, které se týkalo romských vězňů za války a musíme popřemýšlet, jestli se to tam vyplatí. Případně, jestli to nerozdělíme a dispečink bychom nedali jinam a tady by byla jenom výjezdová základna.
1: Jednou z variant je proto přesun dispečinku, včetně ředitelství záchranné služby do budovy skloexportu, kterou má stát převést právě na Liberecký kraj. Podle hejtmana Martina Půty za starostou pro Liberecký kraj je to jedna z cest, jak prázdný skloexport využít.
5: Vzhledem k tomu, že získáme skloexport, tak administrativní činnosti by mohly být budovy skloexportu. Zatím se o tom povídáme se zdravotnickou záchrannou službou. Nejsme na to v tomhle volebním období jako rozpočtové připravení.
1: Dohoda o výsledné podobě výjezdové základny u Lomu by ale podle Půty měla padnout do konce letošního roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pokud vyhlížíte další letní a v ideálním případě také teplý den, pravděpodobně uděláme radost. 5 hodin 18 minut a právě dnes očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 28 až 31 stupněm Celsia. Na Českolipsku dnes až k 32 stupňům Celsia. Na horách 24 až 27 stupňů. K tomu slabý proměnlivý přes den jihovýchodní vítr a biometeorologická předpověď dnes na dvojce, tedy na středním stupni zátěže. Dobré ráno pokračuje, pokud se postupně probouzíte, připomínáme i dnešní datum, tedy 14. srpna, a k tomu hlavně to nejdůležitější závěr pracovního týdne. Je tady pátek.
0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Myslím si, píseň, kterou jste poznali velmi bezpečně, Žárlím, jak zpívala Marcela Holanová během našeho pátečního vysílání s datem 14. srpna a také v 5 hodin a téměř 24 minut. Je to ale také čas, během kterého se společně budeme moci vydat k odpolednímu programu našeho vysílání, konkrétně tedy k dnešní 13. hodině. To totiž opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které teď oba zdravím a ptám se na to nejdůležitější, jaké téma se bude dnes probírat.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: Budeme mluvit o množství léků.
1: Máte někdy pocit, že už těch všemožných pilulek, kapek a injekcí máte nějak moc?
2: Kritická hranice je často udávána na 5 a více léků současně. Máte jich víc? Říkáte si, vědí ti všichni doktoři, co já to všechno beru?
1: Víte, že velké množství léků může způsobit kromě jiného únavu, závratě, trávící obtíže nebo i změnu nálad?
2: U starších lidí dokonce zmatenost, poruchy paměti, úzkosti nebo dokonce pády.
1: Kolik berete léků vy a nemáte s tím potíže? Dejte nám o tom vědět, svěřte se svými obavami a problémy s léky.
2: Své dotazy nám můžete už teď poslat přes formulář na stránce pořadu www.veseleazdravie.cz a taky na náš Facebook.
1: Nebo nám zavolejte svůj dotaz telefonicky a nechte vzkaz paní doktorce na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Vaším problémům s braním léků se budeme věnovat už dnes v živém pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině v našem vysílání.
1: Reprízu uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: přiblížily se nám další zprávy, které pro nás bude mít připravené Miroslav Holubec a společně s ním se vydáme i do Rumburku. Jakými změnami si projde tamní nemocnice? To se za okamžik dozvíte.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Výstraha před požáry kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Hygienici na základě rozborů provedených v pondělí zrušili zákaz koupání v Hamru na jezeře. Ten platil od minulého týdne. V Hamru ale stále zůstává voda nevhodná ke koupání, jsou v ní synice. V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová Melicharová Martinezová 2-0 na sety. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 31, na Českolipsku až 32 stupňů, na horách 24 až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížď kavere ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce během pátečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. 17:30 my přejeme příjemný poslech a už za okamžik budeme moci nastínit potenciální program právě na nadcházející víkend. Hudební festival, letní slavnost i jízdu veteránů totiž zažijete právě ode dneška až do neděle ve Smržovce. Zahrají zkušení Petr Bende a Laura a její tygři. Ale Eurion letos poprvé otvírá profesionální pódium i amatérským umělcům, a to všech věkových kategorií, a bude se i lézt, jezdit na koních či střílet. Zkrátka je toho dost a já jsem měl včera možnost se na tyto otázky ptát přímo na místě našeho regionálního stopaře. My tedy podrobnosti o celé akci nabídneme za okamžik.

0: Karel Gott a s ním Připomenutí léta, to jednoduše ve stejnojmenné písni Léto jak má být, 5:38 během pátečního ranního vysílání se společně můžeme vydat také k odpolednímu, potažmo večernímu, nebo chcete-li víkendovému programu. Lesopark a areál u Parkhotelu ve Smržovce se totiž od pátku do neděle stanou dějištěm tradičních městských slavností. Eurion 2026 bude již 35. ročníkem slavností, na kterých si to svoje najde snad každý. Na podrobnosti jsem se měl včera ráno možnost zeptat našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního.
1: Já jsem nejdřív nahlédl do areálu lesoparku a tam už se to chystá, tam už se to připravuje, takže je to jasný, tento víkend ve Smržovce bude ve znamení Eurionu. No a do programu jsem se vydal nahlédnout do zámečku, kde sídlí kulturní středisko a s paní vedoucí Magdou Reiterovou se nejdříve podíváme na to, co nás čeká zítra, tedy v pátek.
2: V pátek startuje naše letní slavnost Eurion hudebním festivalem, jehož dramaturgem je pan Rudolf Musil a největším tahákem bude zřejmě vystoupení kapely Laura a její tygři.
1: To určitě, to si myslím, že známe téměř všichni. No a budeme mít rozhodně z čeho vybírat i v sobotu, kdy ten program je vlastně celodenní a je tam i jedno velké eso.
2: Sobotní program je koncipován pro všechny věkové kategorie. Zmínila bych například vystoupení Lucie Černíkové pro děti, kterou známe z pořadu Kouzelná školka. Jistě to budou také melodie z ikonického muzikálu Drákula v podání Love Band. Já osobně se moc těším na vystoupení KJ Sax, energické saxofonistky a Petra Bendet. A vše pak zakončí taneční veselice pod širým nebem s kapelou Kontakt.
1: A na pódium budou mít tentokrát přístup nejenom profíci, ale i amatéři.
2: Ano, je to tak. Dáme během programu prostor i místním talentovaným umělcům.
1: Ještě se podívejme do nedělního programu.
2: Neděle je pak ve znamení smržovské jízdy veteránů a o hudební doprovod se postará kapela Kompres.
1: No a pak je tady spousta věcí, které vlastně spojují všechny tři dny dohromady. Různé akce, soutěže.
2: Je to například sportovní program, kde nebude chybět lanolezení, horostěná, střelecká soutěž, ale máme i tradiční pouť, samozřejmě malování na obličej, jízdu na koních.
1: A taky spousta dobrot.
2: Ano, budou to samozřejmě stánky s občerstvením a maličkostmi pro radost.
1: Takže pokud ještě nemáte program na tento víkend nebo tam máte nějakou skulinku, tak neváhejte a přijeďte do Smržovky. Eurion začíná v pátek a potrvá až do neděle.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Krásné letní počasí nám pokračuje také v závěru pracovního týdne. Můžeme nastínit teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na horách dnes 24 až 27 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno, k tomu slabý proměnlivý přes den jihovýchodní vítr a biometeorologická předpověď dnes na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: archivu našich zábavných pořadů jsme tentokrát našli vzpomínku herce Jiřího Cízlera, který kdysi býval i koncertním mistrem v divadelním orchestru. S úctou vzpomínal mimo jiné na dirigenta Miroslava Brože.
1: Jednou přišel do orchestru a říkal, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu, a založil orchestr, který měl 650 lidí. Udělal koncert v Krumlově a pozvali našeho ministra kultury, protože to byl hudební vědec Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové, jo. On přijel skutečně a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo, tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme tam přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říká, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí, nebo něco je, a divný zvuk takovej, a co je, já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt, a říkal, to je divný, a přišel Pergint, a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim, a fagoty, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam. Takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě, a zaspíval, kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde. A ten Mirek to dorazil, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Malé vodní elektrárny musely kvůli suchu omezit provoz. Záchranáři musí upravit projekt nové výjezdové základny v Liberci. Liberci za týden připomene srpnové události z roku 1968. Dnes bude slunečno, s teplotami až 32 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČEZ. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice více než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřinou. Liberecký kraj upravuje plány na novou výjezdovou základnu pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Sídlí v nevyhovujících prostorách v Husově ulici. Nové zázemí má získat v lokalitě Ulomu pod sídlištěm Králův háj. Záchranáři tam chtěli základnu pro 5 výjezdových skupin, školící a opravárenské středisko, dispečing a ředitelství. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtera z ODS by ale taková základna vyšla na několik stovek milionů korun.
2: Bavíme se v tuhle chvíli o rozsahu té stavby, co dalšího tam má být vybavené a podobně, protože pochopitelně jako každé středisko jde v první řadě o peníze a je potřeba to co nejvíce zprůchodnit tím, že bude to stát co nejméně.
0: Lidé v Liberci si budou moci za týden připomenout výročí vpádu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Na náměstí doktora Edvarda Beneše u pomníku obětem okupace bude od 9 hodin vzpomínkové setkání. Připomene mimo jiné 9 obětí a zhruba 50 zraněných ze srpnových dní v Liberci. Na odpoledne připravila program Paměť národa Severní Čechy, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Při stejné příležitosti uvede Paměť národa Severní Čechy téhož dne od 17.30 v Severočeském muzeu v Liberci dokumentární snímek o těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem.
0: Lotyšská stíhačka sestřelila ve vzdušném prostoru Lotyšska dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem, informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Lotyšsko i Finsko jsou členy Evropské unie i Severoatlantické aliance.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou 28 až 31 stupňů, na Českolipsku to bude až 32 stupňů Celsia, na horách 24 až 27 stupňů. Vár bude slabý proměnlivý, přes den jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré, večer horší a biopředpověď uvádí stupeň číslo 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už tady 4 minuty po 6. hodině. Páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje a i touto hodinou vás od mikrofonu bude provázet Martin Kolín. Za okamžik se vydáme také do, řekněme, míst relativně zajímavých, protože provozovatelům nelegálních domovů pro seniory by mohla hrozit nejenom pokuta, ale v krajním případě také vězení. Usilovat o to chce ostatně i Ministerstvo práce a sociálních věcí. My jsme některá zařízení bez registrace navštívili a teď pozor, i se skrytým mikrofonem. Jak to tedy v těchto zařízeních vypadá a funguje, to nabídneme už za okamžik v další reportáži našeho pátečního vysílání.

0: přeneseném slova smyslu s Michalem Tučným motivační píseň, tak už nefňukej. Myslím, že k tomu není důvod, přeci jen máme pátek, víkend, ten se nám blíží v kalendáři 14. srpna a do dobrého rána vás zdraví Český rozhlas Liberec. My jsme před okamžikem nastínili relativně zajímavé téma, neboť provozovatelé domů pro seniory bezplatné registrace nejspíš budou riskovat v budoucnu vězení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby šlo o trestný čin. Zatím je taková činnost jen přestupek. Asociace poskytovatelů sociálních služeb zase řeší možnosti, jak zmírnit pravidla registrace. Do dvou nelegálních zařízení na Hodonínsku se pod falešnou identitou vydala také reportérka Alena Hesová. Tvrdila, že hledá místo pro svou babičku.
1: Pokud byste měli zájem, klidně mi do SMSky napište jméno, příjmení, kolik má let babička a nějaký takový ten fyzický, psychický stav.
2: Takhle vypadá podání žádosti do domova v Ratíškovicích. Přestože mají plno, jedna ze zaměstnankyň mě nakonec provede.
3: Jednička, čtyřlůžkový pokoj, jestli se chcete podívat.
2: Zajímá mě, jak je to s měsíčními poplatky.
3: 18 000 nájem. A pak nakrájíme příspěvek na péči, jakože to, a to má každý kůže různě.
4: Zdravotní sestřička nás sem dojíždí, takže kochy stále, jak je všechno, když je co bude třeba injekce pichnu, nebo...
5: Nějaký doktor třeba na ně jezdí, anebo každý má svého obvodního doktora?
4: Každý má svého obvodního.
2: V registrovaných zařízeních obvykle bývají zdravotní sestry zaměstnané a jeden nasmluvaný lékař ke klientům pravidelně dojíždí. Pokud jde o prostředí, je tu čisto, jídlo vaří sám pan šéf. A tak se přesouvám do dalšího takového nelegálního domova, do Rohatce. Dovnitř mě ale vůbec nepustí.
6: Dobrý den. Promiňte, já se chci jenom zeptat, já jsem vás našla na webu, jestli máte nějaký volný místa.
7: To my máme plné, myslím, že jako na webu je volné, ale to jsou úplně ležáci.
8: No, to ne, to ne.
2: Ležák znamená příspěvky až 27 000 korun měsíčně. Další nelegální domov je v Mutěnicích. Z kontrol kanceláře ombudsmanky vyplynulo, že tam personál dával klientům léky na uklidnění bez předpisu. Provozovatel Pavel Nynička chyby odmítá a tvrdí, že zařízení v rodinných domech registraci vůbec nepotřebují.
9: Substituje se tak nedostatek míst pro seniory. Takže oni by měli být rádi, že vůbec někdo rodinný dům nabídne pro ubytování a pro službu, než aby ti seniori zůstali v zanedbaném stavu doma.
2: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký nevylučuje zmírnění pravidel pro registraci.
10: To, co by šlo změnit a o čem jednáme, je, že by třeba menší služby neměly mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů, protože to je prostě rodinný dům, kde bydlí třeba 4, 5, 6, 7, 10 seniorů.
2: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková připomíná dřívější legislativní změny, které byly namířené proti nelegálním domovům.
11: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
2: Provozovatelé domovů bez registrace můžou dostat pokutu maximálně 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Liberec, rád.

0: počasí.
1: Léto nám pokračuje také v pátek, 14. srpna, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na horách 24 až 27 stupňů, k tomu slabý proměnlivý přes den jihovýchodní vítr a biometeorologická předpověď dnes na dvojce na středním stupni zatížení.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
3: Nádherný výhled.
2: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
4: Jacinta Johnsonová.
2: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
4: Přátelé mi říkají Jinx.
3: Mně všichni říkají James Bond.
2: Jediného Oscara má za Ples příšer.
4: Rozená v pátek 13.
3: Takže nosíte smůlu.
2: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový

0: Kolik projektů dokončil Jablonec nad Nisou z posledního ročníku participativního rozpočtu? To se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Hejnice opravují 3 mostky po předloňských povodních. Rozvodněná směrá v roce 2024 poničila pilíře mostů. Náklady na tuto etapu oprav vyjdou na zhruba 1 000 000 korun a většinou zaplatí stát. Práce by měly skončit za měsíc. Jablonec nad Nisou už dokončil víc než polovinu projektů z posledního ročníku participativního rozpočtu. Uspělo v něm celkem 27 nápadů. Mezi ně vedení města rozdělilo 8 milionů korun. Hotové by měly být do konce letošního roku. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% míň než v červnu. Úroková sazba u nových hypoték se zvýšila. V průměru dosahovala výše 4,9%. Plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 sekundy. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, na horách 24 až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Miroslava Holubce. Během dobrého rána Českého rozhlasu Liberec můžeme pokročit nejen s dalšími písničkami, myslím si pro liberecký kraj velmi tematická píseň Hory od skupiny Opět a Radiček, která nás čeká už záhy. K tomu ale můžeme nastínit také, kam se v následujících 30 minutách ve vysílání vydáme. Společně budeme moci i před víkendem připomenout další aktuality právě z našeho regionu a chybět nebude cesta za těmi nejmenšími. I dnes se vydáme za předškoláky a společně s nimi připomeneme britskou skupinu Oasis. Z jakého důvodu, to se ve vysílání ostatně dozvíte před 19:00. Teď už slibované Hory, přejeme k tomu také příjemný poslech a hlavně úspěšný závěr pracovního týdne.

0: Společně s Hanou Zagorovou jsme poslali telegram, a to v 6 hodin a 38 minut. Naštěstí dnes tedy možnost jakékoliv komunikace je o něco snazší a také trochu levnější. K tomu se ale můžeme podívat v tomto čase na další zajímavosti z Libereckého kraje a hned z úvodu zajímavou zprávu. Tu jsme ostatně našli na stránkách Plavu. Ve Smržovce totiž vzniká dům sociálních služeb pro celé Tanvaldsko. Projekt připravil svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko jako společnou investici obcí s cílem posílit dostupnost sociálních služeb pro obyvatele Tanvaldska. Hlavním záměrem je vybudovat nové zázemí pro služby, které budou pomáhat seniorům, osobám se zdravotním omezením i rodinám a pečujícím osobám. V domě sociálních služeb budou od 1. ledna 2028 poskytovány služby denního stacionáře a také terénní pečovatelské služby, jak byste tedy měli možnost naleznout i na webu plavy.cz. A přesunout se můžeme i do Roprachtic na Semilsku. Právě vedení obce zve všechny zájemce na veřejné zasedání zastupitelstva. To se uskuteční v pondělí 17. srpna od 19 hodin a 30 minut v pohostinství u Tichánků. Na programu jednání bude například rozpočtové opatření nebo smlouva o převodu kostela Nejsvětější Trojice. Další podrobnosti najdete tedy na stránkách Roprachtic, obec roprachtice.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty mezi 28 až 32 stupni Celsia. Na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Takový máme zatím výhled na pátek 14. srpna. Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, k tomu slabý proměnlivý přes den jihovýchodní vítr a biometeorologickou předpověď na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Janek Ledecký a s ním Píseň doslova ze života. Týden má jenom 7 dní, což se nám ale při pátečním poslechu Českého rozhlasu Liberec hodí. Víkend ten už klepe za dveře a společně si můžeme s datem 14. srpna připomenout také pěkné datum. Dnes je to totiž 35 let, kdy svůj první koncert odehrála britská skupina Oasis. Hudební téma také pro redaktorku Petru Beránkovou a předškoláky.
1: Ty, co hrajou na všechny nástroje.
2: Nevím.
1: Protože když se poskládá hudební skupina, tak pak složej hudební skupinu.
3: Tam jako normálně zpívají třeba.
4: My jsme muzikanti, přivázíme housličky. My jsme muzikanti, přicházíme k vám.
5: Jaké muzikanty má hudební skupina?
4: Klavír. Tun, tun, tun, tun, tun, píštělku děl. A nebo bubnen. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. A nebo trumpetkou. Tut.
5: Kdo hraje na klavír?
4: Krvavírista.
5: Kdo hraje na kytaru?
4: Kytarář.
5: Kdo hraje na bubny?
4: Bubnovač.
2: Bubeník.
5: Kdo hraje na housle?
4: Housláč.
5: A jak se jmenuje ten, který zpívá v hudební skupině?
4: Takovej s mikrofonem a říká, co má dělat. Oni se to učejí.
2: Zpěvák.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Banky potvrzují nárůst kyberpodvodů. Odpůrci dálnice D35 žádají změnu trasy územím Českého ráje. Ve Smržovce se tento víkend koná letní festival Eurion. Dnes bude slunečno s teplotami až 32 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% oproti stejnému období loni. Stále nejnebezpečnější jsou známé scénáře podvodných bankéřů a policistů, anebo také podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidé, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí, popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
6: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
4: Letos v prvním pololetí vzrostla také částka, kterou podvodníci lidem z účtu ukradli, například u České spořitelny o více než třetinu oproti stejnému období loni. Banky také potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům častěji nevěří, pokud se je snaží od podvodu odradit. Koalice spolků SOS Český ráj vyzvala stát a ředitelství silnic a dálnic ke změně trasy dálnice D35 Českým rájem. Spolek požaduje, aby místo severní trasy přes chráněné území byla vybrána jižní varianta. Případná změna by ovlivnila i budování úseku dálnice D35 mezi Turnovem a Úlibicemi. 35. ročník festivalu Eurion ve Smržovce na Jablonecku začne dnes v 18 hodin hudebním programem. Městská letní slavnost bude pokračovat po celý víkend. Letošní novinkou je sobotní open mic, který dá prostor amatérům. Ti vystoupí s hudebními čísly nebo autorskou tvorbou stand-upu a slam poetry. Dnešní program představuje jeden z pořadatelů Rudolf Musil.
7: Vstupujou, řekněme, takové alternativnější skupiny, ale nejzajímavější na tom je asi vystoupení Laury a jejich Tigrů, která vlastně v tomto roce slaví 40 let svého založení.
4: V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky, pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Houby v lesích tak podle něj můžou lidé najít jen ojediněle. Často jde o třeba speciální druhy hřibů, takzvané barevné hřiby, které lépe snáší sucho a teplo. Mykologickou situaci v Česku sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj na skoro celém území platí nízká pravděpodobnost růstu. Největší štěstí by mohli mít houbaři na severu Moravy a ve Slezsku nebo třeba v Krušných horách.
5: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na Českolipsku až 32 stupně Celsia, na horách 24 až 27.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Páteční dobré ráno pokračuje i 4 minuty po 7 hodině, také čas, kdy vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín a pravděpodobně mnoho Čechů během letních dovolených anebo obecně během celého roku necestuje do pobaltských zemí a ostatně to platí i o našem vysílání. Na druhé straně my se přece jenom do Lotyšska za okamžik vydáme. Fotbalisté Jablonce totiž včera odehráli odvetné utkání třetího předkola konferenční ligy a to proti lotyšskému týmu, konkrétně tedy týmu RFS Riga. Jak utkání dopadlo, jak ho nakonec hodnotili samotní hráči, to vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho pátečního vysílání. Dobrý poslech, k tomu samozřejmě dobré ráno, úspěšný závěr pracovního týdne a řidičům na silnicích hlavně šťastnou, pokud možno, poklidnou cestu.

0: 11 minut po 7 hodině, také čas, kdy nám dozněla píseň Heleny Vondráčkové, když zabloudíš, tak zavolej. A my jsme teď tak trochu zabloudili, a to směrem do Pobaltí. Jablonečtí fotbalisté totiž mají jistotu. Zahrají si play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola vyhráli v lotyšské Rize nad domácím RFS 2-1 a v celkovém součtu 4-1. Severočeši dobře vstoupili do utkání a po trefách Richarda Sedláčka ze čtvrté a proměněné penaltě Sebastiana Nebyly vedli už ve 22. minutě 2-0. Tím tak zmrazili naděje domácího celku a také fanoušků.
1: Začali jsme skvěle, 2-0 jsme vedli a pak jsme se tak nějak začali možná víc soustředit na tu defenzivu. Už jsme nepodrželi tolik balón a soupeř byl aktivnější, snížil a naštěstí jsme tak nějak všechny ty situace, které se potom naskytly, tak jsme zvládli. Týmové kluci toho spoustu odbránili, odbojovali. Musím říct, že skvěle do defenzivy a já jsem taky rád, že jsem mohl pomoci a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli a postoupili jsme dál.
2: Vrátil se k utkání golman Jan Hanuš. Zejména ve druhém poločase svými zákroky jablonecký tým podržel. Nechtěl zmínit, kdy už definitivně začal věřit v postup do další fáze konferenční ligy.
1: Nechtěl jsem se vůbec dávat do hlavy tady ty myšlenky, když jsem chtěl být furt v té přítomnosti, furt v tom zápase, abych neměl takovýhle ty myšlenky a chtěl jsem si to užít až po zápase. Takže když už běžela pak nějaká 88. 9. minuta, tak už mi tam chodilo hodně, ale snažil jsem se to furt nevnímat a dohrát ten zápas tak, abych to bylo koncentrovaný.
2: Předčasně si nechtěl připustit postup ani trenér Luboš Kozel, až v samém závěru získal jistotu.
3: Já jako vím, že oni tu kvalitu dopředu mají, prostě oni jako by opravdu jako jsou schopní hrát, kombinovat, připravit si ty situace, navíc prostě ty centrované míče fakt jsou nebezpečný. Furt jsem věděl, že tam ještě může přijít Lemajič, že v tu chvíli to ještě zvednou tu vejšku, takže jako byl jsem samozřejmě klidnější, když jsme vedli 4-0 součtu, ale ten gól mě pořád udržel té ostražitosti, no, které jsme dostali. Věřil jsem v momentě, kdy asi vyloučil jim hráče, vlastně rozhodčí asi, nevím, kolik to bylo 5 minut, 8 minut do konce nebo tak nějak, tak jsem věřil, že už to dohrá prostě musíme, že 3 góly určitě snad nedostaneme.
2: V Rize jablonečtí přepisovali klubovou historii. Ještě nikdy se jim v pohárech nepodařilo postoupit do dalších bojů přes dvě předkola.
3: Tak samozřejmě jsem rád, vyhráli jsme, myslím, že 6. zápas za sebou. Myslím, že ty hráči, co jako jsou v tom zápřahu, tak si věří dneska, jako by to mužstvo má nějakou tvář. Samozřejmě máme plno svých problémů, hlavně v té ofenzivní fázi, to víme. Pracujeme na tom, aby se to třeba ještě i zlepšilo jakoby personálně, ale máme zase nějaké svoje zbraně, které umíme využívat a dokážeme díky tomu třeba ty zápasy takto zvládnout.
1: Takhle jsem ani nepřemýšlel. Vím, že ty kola jsou 3, takže se jdeme tak postupně a vím, že to je zrád. Protože ta hlava by přeskakovala a házala by to furt na nějakou budoucnost, takže vím, že člověk se musí vždycky navrátit tady postupně, takže tohle to se tak nějak snažím já osobně jako nevnímat, ale teď se těším, no, na to čtvrtý předkole.
2: Navázal na Luboše Kozla gólman Jan Hanuš z Rigy, Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Playoff konferenční ligy nastoupí Jablonec proti skotským Glasgow Rangers. První duel čeká Severočechy ve čtvrtek na hřišti soupeře.

0: počasí.
1: Léto také v pátek 14. srpna přeci jen bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty dnes 28 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 24 až 27 stupni Celsia, slabý proměnlivý přes den jihovýchodní vítr k tomu a biometeorologická předpověď i dnes na dvojce na středním stupni zátěže. Přejeme dobré ráno řidičům, šťastnou cestu, pokud snídáte, pijete ranní kávu, tak k tomu také dobrou chuť a už za okamžik nabídneme ve vysílání Xindla X.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají tzv. Zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jaké další úpravy během tedy opravy a rekonstrukce silnice 1/14 mezi Rokytnicí nad Jizerou a Jablonce nad Jizerou budou potřeba? To se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání takzvaného dětského certifikátu. Má platit od ledna a jeho cílem je zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění nebo zneužívání. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v opravě silnice 1/14 mezi Rokytnicí nad Jizerou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Kromě výměny asfaltu tam firma musí opravit i 9 opěrných zdí a vystužit 5 prudkých svahů. Nemocnice v Rumburku na Děčínsku, která patří pod společnost Krajská zdravotní, je ve ztrátě. Vedení společnosti tak jedná s Ústeckým krajem o budoucnosti zdravotnického zařízení. Starostové ze Šluknovského výběžku jsou proti utlumování zdravotní péče v této nemocnici. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Jakub Vadlejch se v sobotu představí v oštěpařském finále mistrovství Evropy a o medaili bude v sobotu bojovat i čtvrtkařka Lourdes Flo Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Malé Skále na Jablonecku dnes můžete mezi částmi Záborčí a Líšný potkat pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pamatujte na to a jeďte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:58 a za námi další zprávy Miroslava Holubce. Během dobrého rána Českého rozhlasu Liberec hlavně popřejeme příjemný poslech a k tomu také vydařený pátek. Co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání, můžeme nastínit, že se společně podíváme už za okamžik na další aktuality z libereckého kraje. Chybět nebude ani telefonát meteorologům, což se před víkendem rozhodně bude hodit. A také ve zprávách jste slyšeli pojem dětský certifikát. My můžeme doplnit, že ještě ani nezačal fungovat a už ho nejspíš čekají změny. Výpis, ve kterém nebudou žádné záznamy o pravomocném odsouzení za závažné násilné a sexuální trestní činy, bude muset od ledna doložit každý, kdo bude pracovat s dětmi. Ministerstvo spravedlnosti teď připravuje úpravu IT systému, která by usnadnila práci organizacím, kde bude tento certifikát potřeba. Podrobnosti nabídneme před 8 hodinou, kde se tématu budeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec věnovat. Do té doby další písně, hned po zprávách, je to Václav Neckář a s ním Massachusetts.

0: Laciný víno v 7:38 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v případě, že třeba včerejší večer se nesl právě v podobném duchu. Hlavně tedy popřejeme co nejpohodovější ráno, pokud možno, a k tomu co nejmenší bolest hlavy. Občas se to jednoduše umí zvrtnout. Na druhé straně my jsme v tomto čase slíbili také další přehled aktualit Libereckého kraje. Vydáme se proto do Rokytnice nad Jezerou, která připravila na zítřejší, respektive dnes už tedy dnešní odpoledne, a to 14. srpna od 15 hodin letní příroďák. Akce plná letní pohody, zábavy nejen pro děti, připraveny také zipline lanovky mezi korunami stromů a hlavně skvělá hudba. Čeká vás bohatý doprovodný program pro děti a nebude chybět ani letní táborák. Máte možnost si pochutnat na specialitách zdejší kuchyně a osvěžit se třeba také širokou nabídkou koktejlů místních barmanů. Zkrátka, pokud si dnes budete chtít užít, myslím si, zajímavé odpoledne, a to i případně s dětmi, tak víte, kam vyrazit. Důležitou informaci ale máme také pro všechny pacienty, kteří chtějí navštívit Tanvaldskou nemocnici. Připomínáme, z důvodu čerpání dovolené bude až do 21. srpna uzavřena tamní chirurgická ambulance, tak s tím bude rozhodně lepší počítat. Zajímavou pozvánku na netradiční sportovní odpoledne máme také pro obyvatele nejen Rokytnice nad Jizerou. Nahoru rezort Rokytnice připravil akci s názvem Rokytnice v rozjezdu. Odpoledne plné hudby, skvělých kapel, soutěží programu pro rodiny s dětmi i netradičního bobování na sněhu díky technologie Snow Factory. Po předchozí registraci získá každý návštěvník jednu jízdu na nové bobové dráze zdarma. Případně informace naleznete na webu město-rokytnice.cz, odkud jsme tuto informaci čerpali. A ještě se můžeme vydat do Rychnova, neboť svým filmovým programem pokračuje také dnes je letní kino v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Právě na dnešek to bude úspěšná česká komedie Dream Team. Začátek promítání, ten je stanovený na 20:45, tak pokud ještě teď třeba přemýšlíte nad programem právě na tom přelomu pracovního týdne a víkendu, věříme, že jsme v tomto přehledu dobře nasměrovali. 7:40, Český rozhlas Liberec tady popřeje vydařený pátek, ať už tedy v těch ranních hodinách, případně tedy v odpoledních nebo večerních hodinách, ať už máte dnes na plánu cokoliv, hlavně tedy zvládnutého 14. srpna, a k tomu samozřejmě i ten přechod na sobotu, který rozhodně vyhlížíme.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin, téměř 44 minut. My jsme slibovali přehled počasí, a to nejen tady týkající se dneška, ale také víkendu. A kdo jiný by nám tady měl počasí představit než pan Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, začneme tedy u dnešního dne, u závěru pracovního týdne. Co jste nám naplánovali?
2: Tak teď v současné době, teď ráno máme jasno, a teplota je značně rozdílná v rozmezí zhruba od 10 stupňů například v Českém Dubu do 20 stupňů například na stanici Hejnice, a ani přes den se neočekává nějaká zásadní změna. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Maximální teplota by měla vystoupit na 28 až 31 stupeň, na Českolipsku až 32 stupně. A většinou slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Leto nám tedy pokračuje, pro někoho možná už tak teploty vysoké. Já jsem hlavně rád, že se nám teploty opět nebudou blížit 40 stupňům, to je dobrá zpráva. Tak bude nám léto pokračovat také o tom nadcházejícím víkendu?
2: Ke 40 to nebude, ale zítra se očekává podobný den jako dneska. Přičemž teploty by v Libereckém kraji měly dosáhnout 32 až 35 stupňů, čili ještě o něco tepleji než dneska. Ty minimální teploty budou zase značně rozdílné. Většinou bude převažovat 17 až 14 stupňů, ale v údolích a při slabším větru může být až 8 stupňů. A naopak ve Frýdlantském výběžku je možné, že teplota neklesne pod 20.
1: Tak myslím, relativně tedy sympatický výhled nakonec, který na víkend máme. Většinou se nám to během letošního roku právě na přelomu konce týdne a víkendu zlomilo. Povídejte ještě.
2: To se týká té soboty, že bude podobně jako dneska a ještě tepleji, a v neděli to vypadá už na přibývání oblačnosti a odpoledne možná nějaké přehánky nebo bouřky.
1: Tak to skoro vypadalo, že předpověď máme, to by mě rozhodně mrzelo, kdybych posluchače nakonec ubral ještě o informace, které jste pro nás měl připravené. Víkend tedy nakonec i s těmi bouřkami bude pestrý, na druhé straně léto, to je to hlavní gro, které nám pokračuje. Informace nám v ranních hodinách předal z Českého hydrometeorologického ústavu pan Pavel Juza. Díky za to, popřejeme tedy krásný den, vydařený víkend, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 10 minut nás aktuálně dělí od 8 hodiny. My jsme nastínili, kterým směrem se v tomto čase ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vydáme. Lidem odsouzeným za znásilnění nebo zneužívání dětí teď nic nebrání, aby s dětmi pracovali i po odpykání trestu. Od ledna tomu má zamezit takzvaný dětský certifikát. Ten ale asi ještě čekají změny. Chystá je Ministerstvo spravedlnosti a jedná o nich s poslanci. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO je původní návrh nedomyšlený.
1: Dvakrát byl muž z Liberce odsouzen za zneužívání dětí a přesto dál pořádal tábory a hlídal děti. Výsledek? Dalších 7 dětí znásilnil. Za to dostal trest 15 let ve vězení. Policie přitom na jeho dřívější odsouzení upozorňovala žena, která na Liberecku pomáhala pěstounským rodinám. Řekla to před časem Českému rozhlasu.
2: Já jsem se dozvěděla, že má v bytě všude kamery a ty děti natáčí, takže když jsem pak vlastně na internetu zjistila, že ten muž byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dítěte, tak jsem se obrátila na policii.
1: Policie ale oznámení odložila. Kvůli takovým případům zavedli poslanci za minulé vlády dětský certifikát. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale s chybami.
3: Se ještě do konce srpna sejdu jak se zástupci těch velkých mládežnických organizací, tak se zástupci jak koaličních, tak opozičních poslanců, abychom definitivně si odsouhlasili to, co je teď připraveno.
1: Změny mají ulehčit práci organizacím. Pracovníci by jim totiž nemuseli předkládat certifikát každé 3 měsíce, ale systém by sám upozornil na změnu v rejstříku. Pokračuje mluvčí organizace Junák Český skaut Barbora Trojak.
4: Zavedení dětského certifikátu pro nás bude znamenat podstatné posílení bezpečnosti, ale zároveň bude zahrnovat komunikaci s více než 25 tisíci dobrovolníky.
1: Na úpravách teď pracují taky poslanci. Třeba Barbora Urbanová z hnutí STAN chce rozšířit okruh trestných činů zapisovaných do certifikátu.
5: Vypadly nám tam takové ty méně časté trestné činy typu mučení a z poslední doby známe případ, kdy nějaká paní učitelka se vyloženě dopouštěla trestného činu obchodování s lidmi.
1: A Eva Dekroa z ODS prosazuje, aby zápis v certifikátu nebyl doživotní. Proti jsou ale koaliční i opoziční poslanci. Například Michal Zuna z TOP 09.
6: Zkrátka každý, kdo někdy takto závažný trestný čin spáchá, prostě nemá právo na práci s dětmi a to nikdy.
1: Politici chtějí najít schodu co nejdříve, aby mohla od ledna platit rovnou nová pravidla pro dětský certifikát. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Částí Liberce dnes odpoledne projede peloton cyklistů. Hygienici zrušili zákaz koupání na Hamerském jezeře. V Liberci pomáhají zadržet vodu v krajině Nové Tůně. Dnes bude slunečno s teplotami až 32 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. V Libereckém Hanichově musí dnes odpoledne řidiči počítat s dopravním omezením, informoval o tom město Liberec na sociální síti. Důvodem je cyklistický závod Czech Tour. Peloton cyklistů by měl zhruba v 15:30 projíždět Horním Hanichovem a Pilínkovem. Dál bude pokračovat přes Dlouhý most, Hodkovice nad Mohelkou a Český Dub až na Ještěd.
4: Omezení podle pořadatelů potrvá zhruba půl hodiny. Hanichovem peleton projede v 15:25 až 15:34. V Pilínkově bude o 4 minuty později. Ohraničovat ho bude takzvaná klouzavá uzávěra. Silnice se otevře v momentě, kdy projede poslední auto konvoje se zelenými vlajkami. Uzavírka se týká i městské hromadné dopravy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Hygienici na základě rozborů provedených v pondělí zrušili zákaz koupání v Hamru na jezeře. Ten platil od minulého týdne. V Hamru ale stále zůstává voda nevhodná ke koupání, jsou v ní synice. V ostatních sledovaných přírodních koupalištích se podle krajské hygienické stanice v Liberci nic nezměnilo. Citlivým lidem nedoporučuje koupání v Máchově jezeře kvůli synicím. Sníženou průhlednost vody hygienici zaznamenali v Zákupech, Nedamově, Sedmihorkách a Hejnicích. V libereckých lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a také ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě shrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
5: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60, těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama, hráz je na třech linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili.
2: Spolek Milujeme jizerky získal na úpravy krajskou dotaci 571 tisíc korun. Liberec zaplatil zbývajících 60 tisíc. Za červencovou nehodu letadla Ryanair, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru, informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Pod tlak vtáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na Českolipsku tu bude až 32 stupňů Celsia, na horách 24 až 27. Vár bude slabý proměnlivý, přes den jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou během dne dobré, večer zase horší a biopředpověď uvádí stupeň číslo 2, tedy střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli rekonstrukci mostu uzavřená ulice Vojanova, a to mezi křižovatkami s ulicemi Švermova a Vysoká. Uzavírka platí do konce srpna.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Yeah.
6: 14. srpna v kalendáři. Martin Kolín přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec dobrý poslech našeho pátečního vysílání a k tomu náma pokračuje léto. S létem jsou také spjaty poměrně vysoké teploty a ty také znamenají sucho a stav hladin podzemních vod se podle Českého hydrometeorologického ústavu v posledních dnech výrazně zhoršil. Ostatně více o výsledcích měření a o tom, jaké důsledky může přetrvávající hydrologické sucho přinést, nabídneme již za okamžik v našem vysílání.

0: Robert Křesťan a také skupina Rangers a s nimi píseň Vím, vím, 8 hodin na 10 minut. K tomu přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. Ostatně pátek 14. srpna, ten nám pokračuje tedy i v tomto čase a my jsme před okamžikem nastínili, jakému tématu se budeme ve vysílání věnovat. Ostatně v Libereckém kraji je stejně jako jinde v republice nouze o povrchové vody. Co se týká zásob podzemních vod, tak ty jsou podle dat Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně podnormální. Takzvané hydrologické sucho je v Libereckém kraji největší na Českolipsku, Novoborsku a Semilsku. Tam je nouze o podzemní i povrchové vody. Podrobnosti k výsledkům měření zjišťovala také redaktorka Anna Podhorná, kterou vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vlastně odborníci zjišťují stav těch podzemních vod?
1: Český hydrometeorologický ústav měří hladinu podzemní vody dvěma způsoby, v mělkých a hlubokých vrtech. Ty mělké reagují na stav vody v řekách a dešťové srážky. V Libereckém kraji takových vrtů mají hydrologové 15. Na 8 z nich je podle posledních měření mimořádně podnormální stav, na 7 pak silně podnormální. Podobná situace je v Čechách všude, na Moravě je to trochu lepší. Normální a nadnormální stav hladiny byl ke včerejšímu dni naměřen jen na 45 stanicích z více než 360. Naopak právě mimořádně podnormální stav je podle systému HAMR, který hydrologické podzemní sucho mapuje, na 42% stanic.
0: Co tedy z těchto čísel hydrologové vyvozují a mají nějakou prognózu, jak se bude situace dále vyvíjet?
1: Podle hydrologa Jiřího Davida z ČHMU není situace tak tragická, jak to z čísel vypadá. V posledních 5 letech se ale situace zhoršuje. Zároveň dodává, že v srpnu jsou stavy podzemních vod nejnižší každý rok. Nastane totiž situace, kdy se vyčerpají srážky ze zimy a zároveň tolik neprší. Doplnění podzemních zásob do zimy není podle hydrologa Jiřího Davida reálné.
2: To by musela přijít nějaký období měsíc a půl, kdy bude pršet soustavně a lehce, ne bouřky, přívalové deště, ty jsou k ničemu.
1: Suchá půda totiž rychlé přívalové deště a bouřky nestačí pojmout a místo vsáknutí do hlubších vrstev odteče.
0: Jaký podíl mají podzemní vody na dodávkách pitné vody? Může voda dojít a nastala někde tato situace?
1: V Libereckém kraji tvoří podzemní voda asi 60% vody protékající vodovody. Většina jejich provozovatelů podle mých informací momentálně výrazné komplikace nezaznamenává. Nikde není omezena dodávka vody do veřejného vodovodu. Severočeské vodovody a kanalizace ale podle mluvčí Ivety Kardiánové musí posilovat vodojemy některých obcí na Českolipsku.
3: Ta vydatnost povrchových lokálních zdrojů je v tuto chvíli tak slabá, kdy se jedná už o ty povrchové zdroje, které jsou naprosto vyschlé, proto musíme ty jednotlivé vodojemy zavážet.
1: Jde třeba o části obce blíže vedly Skalka nebo Hvězda. Hydrolog Jiří David zhoršenou situaci na Českolipsku připisuje také čerpání vody z jímacích vrtů v množství, která se ale nestačí doplňovat. Vodárny sice odebírají povolené množství založené na výpočtech, ty jsou podle něj ale zastaralé a neodpovídají současnému stavu. To se dle Davida děje hlavně na Mělnicku, které je ale s Českolipskem geologicky propojené.
0: Tak informace nám tedy v ranních hodinách o právě stavu podzemních vod předala redaktorka Anna Podhorná. My za to děkujeme, přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jsme před okamžikem řešili stav podzemních vod v Libereckém kraji. Ten je tedy, jak už ostatně bylo zmíněno společně s redaktorkou, velmi nízký, čemuž odpovídá také počasí. Ani dnes neočekáváme žádné srážky. Naopak bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Na horách dnes mezi 24 až 27 stupni. K tomu tedy slabý, proměnlivý přes den jihovýchodní vítr a biozátěž pro dnešek taktéž na dvojce na středním stupni zátěže.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Během pátečního dobrého rána s datem 14. srpna nás čeká skutečně zajímavé výročí, respektive hned tři data, která si budeme mít možnost připomenout. Je to na den přesně 139 let od otevření nejstarší železné rozhledny na našem území. Slovanka v Jizerských horách právě slaví 139. narozeniny. Slaví ale také Štěpánka, a to dnes krásných 134 let. A do třetice své zpřístupnění slaví také rozhledna na Černé studnici. To je 121 let. Pojďme ale po pořadě. Asi největší zajímavostí u Slovanky je délka výstavby. Ta trvala ani ne měsíc, jen jediný zedník postavil za pár dní kamenný základ a kovová konstrukce byla smontována za 17 dní. To byl rok 1887. Dnes je rozhledna celoročně přístupná zadarmo. Štěpánka patří k nejhezčím rozhlednám u nás. Jedná se také o nejstarší kamennou rozhlednu Jizerských hor. Její jméno připomíná arcivévodu Štěpána. Ten dohlížel na stavbu krkonošské silnice. Otevřena byla v roce 1892. Přes léto je otevřena od 10. do 18. hodiny. A rozhledna na Černé studnici se stavěla zhruba rok. A ten důvod stavby, aby i Jablonecko mělo svůj reprezentativní bod. Tehdy se to bralo tak, že Liberec a Liberecko mělo Ještěd a Jablonečtí chtěli Černou studnici. Stavba tedy trvala mezi lety 1904 a 1905. To už tedy bylo slavnostně otevřeno. Přístupná bývá s výjimkami celoročně. Ostatně otevírací dobu byste nalezli také na webových stránkách. Myslím si před víkendem také ideální tip na nějaký pěkný výlet a oslavit si výročí pěkně s rozhledem na náš Liberecký kraj.

0: Z jakého důvodu se aktuálně rekonstruuje bývalá budova gymnázia v Jilemnici na Semilsku? To se za okamžik dozvíte od Miroslava Holubce.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Hejnice opravují 3 mostky po předloňských povodních. Rozvodněná Smědá v roce 2024 poničila pilíře mostů. Náklady na tuto etapu oprav vyjdou na zhruba 1 000 000 korun a většinu zaplatí stát. Práce by měly skončit za měsíc. Bývalou budovu gymnázia v Jilemnici na Semilsku radnice přestavuje. Pracovníci kromě rozsáhlé rekonstrukce také mění dispozici budovy. Po dokončení tam bude sídlit základní a mateřská škola pro děti se speciálními potřebami. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 000 reálných uživatelů. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová Melicharová Martinezová 2-0 na sety. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na horách 24 až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/38 v Doxech a nejbližším okolí dnes budou technici čistit odpočívky a krajnice podél komunikace. Projíždějte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 a za námi další zprávy Miroslava Holubce, to tedy během pátečního dobrého rána 14. srpna, kdy můžeme pokročit, myslím si, tradiční záležitostí, kterou bude také krimi příběh, věc, na kterou já osobně se každé ráno těším, a dnes se společně podíváme na to, že se policisté ani na Jablonecku, ani na Liberecku nenudili. V tomto případě se podíváme na to, jak zadrželi 2 pilné zloděje. Jak se jim to podařilo, to se za okamžik dozvíte.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Trochu jsme se vrátili v čase s prvou s Věrou Špinarovou a písní Bílá java 250, ale v minulosti budeme moci zůstat. To se těm nejpilnějším pracovníkům uděloval titul Hrdina socialistické práce. Kdyby se takový titul uděloval dnes, ovšem mezi zloději měl by pro nás Miroslav Holubec v našem krimi příběhu hned dva takové adepty.
1: Krimi příběhy.
2: O zlodějích se vžil takový nepěkný názor, že kradou, protože jsou líní pracovat. Nic není vzdálenějšího realitě. Dnes tu pro vás máme hned dva příslušníky cechu zlodějského, kteří patří mezi ty rozhodně pilnější v oboru. Nedávno policisté Stanvaldu dopadli zloděje, který vnikl na pozemek domu ve Smržovce a ukradl tam kolečko za 500 korun. Což je položka téměř zanedbatelná, jenže tento muž byl za podobné skutky v posledních 5 letech odsouzen už 5krát, takže mu i za kolečko hrozí 2 roky vězení. Pokud jsme tohoto pachatele označili jako pilného, náš druhý dnešní zločinec je podle všeho workoholik. Před pár dny ho dopadli policisté z Hejnic a museli si připadat jako taxikáři. Na své služebně mu sdělili obvinění z přečinu krádeže, a to hned za 3 skutky, které spáchal na Liberecku v průběhu července, kdy odcizil jízdní kolo, elektrokolo a nějaké potraviny. Pak ho ale museli naložit do auta a udělat s ním kolečko po Liberecku. Nejdřív na libereckou služebnu na Vápence, pak do centra a pak ještě do Friedlandu. A všude mu policisté měli co říct, respektive předat obvinění z nejrůznějších krádeží, většinou alkoholu nebo různé kosmetiky. A když se vraceli z Friedlandu, zůstali na 35 a pokračovali dál do Turnova, kde se zdrželi o něco déle. Jelikož tam v jedné z místních prodejen ukradl tento muž tašku a když ho pracovník ostrahy vyzval, aby zboží vrátil, pachatel jen mlčky odhrnul cíp bundy a ukázal mu pistoli zastrčenou za pasem. Což tomuto recidivistovi vynese až 3 roky za mřížemi. Tam si může vyzkoušet, jaké by to bylo, kdyby si sehnal poctivou práci.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty mezi 28 až 32 stupni, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno, biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce na středním stupni zatížení a k tomu slabý proměnlivý přes den jihovýchodní vítr. Takové počasí nás tedy čeká v závěru pracovního týdne v pátek 14. srpna v Libereckém kraji.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pár slov, pár kroků, pár gest, jak zpívala Marie Rotrová a společně s ní také Karel Černoch. A skutečně pár slov, to je to, co nám aktuálně zbývá v závěru pátečního dobrého rána, a to v éteru Českého rozhlasu Liberec. Dopoledne, to se nám přiblížilo, dopolední čas budete mít možnost ve vysílání strávit společně s kolegyní Ivetou Kalátovou, která vás dnešním vysíláním mezi 9. až 12. hodinou bude provázet. Připomenout ale můžeme také závěr týdne, nicméně závěr týdne, který stále pokračuje během prázdnin. A prázdninový program 9 hodin 45 minut, ten je patrný. I dnes budete mít možnost užívat si zámecké léto společně s Pavlem Kudrnou. Mně už tedy v tomto čase nezbývá nic jiného, než popřát příjemný poslech, zvládnutý pátek a vydařený víkend. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se loučí Martin Kolín.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Meteorologové varují před víkendovými teplotami. Paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevnila. Rokový festival Trutnov pokračuje, připomene Václava Havla. Dnes bude slunečno s teplotami až 32 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Před víkendovým zvýšením rizika požáru a vysokými teplotami varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území Česka. Zvýšené riziko požáru nastává kvůli déle trvajícímu suchu. Podle meteoroložky Poliny Matuniny z Českého hydrometeorologického ústavu by lidé v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě a používat přenosné vařiče.
3: Možný vznik a šíření závažného požáru s následnými škodami očekáváme na celém severu Čech, je i riziko zranění osob, navíc vysoké teploty budou znamenat silnou zátěž pro lidský organismus.
1: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 1,70 haléřů na 1,40 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 4,40 korun a 6 haléřů v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou v Praze. V Trutnově pokračuje rokový festival. Mimo jiné připomíná nedožité devadesátiny Václava Havla. Ten akci v minulosti několikrát navštívil. V areálu bojiště je několik výstav o jeho životě a díle. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i desítky fotografií a videí. Víc prozrazuje za organizátory Eva Navrátilová.
4: Petr Jančárek představí unikátní a nezveřejněné záběry z filmu Halo, tady Havel. Ondřej Němec přiveze a promítne fota z prostředí undergroundu, Charty 77, Plastiků a Václava Havla. Doplní je samozřejmě svým osobitým vyprávěním.
1: Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo. Potvrzují to data oslovených bank. Například u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období v loni. A roste také částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Podle bankovních specialistů na bezpečnost dokážou podvodníci klienty dobře zmanipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze. Banky proto klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na Českolipsku to bude až 32 stupňů Celsia, na horách potom 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou se v ulici v Luzích střetla dvě osobní auta, projížděte tudy opatrně. A na silnici 2/263 mezi Horní Policií a Žandovem budou až do konce příštího týdne odstraňovat dřeviny podél komunikace. Technici vždy na dobu přibližně 10 minut zastaví dopravu. Počítejte se zdržením a jeďte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den, dobrý den, máme tady pátek 14. srpna, vše dobré vám přeje už od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Ano, je to tak, opatrnosti nikdy není na zbyt, tak pokud nás posloucháte za volantem, máte někam namířeno, tak jeďte opravdu opatrně a dobře doražte do svého cíle. My vás budeme zvát, jak jinak vždy v pátečním vysílání na různé akce, které se konají teď o víkendu. Třeba vás budeme zvát na Keltskou noc nebo na otevření nové bobové dráhy v Rokytnici nad Jizerou. Ale za chvíli se už spojíme s naším regionálním stopařem, protože v Novém Boru dnes začnou třídenní mariánské slavnosti a jaký bude jejich program, to už nám právě prozradí náš regionální stopař. No a nezapomeňte na oblíbené zámecké léto. Startuje v pravidelném čase ve 3:15. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Určitě už víte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, že na zítřek na 15. srpna připadá svátek na nebevzetí Panny Marie. V Novém Boru na Českolipsku si právě tento svátek připomínají třídenními mariánskými slavnostmi. A ty začnou už dnes v podvečer a nabídnou bohatý doprovodný program. Jaký program přesně to bude, to už zjišťuje přímo v Novém Boru náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne z novoborského kina, které se stane jedním z těch míst, kde mariánské slavnosti zaujmou, řekněme, prostor. A samozřejmě bude to i blízké okolí, ale víc už si o tom přidáme s jednatelkou kultury Nový Bor Ilonou Rejholcovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak představte nám ten dnešní program, který začne odpoledne nebo spíš v podvečer.
3: Tak dneska v pátek začneme, máme spíš program pro děti a odpoledne to pak bude večer s filmem, takže bude tady tvoření, máme tady workshopy, tvoření z balonku, bude tady škola žonglování, chůdadlo nám přiveze, boj s větrnými mopy, On Kichot se to jmenuje, je to takový interaktivní nový cirkus, Robinson, akrobatický duet o naději, takže to bude takový opravdu pestrý program, bude to podívaná.
2: Zmínila jste, že bude i film, na co se můžou diváci těšit.
3: Letos poprvé jsme do parku, uděláme velké nafukovací plátno a místo večerního koncertu dáme klasický film Pulp Fiction, protože letos městské kino slaví 100 let, takže jsme se zaměřili na kultovní filmy taky, aby jsme přinesli divákům takový průřez filmovou historii.
2: Vy jste si tady připravila celý ten program a koukám, že hlavní část teda začne v sobotu. Na co všechno se tedy můžou lidé tady v Novém Boru těšit v tu sobotu?
3: Tak v sobotu budeme mít tady různé atrakce, interaktivní hry, takové pouliční divadlo, koncerty. Od rána začne vlastně trh řemeslný a pro děti tady zajímavá třeba, že tady budeme mít workshop parkouru, budou se moci vyzkoušet 4 hodiny, jak vlastně uvidějí show a zároveň si můžou s lektorem vyzkoušet parkour, jmenuje se to Síla pohybu. Potom bude pohádka pro děti, je to taková klasická popletená pohádka z amatérského souboru Klubíčko a pak už začnou kapely pěkný. Mimo jiné Huso s kapelou, což je taková veselá kapela s okořeněná cymbálem, kontrabasem, jsou svižný, takový alternativní folk. Od 3 hodin přijede písničkář, který je regionální vlastně ze severních Čech, s Ústí nad Labem. Je vynikající, je zaměřený, vlastně jeho texty jsou zaměřené na tu lokalitu. Bude hrát s akordeonem a je to takový téměř protest songy. A pak se

0: máme tady Pavla Čatka, který se zase zaměřuje na čelo, hraje na čelo, ale je to čelo folk, má svůj speciální žánr. A od 17:30 už budeme mít místní fotografku Ivu Eiseltovou, která bude vystavovat, má takový průřez fotografií přírodou, takže uděláme velkou výstavu, to je 20 metrů, natažený metrový fotografie přes celý park zaměřené na okolní vlastně přírodu.
1: Takže je to opravdu pestré a přestože v sobotu ten program je nabitý, tak vím, ještě nekončíte, vy pokračujete ještě trošku neunavně až do neděle, takže co ještě bude připravené v neděli?
0: Ano, protože mariánské slavnosti jsou především jakoby duchovní svátek, zaměřený na svátek kostela na Nebevzetí Panny Marie, a máme v neděli, bude mše, bude první poprvé s novým naším panem farářem a s panem Čutkem. A takže ráno budeme vše a večer bude Dvořákův festival, což je naše tradice tady a vždycky vybíráme z Dvořákova festivalu účinkující, ale letos to bude žesťové kvinteto Komorní filharmonie Pardubice.
1: Zve tedy na mariánské slavnosti do nového boru jednatelka místní kultury Ilona Rejholcová.
2: Děkujeme moc za velice příjemnou pozvánku. Tak jak jsme slyšeli, bude to pastva nejenom pro oči, ale hlavně i pro uši, tak ať se tento krásný svátek vydaří, a tobě, Patriku, děkujeme. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji a těším se na vás zase odpoledne. Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Po písnici od skupiny Mandraže už nás čeká pochoutkový rok. Letošní rok už je to 10. pochoutkový rok a právě u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. My si jejich recepty připomínáme týden co týden a my už víme, že všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. No a v neděli bude připravovat kynuté sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom, tedy nejlepší recept roku 2024 podle posluchačů, cukrář Vojtěch Vrtiška. A jak zjistil Patrik Rozehnal, důvodem, proč chtěl Vojta recept péct, bylo kynuté těsto.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, to zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept mladého cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Perfect. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
4: Nádherný výhled.
3: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
5: Jacinta Johnsonová.
3: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
5: Přátelé mi říkají Jinx.
4: Mně všichni říkají James Bond.
3: Jediného Oscara má za Ples příšer.
5: Rozená v pátek 13.
4: Takže nosíte smůlu.
3: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek, ano, je tu opět Zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No a pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Matez, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Prvé musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého soutěžícího, pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat pětku, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak mi sdělil posluchač, který vyhrál v loni, tak říkal, že to bylo nádherné a že se opět pokusí dovolat se do naší soutěže. Zkuste to taky.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: se nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání. A tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme, no a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, v obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo, a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk, a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic, a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě dva týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se těším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Libereckém kraji výrazně klesl stav podzemních vod. Odpůrci dálnice D35 žádají změnu trasy územím Českého ráje. Liberec si za týden připomene srpnové události z roku 1968. Dnes bude slunečno s teplotami až 32 stupně. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Stav hladin podzemních vod v Libereckém kraji je podnormální. Mimořádně nízké stavy naměřil Český hydrometeorologický ústav na více než polovině vrtů v regionu. Ve zbytku České republiky je situace podobná. Silně a mimořádně podnormální stav hydrologové naměřili na 70% všech stanic. Doplnění zásob podzemních vod do zimy je podle hydrologa Jiřího Davida nereálné.
2: To by musela přijít nějaký období měsíc a půl, kdy bude pršet soustavně a lehce, ne bouřky, přívalový deště, ty jsou k ničemu.
0: Vyschlá půda je totiž nestačí pojmout a vsáknout do hlubších vrstev. Koalice spolků SOS Český ráj vyzvala stát a ředitelství silnic a dálnic ke změně trasy dálnice D35 Českým rájem. Spolek požaduje, aby místo severní trasy přes chráněné území byla vybraná jižní varianta. Případná změna by ovlivnila i budování úseku dálnice D35 mezi Turnovem a Úlibicemi. Lidé v Liberci si budou moci za týden připomenout výročí vpádu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Na náměstí doktora Edvarda Beneše u pomníku obětem okupace bude od 9 hodin vzpomínkové setkání. Připomene mimo jiné 9 obětí a zhruba 50 zraněných ze srpnových dní v Liberci. Na odpoledne připravila program Paměť národa severní Čechy, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Při stejné příležitosti uvede paměť národa severní Čechy téhož dne od 17.30 v Severočeském muzeu v Liberci dokumentární snímek o těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem.
0: Oblast Chalkidiky na severu Řecka opustili kvůli lesním požárům stovky turistů i obyvatel. Podle pobřežní stráže se z turistického letoviska Siviry na člunech evakuovalo více než 300 lidí. Agentura Reuters napsala, že do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla i rybářské lodě. Úřady nasadily do akce více než 140 hasičů, 9 letadel a 7 vrtulníků. Jeden hasič se přitom zranil. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavena. S lesními požáry se kvůli horku a suchu v posledních týdnech kromě Řecka potýkají také například Španělsko a Francie. Sport. Jakub Vadlejch se v sobotu představí v oštěparském finále mistrovství Evropy. Na šampionátu v Birminghamu mu na postup mezi nejlepší dvanáctku stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů a 92 cm. A o medaile bude v sobotu bojovat i naše čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na Českolipsku až 32 stupňů Celsia, na horách 24 až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravy povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy 10. hodiny s Miroslavem Holubcem. Také se při zprávách o počasí říkáte a nezaprší stále venku velikánské sucho. Doufejme, že snad se někdy i ta předpověď počasí změní a že se konečně dočkáme i deště. No v dnešním posledním díle seriálu Týdne na téma sucho se dnes vypravíme za silničáři. Jak je trápí horké a suché počasí letošního léta, to uslyšíme tak krátce před půl jedenáctou. Ale čeká nás už za pár minut zajímavé téma. I v našem vysílání se občas doslechneme o zabavení exotického zvířete. Z jakých podmínek můžete vůbec takové zvíře chovat? To se dozvíte už za chvíli. Pěkný poslech.

0: například patří z hlediska naší legislativy mezi takzvané druhy vyžadující zvláštní péči. Kromě třeba šelem do této kategorie patří také jedovatí plazy, krokodýly, draví ptáci nebo sloni. Chovatelem takovéhoto zvířete se může stát fyzická osoba starší 18 let a nebo také právnická osoba, ale v takovém případě musí stanovit člověka starší 18 let, který bude mít péči o ta zvířata na starosti. Chovu takového zvířete nebo zvířat je nutné povolení krajské veterinární správy místně příslušné a zahájit takový chov je možné až poté, co nabyde právní moc rozhodnutí o povolení tomuto chovu. Tudíž nelze to udělat naopak, zřídit si takovýto chov a až potom to legalizovat. To povolení se vydává na 3 roky s tím, že na základě písemné žádosti může být průběžně prodlouženo a ta krajská veterinární správa, která povolení vydala, alespoň jednou za rok provádí dozor neboli kontrolu nad dodržováním podmínek toho chovu.
1: No, ano, a jak státní veterinární správa postupuje v případě, když tedy zjistí, že je zde porušení pravidel chovu?
0: Jelikož se v případě porušení jedná o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, je tomu potom podobně jako v jiných případech u jiných druhů zvířat, je předán podnět a odborné stanovisko místně příslušné obci s rozšířenou působností a s chovatelem vede správní řízení o případné pokutě ona. Na návrh krajské veterinární správy může tato obec s rozšířenou působností, respektive její obecní úřad, nařídit také takzvané zvláštní opatření a mezi ně patří například, nebo může patřit odebrání týraného zvířete, nebo také třeba pozastavení činnosti, při které k týrání zvířat dochází.
1: No a jak často se tedy stává, že zvíře chovateli odebráno?
0: Z tohoto pohledu naprostá většina návrhů na odebrání zvířat se týká kategorií jiných, tedy zvířat zájmových nebo domácích mazlíčků, jako jsou psi a kočky, a nebo hospodářských zvířat, jako jsou u nás nejčastěji skot nebo prasata. Už ze své podstaty je chovů těchto zvířat u nás mnohonásobně více než těch druhů vyžadující zvláštní péči, takže z té logiky jsou ta čísla úplně jiná. Jako příklad v loňském roce padlo návrhů na odebrání zvířat více než 130, z toho pouze 2 případy se týkaly, nebo 2 tyto návrhy se týkaly té kategorie druhů vyžadující zvláštní péči, kam patří například šelmy nebo jedovatí hadi.
1: Mm-hmm. Tak my laici to známe pod pojmem exotická zvířata. Legislativa to nemá, tento pojem.
0: Jo, tam legislativa se na to nedívá na hlediska pohledu nějaké exotičnosti jejich původu, protože patří tam jak druhy běžné tady u nás ve střední Evropě, jako jsou někteří draví ptáci nebo kopytníci, tak samozřejmě ta zvířata, která pocházejí z uvozovkách exotických krajů, ten náš pohled nebo ten pohled té legislativy je spíš z pohledu toho, jaká je náročnost chovu toho zvířete a jaká je například potenciálně nějaká nebezpečnost pro chovatele a okolí z hlediska našeho zabezpečení a i tedy té náročnosti
1: pro
0: splnění těch podmínek chovu, aby to zvíře netrpělo.
1: Dobře. Tolik mluvčí státní veterinární správy Petr Majer. Děkuji za váš čas, za tyto informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
0: Já také děkuji. Mějte se hezky, naslanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte páteční vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dopoledne pod Ještědem, jak už víme ze zpráv o počasí, opět nás čeká tropický víkend. Což o tom, můžeme si zajít někam do stínu, dát si něco studeného na osvěžení, anebo si jít zaplavat třeba do chladivé řeky. Ale často vidíme i stavaře a ti to mají opravdu hodně obtížné. Zvýšená prašnost, extrémní teploty a náročná fyzická práce. To je právě denní chleba dělníků na dopravních stavbách. A právě stavařům se budeme věnovat v posledním díle našeho seriálu na téma horko a sucho. Jak se pracuje na dopravních stavbách za plného provozu, to zjišťovala reportérka Jana Švecová. Na rekonstruovaném mostě, který je součástí průtahu Liberce, zastihla Jiřího Volmuta z ředitelství silnic a dálnic.
1: My se teď díváme do takové zhruba 100-metrové štoly, kde jsou pracovníci s vrtačkou nebo zbíječkou. To asi není úplně příjemná práce.
2: Je to dutina mostu vlastně seskládaná z těch segmentů a samozřejmě ta práce je velice náročná, jelikož je to hůře odvětratelný prostor, takže dělníci pracují ve velice prašném prostředí a v těchto teplotách, kdy se betonová konstrukce nahoře ohřívá na nějakých 60 až 70 stupňů, tak samozřejmě ta setrvačnost toho náhřevu je a ty teploty dosahují v té dutině ke 40 stupňům, takže pracovat v tom je opravdu velice náročné.
1: Tak to je dutina, ale potom jsou to pracovníci tady na mostě, kteří vlastně čelí hluku, prachu, provozu. Na tom povrchu teda je kolik?
2: No 60 stupňů je na sluníčku, říkejme na ty betonové světlejší konstrukci. Ty asfaltové povrchy dosahují až 80 stupňů a samozřejmě při ty pokládce asfaltové směsi, která z obalovny odjíždí řádově při 180 stupních, pokládá se do nějakých 150-160 a vlastně pak nastává teprve to hutnění při těch 70 stupních, tak je to velice obtížné při těchto teplotách, protože i ta směs daleko pomaleji chladne, tudíž i to hutnění je hůře proveditelné.
1: A máte nějakou informaci od dodavatelských firm, že třeba když ty teploty opravdu teď dosahovaly těch extrémních hodnot, tak že se třeba nepracuje některý den, je to možné vůbec? Nebo jsou nějaké úlevy?
2: Nemám zprávy, že by se nepracovalo, ale snaží se začínat co možná nejdříve ráno. Je to ale samozřejmě logisticky náročné, protože je to spojeno jak s obalovnou, která směs míchá a zase v nějakém předstihu, takže to už je opravdu brzy. V ranních hodinách, někdy mezi 3. a 4. začínat na té obalovně, spojit to i s dopravou.
1: Pauzírovat se moc nedá.
2: No nedá, ale samozřejmě bezpečnost a nějaké postupy, bezpečnostní přestávky nařizují. Samozřejmě dělníci a nejenom dělníci, všichni dostáváme více vody, více tekutin, abychom vůbec to počasí jakoby přežili.
1: Dělníci ovšem čelí nejenom zvýšeným teplotám a prašnosti, ale i většímu bezpečnostnímu riziku, protože v okolí stavby probíhá běžný a poměrně hustý provoz.
2: Samozřejmě to riziko tam je obrovské. Ohleduplnost řidičů je jedna věc. Druhá věc je, že i v tomto teple i samotní řidiči mají určitý, řekněme, faktor jakoby nepozornosti a to samý i dělníci jako na stavbě, že jo? Protože ono v těchto vedrech jste ráda, že fungujete, na to, že ještě vyvíjet nějakou fyzickou činnost a do toho dávat pozor jak na okolí, tak na sama sebe.
1: Nicméně měli bychom apelovat na řidiče, pokud projíždějí dopravní stavbou, aby byli tolerantní.
2: Určitě je to ty toleranci a pochopení, že ta práce není jednoduchá.
0: To byl tedy poslední díl seriálu tohoto týdne. Příští týden, tak jak už určitě mnozí z vás víte, uplyne 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. A právě tyto dramatické události nám připomenou pamětníci od pondělí do pátku vždy před 10:30.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písničky, které nestárnou, Šípková, Růženka, to by se členové skupiny Black Sabbath divili této české verzi, ale myslím si, že by se jim určitě líbila. 10:39 nastává čas na spotřebitelský servis a vy se ptáte na reklamaci obuvi. Jak přesně funguje znalecký posudek, doplní Josef Černý.
1: Dnešní dotaz přišel od pana Vojty, který píše: mám spor s prodejcem obuvi a chci si nechat vyhotovit znalecký posudek. Rád bych ale věděl, jestli peníze za posudek, které musím zaplatit, mi prodejce musí okamžitě vyplatit společně s penězi za boty, anebo může vzniknout nějaký problém. Pane posluchači, takhle jednoduché to bohužel není. Ani kladný znalecký posudek ještě neznamená automatické kladné vyřízení reklamace a pro prodejce povinnost vady na zboží uznat a uhradit vám veškeré náklady spojené s reklamací. Předem tady nelze vyloučit mimosoudní a dokonce ani soudní řešení.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také vás občas honí mlsná, obzvláště teď v těchto teplých, horkých dnech. Tak podle stoletého receptu našich babiček dnes v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec vyzkoušíme oblíbenou letní pochoutku broskový sorbet. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hořeník k tomu přidají i něco z dlouhé historie sorbetu.
1: V našem putování za dobrotami, které hospodyně připravovali před 100 a více lety, dnes zavítáme do města. Řeč bude o jedné z nejstarších letních pochoutek světa, o sorbetu.
2: Jeho historie sahá hluboko do starověku, konkrétně do Persie a Číny, kde se již několik století před naším letopočtem připravovali osvěžující směsi ze sněhu nebo ledu, ochucené ovocnými šťávami, medem a bylinkami. Později se tento zvyk rozšířil do arabského světa.
1: Arabové studenému nápoji dali název šarbat. Když v 9. století ovládli Sicílii, přinesli sebou i umění připravovat ledové osvěžení. Podle dobových pramenů posílali své otroky na horské svahy pro sníh, který pak míchali se šťávou ze sicilských citrónů, cukrem a později i s dalšími druhy ovoce. Ze Sicílie se ve středověku sorbet rozšířil do celé Itálie a v období renesance si získal oblibu na šlechtických dvorech. Francouzští kuchaři pak recepturu dále zdokonalili a proměnili sorbet v jemný mražený dezert, který se podával mezi jednotlivými chody slavnostních hostin. Měl osvěžit, ale také připravit chuťové buňky na další pokrm. Do českých zemí dorazil sorbet až v 18. století. Větší oblibu si získal o století později. Jako luxusní letní dezert se podával na hostinách šlechty nebo ve vyhlášených měšťanských kavárnách. Teprve s rozvojem výroby ledu a chladících zařízení se sorbet stal dostupný i širším vrstvám obyvatel. Na přelomu 19. a 20. století tak recepty na citronové, jahodové, malinové či rybízové sorbety z čerstvého ovoce, cukru a vody uváděla většina kuchařských knih.
2: Jeden 100 let starý recept z roku 1926 přidáme. Broskvový sorbet.
1: Z půl kila broskví si vybereme několik velkých a vaříme je v 1,5 litru vody, až prasknou. Pak se nakrájejí na čtvrtky a dají do teriny. Ostatní broskve se vaří ve 3/4 litru vody, až z nich pecky sami vypadnou. Prolisují se žíněným sítem, dá se do nich 50 deka cukru a zavaří se na tuhý syrup. Pak se přilije voda, v níž se první broskve vařily, a nechá se vše vychladnout. Předsedí se do teriny na čtvrtky broskví. Přidá se několik kapek mandlového výtažku a drobně tlučený led.

jsme si ještě připomněli Benátskou, ve které vystoupil i Petr Nať na tomto známém hudebním festivalu. Nás čeká ještě Michael Jackson v 11 hodin už. Zprávy, které si pro vás připravuje Miroslav Holubec, a po zprávách už vám velice důvěrný host. Tím hostem je spisovatel Marek Řeháček, náš rozhlasový kolega. No a co budeme dnes probírat, takzvané čtrnáctkové rozhledny, co se pod tím skrývá, to se dozvíte už za okamžik.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Části Liberce dnes odpoledne projede peloton cyklistů. Hygienici zrušili zákaz koupání na Hamerském jezeře. V Rokytnici nad Jizerou funguje nová bobová dráha. Dnes bude slunečno s teplotami až 32 stupně. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. V Libereckém Hanychově musí dnes odpoledne řidiči počítat s dopravním omezením, informovalo o tom město Liberec na sociální síti. Důvodem je cyklistický závod Czech Tour. Peloton cyklistů by měl zhruba v 15:30 projíždět Horním Hanychovem a Pilínkovem. Dál bude pokračovat přes Dlouhý most, Hodkovice nad Mohelkou a Český Dub až na Ještěd.
5: Omezení podle pořadatelů potrvá zhruba půl hodiny. Hanychovem peloton projede v 15:25 až 15:34. V Pilínkově bude o 4 minuty později. Ohraničovat ho bude takzvaná klouzavá uzávěra. Silnice se otevře v momentě, kdy projede poslední auto konvoje se zelenými vlajkami. Uzavírka se týká i městské hromadné dopravy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Hygienici na základě rozborů provedených v pondělí zrušili zákaz koupání v Hamru na jezeře. Ten platil od minulého týdne. V Hamru ale stále zůstává voda nevhodná ke koupání, jsou v ní synice. V ostatních sledovaných přírodních koupalištích se podle krajské hygienické stanice v Liberci nic nezměnilo. Citlivým lidem nedoporučuje koupání v Máchově jezeře kvůli synicím. Sníženou průhlednost vody hygienici zaznamenali v Zákupech, Nedamově, Sedmihorkách a Hejnicích. Lidé v Rokytnici nad Jizerou dnes slavnostně otevřou novou bobovou dráhu. V tamnímské areálu bude součástí akce také doprovodný program. Návštěvníci se také dozvědí novinky o plánovaných investicích v horském městě.
6: Slavnostní zahájení začíná ve 14 hodin na parkovišti P1. Lidé se budou moct projet na bobové dráze a užít si doprovodný program například v podobě koncertů. Celé odpoledne tam bude také pro veřejnost diskuzní stánek o rozvoji města. Společnost Rigema, která areál koupila, chce do něj investovat stovky milionů korun. Vizi představí v 16:30. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už schořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković. Podle chorvatských úřadů v okolí města schořelo až 1000 hektarů lesa.
4: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na Českolipsku až 32, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý, přes den jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je kvůli rekonstrukci mostu uzavřená ulice Vojanova, a to mezi křižovatkami s ulicemi Švermova a Vysoká. Uzavírka platí do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Ano, šťastnou cestu, bezpečný návrat a hlavně hezký poslech Českého rozhlasu Liberec. Nezapomeňte, že jedeme s vámi, tak jeďte opatrně. No, my si také uděláme za malou chvíli cestu, a to na 14kové rozhledny. Slovanka, Štěpánka a Černá studnice. Tři rozhledny, které spojuje slavnostní otevření, která se vážou ke stejnému datu v kalendáři. Tím je 14. srpen. O tom, jestli šlo o úmysl nebo náhodu a co mají tyto rozhledny společné a čím se naopak liší, tak nejen o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, se spisovatelem Markem Řeháčkem.

0: O České republice se říká, nebo o obyvatelích, že jsme národem pejskařů, že jsme národem lidí, kteří rádi holdují pivo a také, že jsme národem, kteří rádi chodí na rozhledny a staví rozhledny. A o rozhlednách už si teď budeme v příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povídat s hostem, který vám je důvěrně známý. Je to Marek Řeháček, spisovatel, náš rozhlasový kolega. Vítej u nás.
1: Ahoj.
0: No, naposledy jsme tě slyšeli včera, protože jsi se nám přihlásil z Javorníku. Opět máme novou rozhlednu. Jak na tebe působí?
1: Tak s Jardou Hořením jsme tam udělali takový jako první průzkum. Rozhledna ještě není otevřena pro veřejnost. Plánují to na začátek září, pokud se to stihne. Původně plánovaný termín být až jako v té druhé polovině, ale s těmi kolegy, co tam vlastně připravovali otevření té rozhledny, tak jsme se tam bavili, říkali, že to možná bude i dříve a musím říct, že to je teda uchvatná záležitost. Nebude to asi úplně pro každého. Ta rozhledna je skutečně nebývale vysoká, protože je udělána z původního telekomunikačního stožáru, kterou bylo doplněno schodiště. A ta vyhlídková plošina je ve výšce 34,6 metrů, což této věže činí jednu z nejvyšších rozhleden v severních Čechách. Takže jako super.
0: No, tak není to tak dlouho, co se opravovala rozhledna Císařský kámen, tak ale přesto je ještě pořád nižší než...
1: Ten výhled tam je jako hodně podobný, akorát ten Javorník, jak skutečně ta věž je podstatně vyšší a už samozřejmě ten kopec je v předhůří Ještědu, takže tam vlastně i ten nádherný pohled do toho kraje, do toho českého vnitrozemí. Hmm. Je to opravdu uchvatná podívaná, kdy člověk vidí celou tu naši zemi, na jedné straně Sněžku, na druhé straně Lužické hory, ale i hluboko do českého vnitrozemí. Ten komín Mladoboleslavské Škodovky, tam je opravdu taková tyčka, která je vidět kousíček a člověk si říká, co to tak může být a pak mu to dojde.
0: No, svým způsobem, kdo je zdatný chodec a pokud tedy už si počká na pěkné počasí, tak to může vzít ještěckým hřebenem z Ještědu, pokochat se na Ještědu, zastavit se v Trnčí na rozhledně, tam je také krásná rozhledna Rašovka, no a poté to vzít na Javorník a potom to může říznout na Císařský kámen.
1: Také by to šlo, nebo obráceně z Hodkovic směrem nahoru a skončit na Ještědu. Javorník vzít jako postupový bod. Je to opravdu věc, která všechny milovníky rozhlednové krásy určitě potěší, protože ten výstup je úchvatný a je ta věž udělána jako, naši předkové říkali, směle. To znamená jako odvážná konstrukce, je to celé z těch roštů, takže vidíte vlastně všichni dolů hezky, co se tam dole děje. Je to moc hezký. Musím říct, že jsem byl vyloženě nadšen a určitě tuto věž zakomponujeme do naší rozhlednové literární tvorby, kterou dělám s Honzou Pikousem a s Petrem Ferdišem Poldou.
0: No, tak to se moc těšíme. Já si tak říkám, na tak malé ploše v této lokalitě je hustota rozhleden opravdu, jako si myslím, hodně
1: tak o severních Čechách se říká obecně, speciálně Jizerské hory a jejich okolí, že to je nejhustší síť rozhleden vůbec na světě. Skutečně to tak vypadá. Mimochodem z toho Javorníku je vidět asi 8 dalších rozhleden. A včera jsme se tam s Jardou Hořením smáli, že to není jenom věž, ze které vidět jako do krajiny, ale ze které je možné počítat rozhledny, takže z rozhledny se tam kouká na rozhledny. Je to jako vtipná věc.
0: No tak na

0: Kdy jindy než o prázdninách v létě, ovšem možná někdy za lepšího počasí je dobré se vyšlápnout v našem kraji a navštívit jednu z mnoha a mnoha rozhleden, o kterých si povídáme s naším hostem Českého rozhlasu Liberec, kterým je spisovatel Marek Řeháček. Marku, já už jsem zmiňovala Štěpánku, je to nejstarší novogotická rozhledna. Čím je výjimečná? Jenom tedy kromě toho, že je nejstarší.
1: Tak ona je výjimečná už tím, že vlastně je nejstarší pouze ta její spodní část. To je ta původní rohanská novogotická věžička, na kterou byla vlastně až na konci 19. století německým horským spolkem podle projektu profesora Brausewetra z Liberecké průmyslovky umístěna ta cihlová nebo cihlovo-pískovcová úzká, krásná nástavba, řekněme, která vlastně tu rozhlednu tak původně dotvořila, že z ní učinila podle mého názoru, ale nejsem v tom zdaleka sám, nejkrásnější rozhlednu celé České republiky. Takže v tom je možná ta kuriozita, že téměř žádná jiná rozhledna nebyla vlastně stavěna na takové dvě od sebe poměrně vzdálené etapy. Skutečně tam to dělí téměř půl století. Takže v tom je asi nejzajímavější. Zajímá i v tom, že má ještě svoji jakousi sestřičku, dvojnici, a to je Alenova věž na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou, která byla vlastně stavěna jako lovecký posed. Já osobně si myslím, že Kamil Rohan, který vlastně tu věž začal stavět a nedokončili, podle té známé pověsti, že dokončili, zemře, nakonec tomu skutečně došlo, i když z jiných důvodů, ono bylo okolo 90 let, tak původně plánoval skutečně tuhletu věž postavit jako posed, pro šlechtu, ale nedošlo k tomu a nakonec to je teda nejkrásnější rozhledna.
0: No, tohle to je možná asi jedna z výjimek u Rohana, protože většinou to třeba byly kluby českých turistů, kteří třeba se vrhli do staveb tady těch rozhleden.
1: V skutku u nás tedy spíš kluby německých turistů tady ano, u nás ano, na Liberecku, ano. I když máme samozřejmě i vyhlídkové věže, které jsou spojeny s českými turisty, ať už to je ten zmíněný Tábor, nebo třeba Kopanina, jedna z těch takových jako opravdu tradičních rozhleden, mimochodem velmi, velmi podobná svým příběhem právě zmíněné Štěpánce, ale byly to obrovsky podporované, a teď nemyslím z hlediska nějakých subvencí nebo obcí nebo státu, ale z hlediska právě běžných lidí podporované kluby, které vlastně si mohly dovolit tu stavbu provést, a zejména to bylo, ten příběh je třeba spojen s tou zmíněnou Slovankou také, o které se budeme bavit, kdy vlastně už na tu samotnou stavbu dost často ty kluby vybrali ty potřebné peníze už při otevření té rozhledny.
0: No věda, tak lidi na to určitě hodně slyšeli, zdali by pak teď v současné době lidi slyšeli.
1: Tak já mám pocit, že

0: Dneska se ty rozhany spíš pojí takovou představou o nějakých dotacích a něčem podobném.
1: Přesně.
0: Tady to skutečně byla jako iniciativa těch místních lidí, kteří vlastně určité i soutěživosti s lidmi z těch okolních měst, obcí a údolí chtěli prostě mít také svoji rozhlednu, aby se cítili jako plnohodnotnými turisty, protože v té době samozřejmě těch 80. let 19. století ta turistika zažívala nebývalý boom. Hmm.
1: Nebyly televize, nebyl internet a lidé měli více času zřejmě, tedy pokud se nejednalo o lidi na vesnicích.
0: Já teda nejsem tak jako úplný pesimista, protože když obcházím rozhledny a dělám to poměrně často, tak prostě vidím ten ohromný tlak na tu krajinu. Možná dneska to je i spojeno s tím, že kdysi ti lidé chodili pouze pěšky, dneska už tam jezdí na všem možném, takže si myslím, že ten zájem o ty rozhledny a vyhlídková místa jako neupadá, možná spíš naopak.
1: Hmm. Ale máš pravdu, třeba v mém okolí je právě Císařský kámen rozhledna, kdo jak si už moc nemůže na nohy, tak se tam může dojet autem, ale ti zdatnější, tak ti se můžou vydat opravdu krásnou přírodou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Hezky nám zpívala Chris Rea písnička Julia ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme tady páteční dopolední vysílání. Myslím si, že to je takový hezký čas a taková inspirace, kam vyrazit třeba o víkendu, třeba se podívat na některou z rozhleden, o kterých bude řeč. Povídali jsme si s naším dnešním hostem, se spisovatelem Markem Řeháčkem o Štěpánce. Už jsme trochu nakousli Slovanku. Ona se liší tím, že je Štěpánka je zděná a Slovanka je
1: ocelová,
0: ocelová kovová. No.
1: Skutečně ona, ta Slovanka, má ten příběh velmi zajímavý v tom směru, že ona původně byla jakýmsi vzorovým kusem vyhlídkové věže, který byl vystavován na vídeňské výstavě, kde vlastně byla zakoupena, rozebrána, přemístěna, se smontována na tom Zajptově vrchu, tady u nás v Jizerských horách. Takže šlo o jakýsi prefabrikát a traduje se, že má i v Rakousku nějaké sestřičky.
0: Aha, tak vidět to. Tak teď ještě ale se budeme zmiňovat o Černé studnici. To je zase pro změnu Žulová rozhledná.
1: Já ji považuji za nejkrásnější z těch čtyřech Hemrichových krásek. Robert Hemrich jako takzvaný rozhlednový architekt z Jablonce se zabýval jako jeden z prvních vůbec rozhlednami jako specifickými stavbami. Černá studnice vlastně byla jeho první, 1905. Končilo se ve 30. letech ta jeho tvorba rozhlednou na Prostějském hřebeni. Ale ta Černá studnice v sobě má prostě ještě tu secesní eleganci a zároveň v sobě má takovou tu jizersko-horskost, a to protože je vyzděná z těch hrubých kamenů, které byly z větší části natěženy přímo na místě, a vlastně tím dala jakýsi kabát všech těch Hemrichových krásek, které navzdory tomu, že vznikaly v obdobích třech desetiletí, vlastně vypadají všechny podobně, jsou typické právě tím použitím té zdejší žuly.
0: Co ale musíme zmínit, mě to opravdu vrtá hlavou, protože tyto rozhledny byly otevřeny, samozřejmě dělilo ohledně letopočtu několik desetiletí, ale to datum letní 14. srpna mají všechny stejné, tak teď mě prozrad. Je v tom nějaký účel nebo je to opravdu náhoda?
1: Určitě to dělali podle různých horoskopů a tajemných knih. Ve skutečnosti to podle mě bylo prozaické. Já si myslím, že prostě to podnebí našich hor neumožňuje výstavbu podobných věcí dříve než v měsíci květnu zahájit, nebo v ní pokračovat, pokud ty některé projekty trvaly delší dobu. Mimochodem ta zmíněná Slovanka, ta byla smontována ve velmi krátké době, ta Černá studnice se stavěla déle, ale ono to vždycky prostě takto vyšlo na tu polovinu toho srpna. Ještě většinou to bývalo v nedělích, o nedělích, protože v sobotu se tehdy ještě pracovalo, takže ty slavnosti buď byly od sobotních odpolední a vrcholily většinou v neděli. A proto si myslím, že celý ten příběh jako je poměrně prostý v tom směru, že ta rozhledna vždycky byla dokončená v tom období a jakmile ji dokončili, tak se snažili rychle otevřít, aby v tom letní období tam přišlo co nejvíce lidí, protože obvykle tyto slavnosti byly spojeny s určitým vstupným, s určitou podporou. A jak už jsem říkal, vlastně tehdy ty stavby byly podporovány těmi členy těch horských spolků a místním obyvatelstvem, které vlastně platilo tu vstupenku. Většinou to byla opravdu horská slavnost s kapelou, s občerstvením. A traduje se, že právě to otevření rozhledny Slovanka bylo tak úspěšné, že ten pokladník vlastně odnášel ty peníze v objemu, který pokryl vlastně veškeré náklady té výstavby.
0: Tak veškeré tyto rozhledny prošly různými obdobími od první republiky přes druhou světovou válku, normalizace. Procházely nějakou určitou obnovou? Vždycky se našel někdo, kdo ty rozhledny, kdo se jim věnoval a kdo je obnovoval?
1: Tak takové to kritické období, kdy ta údržba byla zanedbávána, začalo vypuknutím druhé světové války. Přirozeně lidé měli úplně jiné starosti. Turisté zmizeli na různých frontách, že se skutečně bavíme z větší části o německých turistech. A potom to plynule přešlo do období socialismu, kdy se opravovaly pouze některé rozhledny. Existuje takový krásný novinový článek z novin Jablonecka z doby socialismu, jak jeden turista obchází všechny ty rozhledny a ty chaty, které vedle nich stojí, a popisuje stav a určitou vstřícnost, respektive svýš nevstřícnost toho personálu. Nejlépe na tom asi byla rozhledna Královka, která patřila vlastně chatě nakladatelství Práce, což byly vlastně odborářské noviny, a ti se o ten areál poměrně pečlivě starali, takže ta Královka byla i přístupná, ale celá řada rozhleden byla taková jako spíš trpěná, takovým trpěným přívažkem těch chat, kam bylo možné jíti, ale někdy už pak, aby tam nemusel dělat žádnou údržbu, tak většinou to konstatovali, to, že tam jsou rozbitý schody a tam vlastně nikdo nechodí. Říkala

0: po rozhlednách v Libereckém kraji putujeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s naším dnešním hostem, kterým je spisovatel Marek Řeháček. Marku, zapomněl bychom málem na Prosečskou chatu a tím pádem i rozhlednu. Tam jsou také krásné výhledy.
1: A to je rozhledna, která možná právě od nás v tuto chvíli je nejblíže, že jo? Ta se nachází kousek tady za námi na Proseckém hřebeni. Ona ta rozhledna měla trošku smůlu v těch 90. letech. Vlastně tam došlo k takovým nějakým majetkovým problémům s tou sousední chatou a co si budeme povídat, každá ta rozhledna žije tak, jak žije to občerstvení. To je tak v Čechách jako.
0: Ale jestli to chce, když už vyšlapeme ten kopec, tak si chceme dát něco dobrého.
1: No, ta tragédie té chaty byla samozřejmě v tom, že ta nakonec vyhořela, že jo. Nakonec byla úplně zbourána, stavila se tam poměrně dlouho, chata moderní, nová, architektonicky velmi zajímá. Musím říct, že jsem to sledoval na začátku trošku s obavami, když jsem viděl, že vlastně to je taková tvarově netradiční chata, ale musím konstatovat, že teda se to velmi povedlo, aspoň z mého pohledu, protože byly použity tradiční materiály, žula zase, která vlastně tu Hemrichovu krásku tak jako doplnila. A řekl bych, že to vedlo k tomu, že ta chata mimochodem sama s krásnou vyhlídkovou terasou je dneska jako cílem těch turistů, kteří chodí mezi Vratislavicemi a Jabloncem po té hřebenovce a dost často teda samozřejmě lidé vystupují i na tu rozhlednu, která zažívá určitou renesanci. Mimochodem je to jedna z těch nejvyšších jizersko-horských tradičních rozhleden, z těch Hemrichových krásek je úplně nejvyšší.
0: No vidíš, to pořád se něco dozvídáme. Ještě bychom neměli zapomenout na Libereckou výšinu. Ta také tady prošla.
1: Tak ten příběh byl podobný.
0: To bylo podobné.
1: Určitá jako sláva na začátku. Libigové postavili tu věž vlastně jako kopii jedné z věží Norimberského hradu, protože toužili po urozenosti a po vlastně rodovém sídle, které mělo evokovat jako středověké nálady. Už sami Libigové to nechtěli provozovat velmi záhy po dostavění celého toho hradu nového vlastně, ale staronového, protože tam byly samozřejmě použity ty prvky středověkých domů z Norimberka a celé to mělo opravdu vytvářet takový to jako dojem atmosféru. Tak to svěřili horskému spolku, nastalo to období takového jako rozpuku, pak přišla válka, po válce se to stalo zajímavou restaurací, ale řekněme, po těch 90. letech to šlo do úpadku, nakonec zase rekonstrukce, potom zase nějaký problémy. Ale řekl bych, že dneska, byl jsem tam poměrně nedávno, restaurace funguje velmi dobře, věž je přístupná, takže i na Liberecké výšině, skoro jako na všech místech, kde nějaká rozhledna je, se vše v dobré obrátilo. V tuhle tu chvíli tady u nás v okolí nemáme žádnou vlastně zavřenou, nefungující rozhlednu.
0: No, to je na závěr, myslím si, úplně to nejlepší.
1: Já mám pocit, že prostě ti lidé tam rádi chodí, protože tam z těch rozhleden mají takový ten nadhled nad těmi starostmi života a proto je to láká a proto právě ty rozhledny vznikaly a proto možná právě i dneska dobře fungují.
0: A proto my už se moc těšíme na tvoji chystanou knížku, kterou tady chystáš. Ty jsi říkala se Šimonem Pikousem, se známým.
1: Pikousem, s jeho bratrem.
0: S jeho bratrem.
1: Takže to zase něco plánujeme právě po těch našich rozhlednách, Vojštědu a tak dále, takže všechno, co jsme tady dneska povídali, se čtenáři ještě jednou dozví v naší knížce.
0: Tak až vyjde, tak nás nezapomeň navštívit.
1: Určitě rád.
0: Marek Řeháček, náš rozhlasový kolega, spisovatel, tak děkujeme za tvou návštěvu, za zajímavé povídání a budeme se těšit. Naslyšenou.
1: Já také děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Pondělí po 11. hodině také přivítáme zajímavého hosta, tentokrát to bude Martin Linka, specialista v oboru ortodoncie, možná vám toto jméno rezonuje ještě ze známé soutěže Peče celá země, ano, hádáte správně, je to také on. Tak budeme řešit život srovnátky. Tak se máte určitě na co těšit a teď už Lenka Filipová, dobré dopoledne.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Jak rozlousknout vlašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy, tak aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly, podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácí. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácí nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 90. leta jsme si připomněli. V rámci této písničky Marioneta, tichá dohoda, Blanka Šrumová nám zpívala 8 minut před 12. hodinou. Budeme opět hledat v archívu našich zábavných pořadů a tentokrát jsme našli vzpomínku herce Jiřího Cízlera, který kdysi býval i koncertním mistrem v divadelním orchestru. S úctou vzpomínal mimo jiné na dirigenta Miroslava Brože.
1: Jednou přišel do orchestru a pohle, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo. Takže sebral z celého Jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu, a založil orchestr, který měl 650 lidí. Udělal koncert v Krumlově a pozvali našeho ministra kultury, protože to byl hudební vědec Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové, jo. On přijel skutečně a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říká, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je, a divný zvuk takovej, a co já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Pergint a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim, a fagoty pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pál. Fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam. Takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě, a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde. A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam.
0: Tolik vzpomínky Jiřího Cízlera, českého herce, režiséra, hudebníka, komika, dramatika, baviče, býval také označován jako mistr sarkazmu. Tak doufáme, že jsme vás před pravým polednem pobavili. Ve 12 hodin se budete moci poslechnout zprávy, které si pro vás připravuje Iveta Bláhová. No a po 12. hodině už Filip Majsl s pátečními písničkami na přání. Tak se mějte moc hezky, odpočiňte si o víkendu a já se na vás opět budu těšit v pondělí po 9. hodině. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Hydrologické sucho se v Libereckém kraji nejvíce projevuje na Českolipsku. V některých obcích se tak posilují vodojemy. Dětský certifikát pomůže ochránit děti před násilníky. Kvůli požáru na chorvatském pobřeží úřady evakuovaly přibližně 300 českých turistů. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Hydrologické podzemní sucho, sužující většinu území České republiky, ovlivňuje zásoby pitné i užitkové vody. V Libereckém kraji jsou podzemní vody zdrojem asi 60% vodárenského zásobování. Dodávka vody do veřejných vodovodů není v tuto chvíli nikde v regionu omezená. Severočeské vodovody a kanalizace ale musí některé vodojemy na Českolipsku posilovat. Například v částech obce blíže vedly Skalka a Hvězda nebo v Janovicích, které spadají pod Kravaře, doplnila mluvčí Iveta Kardy. Janová.
3: Ta vydatnost povrchových lokálních zdrojů je v tuto chvíli tak slabá, kdy se jedná už o ty povrchové zdroje, které jsou naprosto vyschlé, proto musíme ty jednotlivé vodojemy zavážet.
2: Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání takzvaného dětského certifikátu. Na úpravách spolupracuje s digitální informační agenturou. Změny systému mají ulehčit práci dětským organizacím, které by se s nás měly dozvědět o změnách v rejstříku trestů. Dětský certifikát má platit od ledna a jeho cílem je zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění nebo zneužívání. 35. ročník festivalu Aurion ve Smržovce začne dnes v 18 hodin hudebním programem. Městská letní slavnost bude pokračovat po celý víkend. Letošní novinkou je sobotní open mic, který dá prostor amatérům. Ti vystoupí s hudebními čísly nebo autorskou tvorbou stand-upu a slam poetry. Dnešní program představuje jeden z organizátorů Rudolf Musil.
4: Řekněme takové alternativnější skupiny, ale nejzajímavější na tom je asi vystoupení Laury a jejich Tigrů, která vlastně v tomto roce slaví 40 let svého založení.
2: Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v chorvatském Omiši přibližně 300 Čechů. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. Požár zasáhl letovisko v noci na dnešek a podle dostupných záběrů spálil množství domů i aut. Nejméně 36 lidí je zraněných, z toho 7 těžce. Mezi nimi žádní čeští turisté podle aktuálních zpráv nejsou. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s chorvatskými úřady a bezpečnostními složkami.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 28 až 31, na Českolipsku až 32 a na horách na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Krátko nad Nisou v ulici Jižní se střetlo osobní vozidlo s nákladním. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně. A na silnici mezi obcemi Bzí a Těpeře u Železného Brodu havarovala 2 osobní vozidla. Jeden jízdní pruh je uzavřen, z opatrnosti je místo průjezdné.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné páteční poledne. Věřili byste tomu, že v Liberci jezdí tramvaje po kolejích s normálním rozchodem teprve 28 let, a to přesně od 14. srpna 1998, takže vlastně dnes mají svým způsobem v Liberci tramvaje narozeniny. Pokud nevíte, jaké to je, jezdit tramvají, Miloslav Šimek to popsal poměrně trefně, je to jako jízda na krávě, akorát se v ní mačkáte. Tímto samozřejmě zdravím nejenom všechny řidiče tramvají, ale také cestující a zdravím také vás, kteří posloucháte Český rozhlas Liberec. Před námi je jízda písničkami na přání a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

Na úvod odpoledního času vytryskl v Českém rozhlase Liberec Petr Kotval, no a já doufám, že se tím necháte inspirovat a budete plíštit také pro změnu tou hudební inspirací pro písničky na přání, které právě teď začínají. Snad ještě, abych připomněl všechny kontaktní údaje, tak tedy telefonní číslo 22 155 37 22, e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz a SMS brána 900 11 04, ovšem textové zprávy musíte psát ve tvaru Zahrajte Liberec, potom Mezera a potom následuje váš text. Teď už víte vše potřebné a já se moc těším.

0: Voda čoma drží nad vodou. Ano, tak trocha vody by se nám určitě hodila. Já jsem před pár dny viděl kamarády, kteří sjížděli jezeru a nemohl jsem se zbavit dojmu, že se jim za kánoí zvedají oblaka prachu. Jožo Ráš a potažmo celá skupina Alan dohráli, dospívali a my budeme v Českém rozhlase Liberec plnit první přání, a to telefonické. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, tady Šárka z Liberce. Takže písničku, kterou jsme dneska připravili, kterou se mi pomohlo připravit, bude pro paní Ivetu s paní Petrou, že jim chci poděkovat, pracují v jídelní Plaza, a popřát jim hezký víkend. A pak by písnička byla ještě pro kamarádku Jindřišku, se kterou se chystám dneska na keltskou noc do Vysokého na Vyzeru.
0: Ale, no tak si to samozřejmě krásně užijte. Paní Šárko, vůbec si užijte hezky celý víkend a já se budu těšit zase někdy příště tady u nás v Českém rozhlase Liberec. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

skupina Divokej byl a Lahůdky. Další lahůdku nám nabízí písničky na přání, a to hudební lahůdku. Napsal o ní pan Adam. Prosím pěkně, Krištof, zůstaň tu se mnou. Pro králíčka Azuritka 15. to znamená zítra, má svůj svátek. Azuritku vše nejlepší a děkuji. Dráčátko, všechno nejlepší. Paní Haně, samozřejmě k těm zítřejším jmeninám přejeme i my. A písnička je tady.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do Českého rozhlasu Liberec zavítala velšská kapela Manic Street Preachers, která mimochodem letos slaví 40 let na hudební scéně, a tu 40 oslavila skupina i v Praze před 2 měsíci v Metronomu. Hudební znalci si jistě nenechali ujít. Tolik tedy návštěva ze zahraničí, no a teď už budeme hrát zase z domácí produkce. Písničku vybírala paní Jarka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe. Víte, Filipe, teď jak jste říkal o té skupině, tak ta skupina je o 14 let mladší ode mě.
0: Jenom,
1: ano.
0: Tak teď nevím, jestli jsem nebyl úplně netaktní, ale vy mi to jistě prominete. Já vás znám, paní Jarko. No ale prozraďte, co vám zahrajeme, čím vám uděláme radost?
1: No, od Karla Gotta, Angelínu, a bude to poděkování vám, Filipe, vašim kolegům, hlavně Pavlovi Kudrnovýmu, ten má ho taky rád, a všichni taky, i vaše kolegyně. A bylo by to pro Jarku ze včerejších dňa narození včera a všem Alenám. Bych chtěl popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí. Víte, myslím Jarku z Rychnova, tady
0: hlavně Jablonce. Ano, vzpamatuju si, včera nám volala a přiznala se k tomu, že má narozeniny, tedy že měla včera narozeniny.
1: Ano, včera. Dobrá. No tak jim chci všem popřát po všechno nejlepší a chci moc poděkovat i paní Marii Lofridlantu a její dceři nebo vnučce, jak včera taky nechala hrát, takže všem, co si necháme hrát, tak i těm všem, ať poslouchají, a přeju dobrou chuť, kdo má opět dva, nebo kdo má už pochutí, tak ať si dá kafíčko nebo dezertík. A bylo by to pro mě sourozence a všem příbuzným s rodinami.
0: Dobrá, tak dobrou chuť a příjemné zažití samozřejmě i vám, krásný zbytek dne a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.

Tak tady jsme se vydali až do roku 1965. Na hudbu Elena Robertse zpíval Karel Gott Angelina. Tedy do 65. ta písnička měla premiéru dokonce v 64. ale oficiálně se uvádí jako rok vydání 1965. Tolik trocha hudební historie a teď se pojďme podívat také na jedny narozeniny, které nám připomněla paní Sylvie z Prahy. Dnes má 66. britská zpěvačka, sopranistka Sarah Brightman, známá u nás především duetem s italským tenorem Andreou Bocellim. Můžeme si dát jejich Time to Say Goodbye. Sarah Brightman vystoupí 26. listopadu v pražské O2 aréně. Písničku posílám Alanům k svátku a také všem dnešním narozeninovým oslavencům.

0: je to. Time to say goodbye, písnička, se kterou jsme oslavili jedny narozeniny, a to konkrétně narozeniny zpěvačky Sarah Brightman. Společně s ní tady pěl Andrea Bocelli a dopěli 6 minut po půl jedné. My pokračujeme v písničkách na přání, jenom v rychlosti připomenu, že stále můžete volat na číslo 22 155 37 22 a stále posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A teď už honeme rychle k dalšímu přání. Kdo se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré popoledne, Filipe, tady Barbora z Kuřívod. Zdravím všechny posluchače, Jarušku z Friedlandu, jenom Jarušku, jestli jste myslela nás, paní Marii a její vnučku, já jsem vnučka, tak moc děkujeme.
0: Měl jsem takové tušení, že má na mysli vás, ano.
1: Já jsem si nebyla jistá, protože babička je Maruše, tak aha. Jsem si nebyla jistá.
0: No nevadí, no ale...
1: No, pardon.
0: No povídejte, vybrala jste písničku, jo. Která už tady nějaký ten čas nezazněla, tak kterou si zahrajeme?
1: Jsou to Pampelišky a je to pro babičku Marušku a pro paní Jarušku do Friedlandu. A ještě pro našeho taťku, který je na cestě na Moravu, tak ať mu ta cesta utíká.
0: Ale to už začíná vinobraní?
1: Ne, on tam jde za rodinou.
0: Dobrá. Tak přejeme samozřejmě šťastnou cestu, vám krásný pátek. Nádherný víkend a zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Iveta Bartošová a taková lehce temperamentní Juanita v Českém rozhlase Liberec. Do písniček na přání dorazil další e-mail, který má, řekněme, takový lehký filozofický přesah. Napsal nám pan Petr z Liberce. Pěkné poledne. Všem, kteří jsou sami, bych chtěl věnovat písničku Mám, kým mě mám od skupiny Elán. I když je těžké tomu věřit, samota je přirozený stav, protože ve svém srdci je každý člověk i přes veškeré vztahy stále jen sama sám. A když se rozhodneme hledat pravdu, musíme ji začít hledat zase jen sami. Proto je mylné si o samotě myslet cokoliv záporného. Tak toto sepsal pan Petr a panu Petrovi posíláme Elán.

Mám kým nemám, písnička, která se v podstatě nese ve znamení trojek. Vyšla v roce 1983 na desce Elan 3, což byla vlastně třetí studiová deska této věhlasné slovenské skupiny. V té době už vyprodávali stadiony. Skupina Elan téměř uzavřela dnešní písničky na přání. Máme tady ještě jeden krátký vzkaz, který dorazil e-mailem. Následující písnička je pro pana Luboše na cestu z práce, že už se na něj moc těší Maruška. Paní Maruška vybrala skupinu Turbo a chtěl jsem mít a s touhle písničkou se s vámi rozloučím, protože za 8 minut si vezme slovo Iveta Bláhová, bude pro vás mít čerstvé zprávy a hned po ní Kateřina Cajdhamlová, jako každý pátek odpoledne. To vás čeká samozřejmě pořad Veselé a zdravě, dnes na téma Mnoho léků. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Liberec opět naslyšenou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Teploty o víkendu v Česku znovu přesáhnou 30 stupňů. S komplikacemi musí počítat i zdravotníci. V Rokytnici nad Jizerou funguje nová bobová dráha. Veřejnost se bude moct rozloučit se spisovatelem Vladimírem Páralem. Obřad bude příští týden ve středu. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat taky výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka to může pomoct taky zdravotníkům.
2: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěže zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
1: Lidé v Rokytnici nad Jizerou dnes slavnostně otevřou novou bobovou dráhu. V tamním ski areálu bude součástí akce také doprovodný program. Návštěvníci se také dozvědí novinky o plánovaných investicích v horském městě.
3: Slavnostní zahájení začíná ve 14 hodin na parkovišti P1. Lidé se budou moct projet na bobové dráze a užít si doprovodný program například v podobě koncertů. Celé odpoledne tam bude také pro veřejnost diskuzní stánek o rozvoji města. Společnost Trigema, která areál koupila, chce do něj investovat stovky milionů korun. Vizi představí v 16:30. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: V sobotu oslaví sbor dobrovolných hasičů v Loužnici na Jablonecku 140 let od založení. Na tamním koupališti bude od 9 hodin sraz příznivců volantů. Součástí akce je výstava historických vozidel, ukázka práce dobrovolných hasičů nebo letní kino. V 16:30 vyrazí po okrsku Pěnčín spanilá jízda veteránů a vozidel integrovaného záchranného systému. Poté budou vyhlášeni její nejlepší účastníci v několika kategoriích. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moct rozloučit v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš. Autor románu Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba zemřel v neděli ve věku 93 let.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 28 až 31, na Českolipsku až na 32 stupňů a na horách naměříme 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřena Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Bužen Němcové. Omezení potrvá až do konce září. A v Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka potrvá až do konce srpna. A v Liberci je také kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá a toto omezení potrvá do 25. srpna. Jděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal
5: a doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se nám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. A škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
1: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
2: Na co to? To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako, jo?
2: Jasně, no.
1: A ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
2: Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je.
1: No
2: třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky. To jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: Lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dechá přes ten nos. Špatně se mi dechá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak nějaká je blbej fór.
1: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás opustil.
4: Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: Že a zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.

0: polovina z nich bere tři a více, což uvedl magazín Six Wise. To znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než pět léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci dvakrát ročně zkontrolováno. Ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Velká Británie je trošku tedy napřed.
1: A jak je to u nás?
0: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
1: A máme statistiku v Česku, jak je to zbraním léků?
0: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
1: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku

0: beru denně haldu léků, slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
1: A to je
2: nádhera,
1: ten problém.
2: Ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
1: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léků, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte čtyři a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
1: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy. A jsou
2: vzájemně,
1: i léky,
2: když se berou.
1: Jsou naopak léky, kde třeba tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to Depak. Sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
1: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
1: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou.
2: Ano.
1: A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl proč, mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
1: tak
2: co
1: máme
2: vydává.
1: Věřit,
2: a dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladuje nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost, takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
1: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
1: přece nevynechá nějaký a řekne, tuhle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
1: Ano, tak
2: to znamená,
1: se
2: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tuhle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
1: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajtamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli, potom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Paní to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Farinka tohoto báječného úřadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Ústav pro kontrolu
1: léčiv, doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaký ano. Jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater, s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy. Možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vystudovali jste nějaké potíže. Souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme povídali trošku během písničky, vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid, a říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když si ho začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova, znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Takže doporučuju zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně. Tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mi vela jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano, ano.
3: Beru to kvůli...
1: makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: při obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď neskomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: Virózu, žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam
3: no,
1: měla.
3: Dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já moc... jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě.
3: Víte, jako...
1: proto říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, to je na tu
1: bezva,
2: neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že za pít dostatečné množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu
0: a půl. Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno nebo nemá?
2: Potom ten perin nepradil na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat. Ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii, tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No.
2: To je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo volá a kdo se ptá v této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A... Tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další, čím ne, je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Sem asi dostane stát někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčov, Suchář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali vše. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků, takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů a ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkal, ještě jednou to místo, na které se ptá. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak to máme v rychlosti jenom pár opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Technická univerzita v Liberci upraví pravidla pro studium reprezentačních sportovců. Liberec za týden připomene srpnové události roku 1968. Česká armáda podle ministra obrany splní letošní náborový cíl na 133%. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Technická univerzita v Liberci chce pomoci reprezentačním sportovcům lépe skloubit jejich sportovní aktivity s vysokoškolským studiem. Často se stává, že nadějní sportovci ukončí předčasně kariéru, aby mohli studovat na univerzitě. Nebo naopak se studiem skončí, protože nemohou obě věci skloubit dohromady. Technická univerzita jim tak nabídne pružnější systém plnění studijních povinností, zmínil její rektor Aleš Kocourek.
2: My jsme chtěli od příštího akademického roku těm nejlepším sportovcům nabídnout různější možnosti plnění studijních povinností tak, aby se to dalo lépe skloubit s jejich tréninky, soustředěními a tak. Vidíme, že někdy ochota těch vyučujících není úplně jim jít naproti, jak bychom si představovali, a tohle bychom chtěli napravit.
0: V současné době studuje na Technické univerzitě několik desítek sportovců, kteří jsou v české reprezentaci. Jde hlavně o zimní sporty, orientační běh nebo fotbal. Lidé v Liberci si budou moct za týden připomenout výročí vpádu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Na náměstí doktora Edvarda Beneše u pomníku obětem okupace 1968 bude od 9 hodin vzpomínkové setkání. Připomene mimo jiné 9 obětí a zhruba 50 zraněných ze srpnových dní v Liberci. Na odpoledne připravila program Paměť národa severní Čechy, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Při stejné příležitosti uvede Paměť národa severní Čechy téhož dne od 17.30 v Severočeském muzeu v Liberci dokumentární snímek o těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem.
0: Víkend bude v Česku tropický. V sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a severu Čech by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česká dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků. To je o zhruba 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešním slavnosti přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2% HDP. Česko to ani nestihlo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet taky nepočítá.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno, jen výjimečně skoro jasno, nejnižší noční teploty 17 až 14, v údolích při slabším větru 8, ve Frýdlantském výběžku 20 až 17 a na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty 32 až 35, na horách 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 268 v obci Svojkov na Českolipsku havaroval cyklista. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně. A v Liberci v Hanichovské ulici došlo k havárii koloběžky. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné a pohodové páteční odpoledne, tak co o dnešku říct? No, další krásný letní den, i když co je pro jednoho radost, může být pro jiného starost. Třeba v Orlické přehradě prý každý týden v průměru klesá hladina vody o 1 metr a umíte si představit ten stres některých podnikatelů z 90. let v obavách z toho, co se asi časem vynoří. No a problémy s vodou mají i na koupališti v Hejnicích na Liberecku, tam vyschl přítok, on sice pomáhá vrt vybudovaný pro tuto situaci, ale nestačí to a na to se za malou chvíli zaměří kolegyně Anna Podhorná. Pak se spojíme také s novým ředitelem správy Krkonošského národního parku Petrem Moravcem. Nějakou tu víkendovou inspiraci vám nabídne zámecké léto a zábavu a rozptýlení dětská anketa, čili taková hezká mozaika nás čeká v následující hodině. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Petr Rezek a nejkrásnější déšť, tak potom teď určitě mnozí volají, ale musí být nutně nejkrásnější. Máme 12 minut po 14. hodině a vydáme se na jedno z těch míst, která by možná zrovna nějaký ten déšť uvítala. Přírodní koupaliště v Hejnicích na Liberecku má vyschlý přítok. Situace nenastala letos poprvé, město má proto vybudovaný vrt, ten ale na obměnu vody nestačí. Vedení Hejnic se vzhledem k situaci rozhodlo snížit vstupné a na hejnické koupaliště se vydala naše redaktorka Anna Podhorná, která nám situaci přiblíží. Dobré odpoledne do Hejnic.
1: Dobré odpoledne.
0: Páteční odpoledne, sluné počasí, to je ideální čas na koupání. Jak to na koupališti v Hejnicích vypadá?

0: Voda však přitéká, a to z 60 metrů hlubokého vrtu. Ten je ale vzhledem k objemu nádrže nedostačující.
1: No a ptala se s návštěvníků koupaliště, jaký je jejich pohled na stav koupaliště.
0: Ano, návštěvníci, se kterými jsem mluvila, jsou spokojení. Pochvalují si příjemné počasí i vodu. Ta je podle místních teplejší než v minulých letech, ale například podle jedné návštěvnice, která tu byla i na začátku týdne, se od té doby ochladila. Vzhled vody nikdo nehodnotil negativně, považují to za součást přírodního a horského rázu koupací nádrže. 10korunové vstupné je těžší, ale někteří dodávají, že i 40 korun by bylo adekvátní. Srovnávají to například s cenami na pražských koupalištích.
1: Jak se staví k situaci hejnická radnice? Plánuje třeba do budoucna nějaké opatření?
0: Jak jsem již říkala, radnice reagovala snížením vstupného, a to ze 40 na 10 korun, a pravidelně čistí hladinu koupaliště. V plánu je celková rekonstrukce. Ta začne výměnou betonové vany, to ale až v roce 2028. Jak vyřešit vysychání přítoku, i to bude starosta Jaroslav Demčák za Starosty pro Liberecký kraj řešit příští týden při přípravě projektové dokumentace k celému projektu. Možností je například další vrt.
1: Máme dostupné informace z jiných koupališť v kraji. Je to někde podobné hejnicím?
0: Skoro žádný průtok vody v přítoku není na koupališti v Novém Městě pod Smrkem. Vody je ale zatím dost a drží si dobrou kvalitu. V Kacanovech je přítok vyschlý částečně, to ale není pro koupaliště neobvyklé. V koupališti v Lučanech nad Nisou je přítok tekoucí vždy jen na jaře a ve Smrku v Čechách je přítok v naprostém pořádku. Dá se to tedy asi shrnout, že situace se liší koupaliště od koupaliště.
1: Říká naše redaktorka Anna Podhorná. Já moc krát děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7 minut před půl třetí v Českém rozhlase Liberec a na K, Kovboj, ovšem my se teď přesuneme, změníme teritorium z prérie, se vydáme do lesů a hor. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody, to řekl dnes novinářům. Připouští personální změny, no a podrobnosti doplní reportérka Kateřina Kohoutová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Protože dojde ke snížení počtu zaměstnanců s největší pravděpodobností je jasné a mělo by to být ještě do konce letošního roku. Ale o kolik pracovníků konkrétně půjde, tak to nám novinářům neřeklo a nezdělilo ani to, jakých pozic by se to mělo týkat. Prý teď ještě musí konzultovat se svým zřizovatelem, tedy s Ministerstvem životního prostředí. Zároveň tak ale přiznám, že kvůli rostoucí návštěvnosti tady v Krčovanších by bylo vhodné mít třeba víc strážců, protože ten současný počet 19 profesionálů na tak velké území je podle něj málo. Samozřejmě zdůraznil, že je velká, velké poděkování a velká zároveň i potřeba mít také dobrovolné strážce a že je potřeba si právě nové jedince i nadále vychovávat a podporovat je v tom.
0: Když už mluvíš o strážcích, strážci v současných teplech řeší stále víc požárů a nedostatek vody. Jak chce tohle nový ředitel řešit?
1: Ano, je to tak. Naposledy byl poslední požár v oblasti Duncanu v Janských Lázních. Ten požár nebyl tedy příliš velký, měl rozsah zhruba 25 metrů čtverečních. Nic menší, to zahoření a požáry se teď objevují častěji. Ředitel zdůraznil ten důležitý apel na turisty, aby samozřejmě v žádném případě nerozdělávali ohně v přírodě, neodhazovali také nedopalky od cigaret, které jsou velkým rizikem. A zahájil také už proto i intenzivní jednání o úzké spolupráci se sbory hasičů, a to jak Libereckého kraje, tak také Královéhradeckého kraje. A o tu intenzivní spolupráci požádal a bude jednat také s horskými záchranáři.
0: A popsal nový ředitel Petr Moravec hlavní priority v následujících měsících.
1: Patří mezi ně ochrana přírody, potom dále také usměrňování té rostoucí návštěvnosti a také řekl a potrhl důležitost partnerství v regionu. Rozpracované projekty jsou podle analýzy, kterou se nechal udělat v pořádku, další kontroly pokračují a pokračovat podle něj musí také důležitost ochrany přírody, to znamená hlavně toho nejcennějšího, co v Krkonoších a potažmo celé Krkonoše vlastně znamenají. Zároveň podle něj také důležité hledání nových zdrojů vody a samozřejmě také zadržování vody v kraji, protože v posledních letech ji rapidně ubývá.
0: Říká reportérka Kateřina Kohoutová. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Krásný den. Naslyšenou.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Georgie, to je samozřejmě písnička od Věry Špinarové. Také je to jméno, které možná někdy slaví jmeniny, ale v našich končinách to dnes rozhodně není. Dnes má u nás svátek Alan. A dnes vlastně měli svým způsobem svátek také všichni příznivci hradů a zámků, protože dopoledne jste s naším kolegou Pavlem Kudrnou v rámci zámeckého léta prošli velkým soutěžním finále tohoto týdne. Jestli pak soutěžíte s naším zámeckým létem? No pokud ne, máte šanci každé všední prázdninové dopoledne a vyhrát můžete zámecký cestovatelský balíček a každý pátek, to bylo právě dnes, navíc soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v kostele, tedy v Kostelci nad Orlicí. A právě František Kinský je naším průvodcem zámeckým létem a teď vás pozve na další šlechtické sídlo.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňů dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňů z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňů. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale tak také s celou zahradou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: vlnách Českého rozhlasu Liberec, kapela Oasis a Whatever, velký hit roku 1994. A je to vlastně docela symbolické, protože zrovna dnes je to 35 let, kdy tahle britská kapela odehrála svůj vůbec první koncert, což docela hezky navozuje hudební téma pro redaktorku Petru Beránkovou a také předškoláky.
1: Teď se hrajou na všechny nástroje.
2: Nevím.
1: Protože když se poskládá hudební skupina, tak pak složej hudební skupinu.
2: Tam jako normálně zpívej třeba. My jsme muzikanti, přivázíme housličky. My jsme muzikanti, přicházíme k vám.
3: Jaké muzikanty má hudební skupina?
2: Klavír. Tun, tun, tun, tun, tun, píštělku děl. A nebo bubnen. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. A nebo trumpetkou. Tut.
3: Kdo hraje na klavír?
2: Krvavírista.
3: Kdo hraje na kytaru?
2: Kytarář.
3: Kdo hraje na bubny?
2: Bubnovač.
4: Bubeník.
3: Kdo hraje na housle?
2: Housláč.
3: A jak se jmenuje ten, který zpívá v hudební skupině?
2: Takovej s mikrofonem a říká, co má dělat. Oni se to učejí.
4: Zpěvák.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Kvůli opakovaným krádežím kabelů mají vlaky mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou zpoždění. Části Liberce dnes odpoledne projede peloton cyklistů. Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří kvůli tamním rozsáhlým požárům. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
4: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá, lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Korit se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
3: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat. V Libereckém Hanichově musí dnes odpoledne řidiči počítat s dopravním omezením. Informovalo o tom město Liberec na sociální síti. Důvodem je cyklistický závod Czech Tour. Peloton cyklistů by měl zhruba v 3:15 projíždět Horním Hanichovem a Pilínkovem. Dál bude pokračovat přes Dlouhý most, Hodkovice nad Mohelkou a Český Dub až na Ještěd.
5: Omezení podle pořadatelů potrvá zhruba 30 minut. Hanichovem peloton projede v 15:25 až 15:34. V Pilínkově bude o 4 minuty později. Ohraničovat ho bude takzvaná klouzavá uzávěra. Silnice se otevře v momentě, kdy projede poslední auto konvoje se zelenými vlajkami. Uzavírka se týká i městské hromadné dopravy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Hygienici na základě rozborů provedených v pondělí zrušili zákaz koupání v Hamru na jezeře. Ten platil od minulého týdne. V Hamru ale stále zůstává voda nevhodná ke koupání, jsou v ní sinice. V ostatních sledovaných přírodních koupalištích se podle krajské hygienické stanice v Liberci nic nezměnilo. Citlivým lidem nedoporučuje koupání v Máchově jezeře kvůli sinicím. Sníženou průhlednost vod hygienici zaznamenali v Zákupech, Nedamově, Sedmihorkách a Hejnicích. Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim taky doporučuje si ověřit dostupnost hotelů.
2: Počasí.
3: V noci bude většinou jasno, jen výjimečně skoro jasno, nejnižší noční teploty 17 až 14, v údolích při slabším větru až 8, ve Frýdlantském výběžku 20 až 17 a na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 32 až 35, na horách 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V novém boru v Purkyňově ulici došlo k havárii koloběžky. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. A v Karlově pod Ještědem v Memoňské ulici havarovalo osobní vozidlo do plotu. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projedete se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Liberec vám přeje příjemné a pohodové páteční odpoledne. A koukám, že v této hodině budeme supportovat, až se budou hory zelenat. Budeme třeba bobovat. V Rokytnici nad Jizerou slavnostně otevírají novou bobovou dráhu. Bobovat v létě, proč ne? Dnes se třeba lyžovalo na sněhu v Praze na Karlově mostě. Pravda, kdyby vám někdo řekl, že se byl v Praze zalyžovat, tak mu asi pořídíte jednosměrnou jízdenku zeleným Antonem, ale tak to skutečně bylo a hlavně se to vázalo k našemu regionu, protože tak organizátoři propagovali 60. ročník jizerské padesátky, ale o tom třeba někdy jindy. Dál budeme prohánět kola. S regionálním stopařem se totiž vydáme na cyklistický závod Czech Tour. Ten dnes projíždí Horním Hanichovem a končí u chaty Ještětka. A symbolickou tečku tomu dají rozhlasové stovky, které budou o sportovních přenosech a třeba také o tom, jak se ke komentování sportu dostal legendární Josef Laufer. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 11 minut po 15. hodině ladíte Český rozhlas Liberec a nebe nad hlavou má v tuto chvíli nejenom skupina Olympic, ale také naše reportérka Johana Tománková. Ve ski areálu v Rokytnici nad Jizerou je totiž v provozu nová bobová dráha a jedná se o nejdelší bobovou dráhu v Krkonoších. Okolo nástupního místa na lanovku je také doprovodný program a přímo z epicentra dění se nám Johana Tománková hlásí. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, jsou tady stovky lidí, teď jsem před chvílí slyšela od pracovníků lanovky, že je nahoře na bobové dráze fronta asi na půl hodiny. Návštěvníci se sem přijeli svést na této nové bobové dráze, která je v provozu asi 2 týdny a dnes je její takový slavnostní křest. Dráha má 1674 metrů na délku a převýšení přes 250 metrů. Může se na ní jet až 40-kilometrovou rychlostí. Lidé můžou jezdit sami, můžou ale jet i s menším dítětem na jednom bobu. Musím ještě doplnit zajímavost, před chvílí si mluvil o bobování. Děti tu jezdí také na skutečném bobu a skutečném sněhu. Ski areál tady totiž má takovou jednu hromadu technického sněhu z výrobníku, tak teď v tomhle období je to trochu komické.
0: Komické, ale možná i osvěžující. Mimochodem, jak se lidé nahoru na tu bobovou dráhu vlastně dostanou?
1: Je to trochu jiné než u jiných bobových dráh. Tady vás sedačka nevyveze na vrchol dráhy, ale lidé musí vyjet nahoru lanovkou na horní domky. Lidé pak kousek popojdou a můžou na bob nastoupit. Pracovníci ho dole připojí na sedačku lanovky a nahoře ho odpojí.
0: A jaký je doprovodný program?
1: Jsou tu koncerty a hry pro děti, je tu například skákací hrad. Lidé

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, Petr Spálený možná spí a spí dlouho, ale cyklisté nespí. Slavná Tour de France už sice skončila, ovšem v Česku na ní navazuje další etapový cyklistický závod, Czech Tour. Dnes se jede jeho druhá etapa, která projíždí Horním Hanichovem a končí u chaty Ještětky. Závod sebou přivezl i určitá dopravní omezení, ovšem to neomezilo našeho regionálního stopaře Patrika Fischera, který už je v Horním Hanichově, kudy by měl každou chvíli projet peloton. Mimochodem, Patrik Fischer sám charakterizuje svůj vztah ke sportu jako srdce šampiona a nohy diváka, takže člověk na svém místě. A já už tě zdravím, Patriku, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne od tramvaje v Libereckém Hanichově. Horním Hanichově.
1: Tak jak to na místě vypadá?
2: Teď možná v pozadí trošku slyšíte ruch různých motorek a podobně. Možná se v pozadí ozvou i nějaké ty hukající sirény. Toho se neděste. Už tady přijíždí policisté, přijíždí tady doprovodná vozidla a pomalu už tady chystají uzavírku, protože ten peloton by podle rozpisu měl přijet zhruba za minutu. A do toho je tady taky už několik desítek fanoušků, kteří netrpělivě vyhlížejí, až cyklisté přijedou, a nejsou to jenom čeští fanoušci, slyším tady i některé cizí jazyky.
1: Když už jsi zmínil tu uzavírku, jak rozsáhlá jsou ta dopravní omezení a dokdy budou trvat?
2: Začněme těmi většími omezeními, a to je to, že přímo na Ještěd po silnici nevyjedete, protože ta je dnes celý den uzavřená. Kvůli tomu také platí výlukový jízdní řád autobusu linky 79, které jezdí právě tady od tramvaje z Horního Hanichova na chatu Ještětku. U chaty Ještětky bude taky končit peloton zhruba kolem 16:30, takže tady čekejte větší omezení. Jinak na trase ta omezení jsou menší. Policisté už předem avizovali, že se budou snažit, aby ta uzavírka trvala nějakých zhruba 20 až 30 minut vždycky v těch místech, kudy zrovna peloton bude projíždět. Takže tady v Horním Hanichově právě uzavírají některé příjezdy na silnici, přes kterou pak pojedou cyklisté dál do Pilinkova, Dlouhého mostu, Záskalí, Hodkovic nad Mohelkou, Českého Dubu a pak zpátky na Ještěd, ale ty silnice i hned po průjezdu pelotonu by zase měly být otevřené.
1: Takovým velkým lákadlem pro diváky bývají zvučná jména, jestli pak se fanoušci mohou těšit i na nějaké slavné jezdce.
2: Ano, fanoušci se na slavné jezdce těšit mohou, a ačkoliv ty se mě sice popsal jako fanouška sportu a zároveň i cyklistiky, tak dorazili sem lidé, kteří jsou v cyklistice rozhodně kovanější. Hned třeba tady jeden fanoušek stojí vedle mě, tak rychle prozraďte nám, komu jste přišel fandit.
3: Dobrý den, tak z Čechu určitě Honza Hirt, co je asi nejslavnější jméno v pelotonu naše, a Mikel Landa, můj oblíbenec.
2: Ano, celkově přijelo, nebo takhle, nečekejte tady úplně ta nejslavnější jména, jako je Jonas Vingegaard nebo tady Pogačar, ale přijeli sem některé právě slavné stáje, které jezdí třeba i Tour de France. Zmiňovaný Mikel Landa třeba jezdí za stáj loňského vítěze Soudal Quickstep, případně můžou se fanoušci těšit třeba na vítěze etap Tour de France Boba Jungelse ze stáje Netcompany Ineos. A těch závodníků samozřejmě pak jede celá řada, ale už nejezdí třeba v těch velkých stájích.
1: No ale jak říkají někteří cyklisté, nemusí pršet, jen když kape. Tak to tady vidí cyklistický závod Czech Tour náš regionální stopař Patrik Fischer. Já moc krát děkuju a krásný den, naslyšenou.
2: Já taky děkuji a těším se na vás zase někdy příště. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pohodové páteční odpoledne vám 8 minut po půl čtvrté přeje Český rozhlas Liberec. Kapela Rangers velí zvedněte kotvy a my tady zvedáme kotvy a vyrážíme za třeba i víkendovou inspirací Dolomnice nad Popelkou. Na telefonu máme vedoucího turistického informačního centra Lomnice nad Popelkou Petra Šimůnka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vás zdravím.
0: No co si budeme povídat, ona Lomnice nad Popelkou je vyhlášená možná spíš těmi zimními radovánkami, ale věřím tomu, že tam je spousta krásných míst, kam můžete lidi poslat i v létě. Tak kam byste nás zavedl?
1: Určitě, jako máme mít spoustu v letních měsících, určitě celoročně u nás přímo v centru města můžou navštívit památkovou rezervaci Karlov, co jsou historické baráčky u nás. Potom tady máme sakrální památky, Lomnický zámek, kde je možný se objednat okruhy k návštěvě a určitě Městské muzeum a galerie. Takže to máme takhle v centru. A pro ty turisty, nebo pro ty, co rádi někam výjdou si, tak tady máme Tichánkovou rozhlednu na vrchu Tábor a u toho máme nově udělaný fotopoint vyfocení na památku a přes léto tam máme otevřený sezónní informační středisko. Takže suvenýry tady k tomu místu se dají zakoupit přímo u této rozhledny.
0: No vidá, ani v létě se v Lomnici nad Popelkou nemusíme nudit a nebudeme nudit určitě, protože když jsme si před malou chvílí povídali mimo vysílání, tak já jsem slyšel, jak si tam tak jako špitáte sám pro sebe a projíždíte si všechny akce, které se v Lomnici nad Popelkou dějí. Tak na kterou z nich byste nás pozval?
1: Určitě bych vás pozval 22. srpna od 16 hodin na Lomnický zámek, kde bude probíhat již druhý roční hradozámecké noci, do kterých jsme zapojení. Budeme zde mít prohlídky, budeme zde otvírat vlastně naučnou stezku zámkem, panelovou výstavu se zámkem a večer bude dokonce i opékání u kytary na nádvoří zámku, kde se lidi budou moct opít i busta, když budou chtít něco na chuť.
0: No mockrát samozřejmě děkujeme za pozvání. Mimochodem, dá se už nějak zhodnotit, jaká je alespoň zatím tedy ta letní sezóna v Lomnici nad Popelkou, je úspěšná, neúspěšná?
1: Zatím podle čísla, co jsem koukal, tak by měla být, dá se říct, podobná jako loni. Uvidíme, ještě není konec sezóny, takže ještě by tam mohlo něco naskočit, ale myslím si, že bude o malinko lepší než předchozí roky.
0: Čili spousta lidí ví, že v Lomnici nad Popelkou je krásně i v létě.
1: Přesně tak. V létě i krásně, dá se zajít. Máme tady i pro nově i pro cykloturisty nebo i pro závodníky a adrenalinového sportu máme i rohanské stezky, takže oni můžou vyjet i na kola tady a pojezdit vlastně na trailerech, jak se říká, takže zkusit si závodit i na těchto.
0: Říká vedoucí turistického informačního centra Lomnice nad Popelkou Petr Šimůnek. Já vám samozřejmě děkuju za váš čas, přeju krásné vydařené léto a zase někdy příště naslyšenou.
1: Jo, děkuju moc, taky mějte se hezky, naschledanou.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, za 11 minut tady máme 16. hodinu, pomalu už se připravují zprávy, ty chystá Iveta Bláhová, pak se můžete samozřejmě těšit na Humoriádu, dnes s Patrikem Rozehnalem a Ondřejem Kepkou, předtím ale ještě jedno sportovní okénko. Pražská Slavia a proti ní budapeštská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase, a to díky komentáři dnes už legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme teď, v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost, tu z přelomu června a července 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
1: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje tento motýl a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 tisíc cvičenců na 8. všesokolském sletu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Padlo jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
4: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
2: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
3: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
5: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
3: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
5: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, 1-1.
2: S Tomášem Černým posloucháme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má Český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Libereckém kraji je podle Českého hydrometeorologického ústavu výrazně pod normou stav podzemních vod. V jabloneckém participativním rozpočtu už je hotová více než polovina projektů. Hejnice na Liberecku chtějí na podzim zahájit výstavbu 16 obecních bytů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Stav hladin podzemních vod v Liberckém kraji je podnormální. Mimořádně nízké stavy naměřil Český hydrometeorologický ústav na více než polovině vrtů v regionu. Ve zbytku České republiky je situace podobná. Silně a mimořádně podnormální stav hydrometeorologové naměřili na 70% všech stanic. Doplnění zásob podzemních vod do zimy je podle hydrologa Jiřího Davida nereálné.
3: To by musela přijít nějaký období měsíc a půl, kdy bude pršet soustavně a lehce, ne bouřky, přívalový deště, ty jsou k ničemu.
2: Vyschlá půda je totiž nestačí pojmout a vsáknout do hlubších vrstev. Jablonec nad Nisou už dokončil více než polovinu projektů z posledního ročníku participativního rozpočtu. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frečová. Rozpočet město vypsalo na roky 2025 a 2026. Uspělo v něm celkem 27 nápadů. Mezi ně vedení města rozdělilo 8 milionů korun. Hotové by měly být do konce letošního roku.
4: Posledním dokončeným projektem je proměna dětského hřiště v ulici Mládí. Na hřišti je nová herní sestava s názvem Kudlanka, trampolína a taky houpačky. Mezi dalšími projekty jsou murály Tvář města a ruce, které vznikly v Jiráskově ulici a na budově městské policie. Hotová už je taky skleněná instalace u letní scény Eurocentra. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Hejnice na Liberecku chtějí na podzim zahájit výstavbu domu s 16 obecními byty. Jak informovala starosta Jaroslav Demčák za Lepší Hejnice, radnice nyní vybírá zhotovitele. V soutěži dostala 4 nabídky. Vítěznou firmu by mohly podle starosty vybrat na konci srpna. Náklady na výstavbu radnice odhaduje téměř na 74 milionů korun. Na více než polovinu získalo město evropskou dotaci. Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk, informuje o tom zpravodajský server Dněvnik s odvoláním na policii. Oheň vypukl v noci a rychle se šířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se muselo evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Podle zpráv Českého ministerstva zahraničí ale nikdo z nich není vážněji zraněný.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou jasno, jen výjimečně skoro jasno. Nejnižší noční teploty je 17 až 14 v údolích, při slabším větru až 8, ve Frýdlantském výběžku 20 až 17 a na horách 13 až 10 stupňů. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 32 až 35, na horách na 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 na příjezdu do Liberce od Turnova dejte pozor, hoří tam motocykl, projedete se zvýšenou opatrností. A u obce Čistá u Horech na Semlsku havarovalo osobní vozidlo do příkopu. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Pěkte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. 3.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal bys si.
3: Dal bych si,
2: ale
3: no.
2: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: No prosím.
2: No, prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý, pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako zase
3: černo.
4: Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiš.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně, tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny. Jo. Cože, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježiši, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no, vás jo, mě seslalo samo nebe. No. Tím byste mě vlastně zachránila, no, bych jo. Se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, no tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo?
4: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No, bylo těžká. Já bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely, to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělá, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměli některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměli. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo intenzitu k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, protože to nevydrželi. Tak je pan Hejzlar, to byl speciální asistent trikové

0: tohle a pustila se kamera znovu. A sebemenší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je. No a je, znamenalo minus 4 hodiny a celé začalo znovu.
1: A je.
0: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
1: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 01 04. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
1: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Ondřeji Navrátilovi.
0: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
3: Děkuju, jste hodná.
2: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
0: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
0: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
5: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to хорошо, no, to mi друзья, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijem. Jak tě zavut? Davaj, já Saša. Já Saša.
6: Já Kája.
5: No хорошо. Vodku Kája.
6: Já jsem tady z Prahy.
7: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
5: Da.
6: Vodku? Da.
5: No, vedím.
6: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
7: On není.
5: Obchodní?
7: No.
5: Čojka!
7: Já.
5: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No pre problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj? A ty taky, babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
6: davaj. Saša. Saša.
5: Ahoj.
7: To jsme dopadli, co?
6: No.
7: Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
5: A, umíraj!
8: Dobrý den! Sasa, kapust, já vás nový ochránce, Kim Jong-Chen.
7: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
0: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek, čepic, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
3: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
0: Co si vozíš ty?
3: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
0: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
3: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
0: Že už je plná lednice.
3: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro film. Filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
0: Proč se filmy dávají do lednice?
3: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako na focení, nevyfocený film.
0: Jo, takhle.
3: No,
0: teď máš tolik.
3: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde se ženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
0: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
3: Na co filmy, no.
0: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
3: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70ka film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, jo takový jako, no, oni jsou
0: takový. To bylo
3: takový...
0: i u LPDesek a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v Lodiníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity
3: a to nezrušili. A ten filmový, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
0: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zvědavej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že jo, nevyzkoušený.
3: Ale prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinom potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát, skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já ne, je na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifa Straf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagyok és jó versen megamata. Solo sano e to bene. Jestem z doruf i povodzi mi się dobrze. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo?
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: na to soused měl, já to teda jo, v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano, nepřejel. No ano, to museli být dva, jeden tahal ano. Kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to
2: no,
1: dotáhnul.
2: To, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře.
3: No. A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku, protože maminka ji potkala v lázni v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím říct si, po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku. Dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty tak, brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem,
2: to je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál: člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál: to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali: dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pál: ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla vercajt.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Ano. Jak si na něj pamatuje, Ondra?
4: No,
2: jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký
4: ale
2: dojem.
4: Krátký dojem, no, člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit, a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu. Jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská. Povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den. Halo.
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za to, ať se daří.
1: Taky, mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Sobečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětním zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šmerecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 - 7 + 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: To já nevím. Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 - 7 + 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano. V autobuse jede 5 policajtů. Ano. 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem 3x, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30x objela, že jo?
5: Ale přepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. A oni prej 240 km za hodinu. A zvykalo jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc
1: děkuju leto,
6: za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Hydrologické sucho se v Libereckém kraji nejvíc projevuje na Českolipsku. Část libereckého magistrátu se na podzim přesune do bývalé pobočky kooperativy. ČSOB musí zaplatit pokutu 30 milionů korun za nedostatečné kontrolní mechanismy. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Hydrologické podzemní sucho sužující většinu území České republiky ovlivňuje zásoby pitné i užitkové vody. V Libereckém kraji jsou podzemní vody zdrojem asi 60% vodárenského zásobování. Dodávka vody do veřejných vodovodů není v tuto chvíli nikde v regionu omezena. Severočeské vodovody a kanalizace ale musí některé vodojemy na Českolipsku posilovat. Například v částech obce blíže vedly Skalka a Hvězda nebo v Janovicích, které spadají pod Kravaře, doplnila mluvčí Iveta Kardianová.
4: Ta vydatnost povrchových lokálních zdrojů je v tuto chvíli tak slabá, kdy se jedná už o ty povrchové zdroje, které jsou naprosto vyschlé, proto musíme ty jednotlivé vodojemy zavážet.
2: Do bývalé pobočky pojišťovny Kooperativa se úředníci libereckého magistrátu nastěhují nejpozději do konce listopadu. Zhruba 40 úředníků dosud pracuje v pronajatých kancelářích v soukromé budově Estaur. Městu tam smlouva končí na konci roku. Budovy bývalé kooperativy Liberec koupil za 44 milionů korun a do podzimu ji musí vybavit nábytkem a dodělat stavební úpravy, informoval primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO. V libereckých lidových sadech vzniklo 15 zazakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jezerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě shrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
5: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60, těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama, hráz je na třech linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili.
2: ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun. A to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila.
3: Počasí.
2: Noci bude většinou jasno, jen výjimečně skoro jasno, nejnižší noční teploty 17 až 14, v údolích při slabším větru až 8, ve Frýdlantském výběžku 20 až 17 a na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 32 až 35, na horách 28 až 31 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu Vejnické ulici dejte pozor, stojí tam u krajnice porouchané osobní vozidlo, je neprůjezdný jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. A ve Smržovce v ulici Hlavního varoval cyklista a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Hezké páteční odpoledne 14. srpna, máme 4 minuty po 17. a jako vždy touto dobou v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. A kam vás s výběrem z našeho dnešního vysílání zavedeme? Třeba do Nového Boru, kde začaly třídenní mariánské slavnosti. Kromě toho se také setkáme s novým ředitelem správy Krkonošského národního parku Petrem Moravcem. Další témata této hodiny nastíní Iveta Bláhová v souhrnu regionálních zpráv už za pár minut a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Stav hladin podzemních vod v Libereckém kraji je podnormální. Mimořádné nízké stavy naměřil Český hydrometeorologický ústav na více než polovině vrtu v regionu. Ve zbytku České republiky je situace podobná. Silné a mimořádně podnormální stavy hydrologové naměřili na 70% všech stanic. Doplnění zásob podzemních vod do zimy je podle hydrologa Jiřího Davida nereálné. Více už za chvíli. Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
2: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaní a polská strana neumí zasahovat. Vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení.
1: Technická univerzita v Liberci chce pomoci reprezentačním sportovcům lépe skloubit jejich sportovní aktivity s vysokoškolským studiem. Často se stává, že nadějní sportovci ukončí předčasně kariéru, aby mohli studovat na univerzitě, nebo naopak se studiem skončí, protože nemohou obě věci skloubit dohromady. Technická univerzita jim tak nabídne pružnější systém plnění studijních povinností, zmínil jejich rektor Aleš Kocourek.
3: My jsme chtěli od příštího akademického roku těm nejlepším sportovcům nabídnout různější možnosti plnění studijních povinností, tak aby se to dalo lépe skloubit s jejich tréninky.
1: V sobotu oslaví sbor dobrovolných hasičů v Loužnici na Jablonecku 140 let od založení. Součástí akce je výstava historických vozidel, ukázka práce dobrovolných hasičů nebo letní kino. V 16.30 vyrazí po okrsku Pěnčín spanělá jízda veteránů a vozidel integrovaného záchranného systému. Poté budou vyhlášeni její nejlepší účastníci v několika kategoriích. Lidé v Rokytnici nad Jizerou dnes slavnostně otevřeli novou bobovou dráhu. V tamním ski areálu je součástí akce také doprovodný program. Návštěvníci se také dozvědí novinky o plánovaných investicích v horském městě. Společnost Trigema, která areál koupila, chce do něj investovat 100 milionů. Více o bobové dráze a dnešním programu se dozvíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Liberec, máme tady páteční odpoledne, to znamená, že se před námi otevírá další víkendový, respektive prázdninový víkend. Jaký bude, to nám prozradí Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Než se podíváme na sobotu a na neděli, jaký bude večer, noc a ráno?
2: Tak teď v současné době máme v Libereckém kraji většinou jasno nebo skoro jasno. A teplota tak asi v rozmezí 29 až 32 stupně, na horách o něco chladněji, tak kolem 22 až 26 stupňů. A toto jasné počasí nám vydrží i přes noc, přičemž při tomto typu počasí, při teplém počasí a vyjasnění a slabém větru bývají v noci a ráno velké teplotní rozdíly, takže minimální teploty tomu budou odpovídat a očekáváme, že bude ráno většinou bude 17 až 14 stupňů, ale v údolích a při slabším větru může být až kolem 8 stupňů. Naopak na některých větrnějších místech, zejména ve Frýdlantském výběžku, minimální teploty 20 až 17, čili když to shrneme, tak minimální teploty 20 stupňů až 8 stupňů a na horách tam se očekává většinou 13 až 10, ale v horských mrazových kotlinách může být i pod 5 stupňů.
1: Zítra, tedy v sobotu 15. srpna, má svátek Hana. Za jakého počasí bude slavit své jmeniny?
2: Podle toho, jestli bude slavit ráno nebo odpoledne, protože ráno, jak jsem říkal, bude ta teplota taková, jak jsem říkal, zatímco odpoledne bude ještě o něco tepleji než dneska. Očekáváme 32 až 35 stupňů, na horách 28 až 31 stupeň.
1: No a můžeme se ještě bleskově podívat na neděli, co nám přinese?
2: Neděle přinese přibývání oblačnosti, postupně oblačno a odpoledne nebo večer se vyskytnou nějaké přehánky, možná i bouřky a teplota. Pořád ještě bude hodně teplo, ale pravděpodobně už v důsledku té oblačnosti a blížící se studené fronty ta odpolední teplota bude o něco nižší než v sobotu.
1: Říká Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuji, přeju krásný den i víkend a naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty před 17:30 ladíte Český rozhlas Liberec. Vladimíru Mišíkovi je do zpěvu, vám snad při pátečním odpolední také, ovšem hydrologům už méně. V Libereckém kraji je stejně jako jinde v republice nouze o povrchové vody. Co se týká zásob podzemních vod, tak ty jsou podle dat Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně podnormální. Takzvané hydrologické sucho je v Libereckém kraji největší na Českolipsku, Novoborsku a Semilsku. Tam je nouze o podzimní i povrchové vody. Podrobnosti k výsledkům měření zjišťovala redaktorka Anna Podhorná, které se Martin Kolín zeptal i na to, jak odborníci zjišťují stav podzemních vod.
1: Český hydrometeorologický ústav měří hladinu podzemní vody dvěma způsoby, v mělkých a hlubokých vrtech. Ty mělké reagují na stav vody v řekách a dešťové srážky. V Libereckém kraji takových vrtů mají hydrologové 15. Na 8 z nich je podle posledních měření mimořádně podnormální stav, na 7 pak silně podnormální. Podobná situace je v Čechách všude, na Moravě je to trochu lepší. Normální a nadnormální stav hladiny byl ke včerejšímu dni naměřen jen na 45 stanicích z více než 360. Naopak právě mimořádně podnormální stav je podle systému HAMR, který hydrologické podzemní sucho mapuje, na 42% stanic.
2: Co tedy z těchto čísel hydrologové vyvozují a mají nějakou prognózu, jak se bude situace dále vyvíjet?
1: Podle hydrologa Jiřího Davida z ČHMU není situace tak tragická, jak to z čísel vypadá. V posledních 5 letech se ale situace zhoršuje. Zároveň dodává, že v srpnu jsou stavy podzemních vod nejnižší každý rok. Nastane totiž situace, kdy se vyčerpají srážky ze zimy a zároveň tolik neprší. Doplnění podzemních zásob do zimy není podle hydrologa Jiřího Davida reálné.
3: To by musela přijít nějaký období měsíc a půl, kdy bude pršet soustavně a lehce, ne bouřky, přívalové deště, ty jsou k ničemu.
1: Suchá půda totiž rychlé přívalové deště a bouřky nestačí pojmout a místo vsáknutí do hlubších vrstev odteče.
2: Jaký podíl mají podzemní vody na dodávkách pitné vody? Může voda dojít a nastala někde tato situace?
1: V Libereckém kraji tvoří podzemní voda asi 60% vody protékající vodovody. Většina jejich provozovatelů podle mých informací momentálně výrazné komplikace nezaznamenává. Nikde není omezena dodávka vody do veřejného vodovodu. Severočeské vodovody a kanalizace ale podle mluvčí Ivety Kardiánové musí posilovat vodojemy některých obcí na Českolipsku.
4: Ta vydatnost povrchových lokálních zdrojů je v tuto chvíli tak slabá, kdy se jedná už o ty povrchové zdroje, které jsou naprosto vyschlé, proto musíme ty jednotlivé vodojemy zavážet.
1: Jde třeba o části obce blíže vedly Skalka nebo Hvězda. Hydrolog Jiří David zhoršenou situaci na Českolipsku připisuje také čerpání vody z jímacích vrtů v množství, která se ale nestačí doplňovat. Vodárny sice odebírají povolené množství založené na výpočtech, ty jsou podle něj ale zastaralé a neodpovídají současnému stavu. To se dle Davida je hlavně na Mělnicku, které je ale s Českolipskem geologicky propojené.
5: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Ráno u Marcely Holanové, příjemné páteční odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Liberec i 3 minuty po 17:30. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody, to řekl dnes novinářům. Připouští personální změny a podrobnosti doplní reportérka Kateřina Kohoutová.
1: Protože dojde ke snížení počtu zaměstnanců s největší pravděpodobností je jasné a mělo by to být ještě do konce letošního roku, ale o kolik pracovníků konkrétně půjde, tak to nám novinářům neřeklo a nezdělo ani to, jakých pozic by se to mělo týkat. Prý teď ještě musí konzultovat se svým zřizovatelem, tedy s ministerstvem životního prostředí. Zároveň tak ale přiznal, že kvůli rostoucí návštěvnosti tady v Krčovanších by bylo vhodné mít třeba víc strážců, protože ten současný počet 19 profesionálů na tak velké území je podle něj málo. Samozřejmě zdůraznil, že je velké poděkování a velká zároveň i potřeba mít také dobrovolné strážce a že je potřeba si právě nové jedince i nadále vychovávat a podporovat je v tom.
0: Když už mluvíš o strážcích, strážci v současných teplech řeší stále víc požárů a nedostatek vody. Jak chce tohle nový ředitel řešit?
1: Ano, je to tak. Naposledy byl poslední požár v oblasti Duncanu v Janských Lázních. Ten požár nebyl tedy příliš velký, měl rozsah zhruba 25 metrů čtverečních. Nic menší, ta zahoření a požáry se teď objevují častěji. Ředitel zdůraznil ten důležitý apel na turisty, aby samozřejmě v žádném případě nerozdělávali ohně v přírodě, neodhazovali také nedopalky od cigaret, které jsou velkým rizikem. A zahájil také už proto i intenzivní jednání o úzké spolupráci se sbory hasičů, a to jak Libereckého kraje, tak také Královéhradeckého kraje. A o tu intenzivní spolupráci požádal a bude jednat také s horskými záchranáři.
0: A popsal nový ředitel Petr Moravec hlavní priority v následujících měsících.
1: Patří mezi ně ochrana přírody, potom dále také usměrňování té rostoucí návštěvnosti a také řekl a potrhl důležitost partnerství v regionu. Rozpracované projekty jsou podle analýzy, kterou se nechal udělat v pořádku, další kontroly pokračují a pokračovat podle něj musí také důležitost ochrany přírody, to znamená hlavně toho nejcennějšího, co v Krkonoších a potažmo celé Krkonoše vlastně znamenají. Zároveň podle něj také důležité hledání nových zdrojů vody a samozřejmě také zadržování vody v kraji, protože v posledních letech je rapidně ubývá.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, den v kraji, tím dnem je pátek 14. srpna, no a už na zítřek, tedy sobotu 15. srpna, připadá svátek Nanebevzetí Panny Marie. A v Novém Boru na Českolipsku si tento svátek připomínají třídenními mariánskými slavnostmi. Ty začaly vlastně před pár minutami a nabídnou bohatý doprovodný program. Jaký program přesně to bude, to už zjišťoval přímo v Novém Boru náš regionální stopař Patrik Fischer, který se přihlásil do vysílání s Ivetou Kalátovou. A odkud to bylo?
1: Z novoborského kina, které se stane jedním z těch míst, kde mariánské slavnosti zaujmou, řekněme, prostor. A samozřejmě bude to i blízké okolí, ale víc už si o tom přidáme s jednatelkou kultury Nový Bor Ilonou Rejholcovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak představte nám ten dnešní program, který začne odpoledne nebo spíš v podvečer.
2: Tak dneska v pátek začneme, máme spíš program pro děti a odpoledne to pak bude večer s filmem, takže bude tady tvoření, máme tady workshopy, tvoření z balonku, bude tady škola žonglování, chůdadlo nám přiveze, boj s větrnými mopy, On Quixote se to jmenuje, je to takový interaktivní nový cirkus, Robinson, akrobatický duet o naději, takže to bude takový opravdu pestrý program, bude to podívaná.
1: Zmínila jste, že bude i film, na co se můžou diváci těšit.
2: Letos poprvé jsme do parku, uděláme velké nafukovací plátno a místo večerního koncertu dáme klasický film Pulp Fiction, protože letos městské kino slaví 100 let, takže jsme se zaměřili na kultovní filmy taky, aby jsme přinesli divákům takový průřez filmovou historii.
1: Vy jste si tady připravila celý ten program a koukám, že hlavní část teda začne v sobotu. Na co všechno se tedy můžou lidé tady v Novém Boru těšit v tu sobotu?
2: Tak v sobotu budeme mít tady různé atrakce, interaktivní hry, takové pouliční divadlo, koncerty. Od rána začne vlastně trh řemeslný a pro děti tady je zajímavá třeba, že tady budeme mít workshop parkouru, budou se moci vyzkoušet 4 hodiny, jak vlastně uvidějí show a zároveň se můžou s lektorem vyzkoušet parkour, jmenuje se to síla pohybu. Potom bude pohádka pro děti, je to taková klasická popletená pohádka z amatérského souboru Klubíčko a pak už začnou kapely pěkný. Mimo jiné Huso s kapelou, což je taková veselá kapela s okořeněná cymbálem, kontrabasem, jsou svižný, takový alternativní folk. Od 3 hodin přijede písničkář, který je regionální vlastně ze severních Čech, z Ústí nad Labem. Je vynikající, je zaměřený, vlastně jeho texty jsou zaměřené na tu lokalitu. Bude hrát s akordeonem a je to takový téměř protest songy. A pak máme tady Pavla Čatka, který se zase zaměřuje na čelo, hraje na čelo, ale je to čelo folk, má svůj speciální žánr. A od 17:30 už budeme mít místní fotografku Ivu Eiseltovou, která bude vystavovat, má takový průřez fotografií přírodou, takže uděláme velkou výstavu, to je 20 metrů, natažený metrový fotografie přes celý park zaměřené na okolní vlastně přírodu.
1: Takže je to opravdu pestré a přestože v sobotu ten program je nabitý, tak vím, ještě nekončíte, vy pokračujete ještě trošku neunavně až do neděle, takže co ještě bude připravené v neděli?
2: No, protože mariánské slavnosti jsou především jakoby duchovní svátek, zaměřený na svátek kostela na Nanebevzetí Panny Marie. A máme v neděli, bude mše, bude první poprvé s novým naším panem farářem a s panem Čutkem. A takže ráno budeme vše a večer bude Dvořákův festival, což je naše tradice tady a vždycky vybíráme z Dvořákova festivalu účinkující a letos to bude žesťové kvinteto Komorní filharmonie Pardubice.
1: Zve tedy na mariánské slavnosti do Nového Boru jednatelka místní kultury Ilona Rejholcová.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za 10 minut bude 18 hodin, je tady s vámi a pro vás Český rozhlas Liberec, samozřejmě s ním také Den v kraji. Ten dnešní den je další z řady slunečných a teplých, ovšem navzdory tomu se v našem regionu dnes objevil sníh. No ano, ovšem bylo to v rámci slavnostního zahájení provozu nové bobové dráhy ve ski areálu v Rokytnici nad Jizerou. Jedná se o nejdelší bobovou dráhu v Krkonoších. Okolo nástupního místa na lanovku se odehrává doprovodný program. Slavnostní událost sleduje i naše reportérka Johana Tománková, která nám teď popíše, co se tam odehrává.
1: Jsou tady stovky lidí, teď jsem před chvílí slyšela od pracovníků lanovky, že je nahoře na bobové dráze fronta asi na půl hodiny. Návštěvníci se sem přijeli svést na této nové bobové dráze, která je v provozu asi 2 týdny a dnes je její takový slavnostní křest. Dráha má 1674 metrů na délku a převýšení přes 250 metrů. Může se na ní jet až 40-kilometrovou rychlostí. Lidé můžou jezdit sami, můžou ale jet i s menším dítětem na jednom bobu. Musím ještě doplnit zajímavost, před chvílí si mluvil o bobování. Děti tu jezdí také na skutečném bobu a skutečném sněhu. Ski areál tady totiž má takovou jednu hromadu technického sněhu z výrobníku, tak teď v tomhle období je to trochu komické.
0: Komické, ale možná i osvěžující. Mimochodem, jak se lidé nahoru na tu bobovou dráhu vlastně dostanou?
1: Je to trochu jiné než u jiných bobových drah. Tady vás sedačka nevyveze na vrchol dráhy, ale lidé musí vyjet nahoru lanovkou na horní domky. Lidé pak kousek popojdou a můžou na bob nastoupit. Pracovníci ho dole připojí na sedačku lanovky a nahoře ho odpojí.
0: A jaký je doprovodný program?
1: Jsou tu koncerty a hry pro děti, je tu například skákací hrad. Lidé se tu také ale můžou seznámit s plány společnosti Trigema, která ski areál před časem koupila. Trigema tu ve městě i ve ski areálu má v plánu investice za miliardy korun. Má tu vzniknout například obrovský wellness hotel, podzemní vodní nádrž na zasněžování a třeba i nová lanovka.
0: Na bobové dráze jsme tedy završili dnešní den v kraji v Českém rozhlase Liberec. Už máme 8 minut před 18. Za chvíli vás čekají zprávy, ty připraví Iveta Bláhová a po zprávách zálety Aleny Zárybnické, která si tentokrát pozvala k mikrofonu lovkyni a zároveň meteoroložku Dagmar Jandovou. Tu znáte z televizní obrazovky jako kvízovou dámu. No a zítra vám dáme pár tipů, co dělat, pokud vaše dítě postihne třeba na dovolené nebo na výletě akutní potíž, a to ať v Česku, anebo daleko od domova. A také vám nabídneme putování Libereckým krajem s Markem Řeháčkem k pramenu blahoslaveného Karla I. na Palackého stezce. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne, vydařený víkend a v pondělí popoledně opět naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří kvůli tamním rozsáhlým požárům. Záchranáři musí upravit projekt nové výjezdové základny v Liberci. Veřejnost se bude moct rozloučit se spisovatelem Vladimírem Párelem. Obřad bude příští týden ve středu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim taky doporučuje si ověřit dostupnost do hotelů.
2: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
0: Liberecký kraj upravuje plány na novou výjezdovou základnu pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Sídlí v nevyhovujících prostorách v Husově ulici. Nové zázemí má získat v lokalitě Ulomu pod sídlištěm Králův háj. Záchranáři tam chtěli základnu pro 5 výjezdových skupin, školící a opravárenské středisko, dispečing a ředitelství. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS by ale taková základna vyšla na několik stovek milionů korun.
3: Bavíme se v tuhle chvíli o rozsahu té stavby, co dalšího tam má být vybavené a podobně, protože pochopitelně jako každé středisko jde v první řadě o peníze a je potřeba to co nejvíce zprůchodnit tím, že bude to stát co nejméně.
0: V sobotu oslaví sbor dobrovolných hasičů v Loužnici na Jablonecku 140 let od založení. Na tamním koupališti bude od 9 hodin sraz příznivců volantů. Součástí akce je výstava historických vozidel, ukázka práce dobrovolných hasičů nebo letní kino. V 16.30 vyrazí po okrsku Pěnčín spanělá jízda veteránů a vozidel integrovaného záchranného systému. Poté budou vyhlášeni její nejlepší účastníci v několika kategoriích. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Párelem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moct rozloučit v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Párelův přítel Jaroslav Beneš. Autor románu Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba zemřel v neděli ve věku 93 let.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno, jen výjimečně skoro jasno. Nejnižší noční teploty 17 až 14 v údolích při slabším větru 8 teda. Ve Frýdlantském Výběžku 20 až 17 a na horách 13 až 10 stupňů. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 32 až 35 a na horách naměříme 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá až do září. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Samé jedničky měla prý naposledy v první třídě. Nikdo jí jinak neřekne teď, než kvízová dáma. Úspěšná byla v AZ kvízu, v Risku i vyhrála nejslabší máte padáka. Mým hostem ve studiu je dnes Dagmar Jandová, vzděláním i dlouholetou praxí meteoroložka. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
5: Mám prostě.

0: Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, geografii a biologii. Ráda chodí po horách, fotografuje a co hlavně, vymýšlí kvízové otázky, hry pro děti, píše texty o různých zajímavostech. Dlouhé roky pracovala na prognóze Českého hydrometeorologického ústavu. Těším se na zálety, když se ve studiu sejdou dvě meteoroložky, které baví nejenom meteorologie. A jsem zvědavá, kterými pěšinkami se bude náš rozhovor v záletech ubírat. Tak jsem moc ráda a díky, Dášo, že jste přijala moje pozvání.
1: Já děkuji za pozvání a přeju krásný den.
0: Stýská se vám po meteorologické každodenní praxi?
1: No, musím přiznat, že úplně nestýská, protože já vlastně mám těch činností kolem tolik jiných poslední dobou, že vlastně ani na to nestíhám myslet a že bych si každý den řekla, dneska třeba je zajímavý počasí, dneska bych tam chtěla být, tak to se mi úplně nestává, no.
0: Kterou meteorologickou situaci jste neměla jako prognostik ráda?
1: Tak já třeba jako na pozorování mám ráda bouřky, ale takový ty dny, kdy člověk opravdu neví, kde se to přesně vytvoří, kolik se toho vytvoří a kde přesně, tak a třeba volají zákazníci a chtějí vědět, jestli konkrétně u nich se to trefí nebo netrefí, tak tam ta zodpovědnost taková mě trošku doháněla k šílenství, protože jsem samozřejmě bych to chtěla říct každému co nejpřesněji, ale ne vždycky to šlo, no.
0: Pořád mi ještě vrtají hlavou ty meteorologické souvislosti, tak se jich ještě, když dovolíte chvíli, budu držet. V rámci prognózy Českého hydrometeorologického ústavu je několik druhů služeb, které zabezpečují ten denní provoz vlastně prognózy. Jedna ta hlavní, která se říká Ačko, která má zodpovědnost za tu předpověď pro těch nejbližších vlastně 24, možná 48, vlastně 48 hodin, pak ta střednědoba, pak ta dlouhodobá. Já se přiznám, že když padne otázka na dlouhodobou prognózu, tak vždycky cukám a utíkám. Jak jste to měla vy s dlouhodobými předpověďmi?
1: No to já taky, hlavně když chtěl někdo na začátku září vědět, jestli budou Vánoce na sněhu. To je kapitola sama pro sebe. Ale tak samozřejmě jsem každému říkala, že čím je to dál, tak i vlastně to musí každý vědět ze svých zkušeností, že čím je to dál, tak ty prognózy jsou horší a horší. A taky vlastně záleží hodně na situaci, která je. Mm-hmm. Tak sama přesně víte, že pokud mají fronta, tak se může zpozdit o půl dne, když je to za několik dnů předpovídaný, tak je to potom těžký třeba vědět, jestli půjde ráno nebo jestli půjde odpoledne a ten den vlastně může pak vypadat trochu jinak, než se to předpovídá. Zatímco když je třeba tlaková výše a stabilní počasí, tak se tomu dá věřit i na těch hodně dní dopředu.
0: Který region pro předpověď počasí v rámci Česka máte ráda a který vám připadá komplikovaný?
1: Tak komplikovaná třeba Vysočina, si myslím, no samozřejmě hory, protože tam třeba četnost přeháněk, když jinde třeba ani nejsou a tam se objeví. No a s kterým mám ráda, no tak já myslím, že nejlepší jsou asi západní Čechy a jižní Morava.
0: Západní Čechy a jižní Morava. Tak jižní Morava, protože je relativně plochá, a západní Čechy, protože vlastně máme celku detailní pozorování z těch blízkých států, z Německa, takže tušíme, jak se to tam provalí a pak při tom postupu třeba nad Českou kotlinu to může být komplikovanější, rozumím tomu správně?
1: Tak jsem to myslela, no, že vlastně na tom západě se to objeví většinou tak, jak se to čeká, ale pak co to udělá dál v rámci té republiky, protože se to nezdá, ale i na to počasí je ta republika docela velká, takže než to třeba dojde na její druhý konec, tak se to může změnit. No.
0: Tak Mariandová, bavíme se o meteorologii, ale hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru budou kvízy. Otázky, na které je třeba hledat odpovědi.

Dagmar Jandová, meteoroložka a pro nás pro všechny známá jako kvízová dáma, která o sobě sama říká, že mívala trému a teď už je to lepší.

0: horologii a kvízy. To, že jsme zvídaví. Já si myslím, že zvídavost je základní princip toho směřování do budoucna. Je to to společné, co máme teorologie a kvízy? Pro mě ano, pro vás?
1: No tak kam by lidstvo došlo, kdyby nebylo zvídavosti? No?
0: Tak buďme teď chvíli konkrétní. Jaká konkrétní kvízová otázka by vás napadla, když tady takhle spolu sedíme ve studiu? Zeptala byste se na něco, k čemu vás inspiruje to prostředí, ve kterém teď jsme?
1: Tady je to tak krásně obložený dřevem, tak by se třeba dalo zeptat, který typ dřeva je nejtvrdší a dát možnosti.
0: Ne, tak nejtvrdší typ dřeva, zkouším odpovědět.
1: Třeba s možnostmi, třeba lípa, jasan, smrk.
0: A vy jste neřekla eben. A já chtěla slyšet eben, protože nevím, proč jsem si myslela, že dřevo shodného jména, jako je skvělý moderátor a člověk Marek Eben, patří k nejtvrdším dřevům. Že jo? Já si myslím, on jak je vlídný a vstřícný, tak jeho jméno je zároveň symbolem tvrdého dřeva. A z těch možností, které jste mi dávala, lípa,
1: smrk.
0: Jasan bude nejtvrdší?
1: Já bych řekl, že jasan, no. Z lípy se vlastně hodně vyřezává.
0: Z lípy se vyřezává a jasanoví se dělají schody, že jo, aby se neochodili.
1: Vlastně. Jaký hokejky a takový.
0: Jo, vyda, no. Tak až budeme mluvit třeba jednou zase o mistrovství světa v ledním hokeji, tak si vzpomeneme na tuhletu otázku. No a mimochodem, tak já, když zůstávám u hokeje, měla jsem tu relativně nedávno brankáře Haška. Mm-hmm. A ptala jsem se ho, jakou rychlostí na něj letí puk v té bráně, víte to?
1: To teda netuším, ale to bude nějaký šílený číslo. Mm-hmm.
0: No. Já, jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo skoro 200 km v hodině. Tak to je velký randál a intuitivně neuhnout mi přijde hrozně těžký.
1: To je pravda, no. To já bych si asi typla ještě víc klidně, no.
0: Tak možná nás někdo opraví, kdo nás teď poslouchá a vyhledá tu správnou odpověď. My to možná uděláme do začátku dalšího vstupu, abychom nenechávali otázku viset ve vzduchu.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zatímco vy jste poslouchali muziku, my jsme s Dášou začali hledat na internetu rychlost, kterou letí puk při střele do branky od skvělých útočníků. To je prý až 170 km za hodinu a výjimečně může dosáhnout i 180 km v hodině. Kdy se Dáša Jandová ocitla na tenkém ledě při tvorbě kvízových otázek, když už jsme byli u toho puku a u toho ledu?
2: No tak například teď naposledy jsem dělala, to vlastně ještě ani nevyšlo, tak můžu posluchače nalákat, nevím, v uvozovkách nalákat, protože to není úplně jako nejlepší téma, to jsou taky ty opravdový zločiny.
1: Jej.
2: No. A tak vlastně lidi si žádali vydání kapesní kvízové hry na téma opravdové zločiny, no a tak jsem to zadání dostala, bylo to 300 otázek. A to teda musím říct, že to nebyla jednoduchá práce, protože vlastně vrtat se v těch zločinech a zločincích a sériových vrazích a podobně, tak to bylo hrozný. Byla jsem ráda, když jsem to dokončila.
1: A bylo tam něco v rámci těch zločinů, co jste jako fakt netušila a dozvěděla jste se to jenom díky téhle práci? Co jako překvapí, jak mýtus je třeba vybracet na tohle téma a podobně?
2: Dozvěděla jsem se spoustu věcí, které jsem nevěděla, protože tak ne, že bych se o to nezajímala vůbec, ale nejsem zase takový ten typ, co by poslouchal všechny ty podcasty o zločinech a čet všechny ty knížky. A že těch knížek je, to jsem teda koukala. Vlastně, když jsem si v knihovně scháněla a v knihkupectví, když jsem koukala, tak jsem viděla, že to je opravdu asi téma, který lidi zajímá hodně, protože toho vychází strašně moc. Takže když jsem si to četla, bylo to hrozný, no, tak radši bych to nevěděla, radši bych to všechno zapomněla.
1: Já rozumím. Kéž by nás takových věcí potkávalo v životě co nejmíň, ale vy jste se dotkla velmi příjemného tématu pro mě a to je návštěvy knihkupectví. S jakou knihou odcházíte, nebo respektive s jak velkým nákupem odchází Dagmar Jandová z knihkupectví?
2: Vzhledem k tomu, jak to vypadá u nás doma, takže jako v takový knihovně to, nebo v knihkupectví už to tam prakticky vypadá třeba v obýváku, takže už se musím krotit. Já knížky miluju, já od mala knížky miluju, já jsem vždycky hrozně moc četla. Myslím si, že i to je jeden z těch důvodů, že jsem teď tak kvízová dáma, protože já jsem opravdu četla všechno, co mi přišlo pod ruku. A vždycky prostě v knihkupectví jsem toho chtěla mnohem víc, než jsem si toho mohla dovolit. Mm-hmm. A vlastně teď tam chodím kochat se.
1: Co je teď takovou jako hlavní knihou, která je ve vaší nejbližší blízkosti?
2: No, to je těžko říct. Já na to čtení teď nemám ani moc čas. Ale já hodně čtu takový ty knížky o přírodě, prostě takový ty různý, jako o smyslech různých zvířat, živočichů a tak. A co se týče beletrie, tak jako nemám moc čas se do toho pořádně začíst. Protože dřív jsem třeba hodně jezdila hromadnou dopravou do práce a tak, a to jsem toho přečetla mnohem víc. A teď jak už jako jezdím pořád hromadnou dopravou, to jo, ale přece jenom prostě už toho času není tolik, no, nebo třeba musím i něco řešit, nebo někdy těch otázek, mám zakázku na tolik otázek najednou, že prostě sedím a i v autobuse si třeba do mobilu, nebo i si vezmu někdy notebook a dělám si ty otázky tam. Takže už na čtení není tolik času, no. Ale tak jako i dostanu se i k beletrii.
1: Dáša Jandová, posloucháte Zálety, mluvíme nejenom o kvízových otázkách, mluvíme o meteorologii a teď jsme se na relativně dlouhou dobu zastavili u knih. A za malý okamžik řeknu proč.

0: Potrapte svou hlavu. Kvízový souboj z lovkyni. Tak zní titul knihy, kterou napsala Dagmar Jandová, kvízová dáma, meteoroložka, která je se mnou dnes ve studiu Záletů. To asi nebude první kniha, že?
1: No, takhle knížka vlastně pro dospělí to je první. Mm-hmm. Já jsem vlastně napsala takový vzdělávací knížky pro děti, mm-hmm. už tři, pro firmu Albek, takový ty kouzelný tušce. Jedno je taková velmi obsáhlá encyklopedie pro školáky a další dvě jsou takový jako doplňkový v uvozovkách učebnice k přírodovědě a k prvouce pro děti na prvním stupni. Není to vloženě učebnice, ale jsou tam hlavně zajímavosti z těch oborů, které se děti v těch dvou předmětech učejí. Mm-hmm. A samozřejmě to bych nebyla já, aby tam ještě nebyly otázky, takže si tam děti můžou i dělat různý kvízy.
0: Přede mnou leží kniha, o které teď mluvíme. Mimochodem byl to dárek od Ježíška pro moje sousedy, pro jejich starší dceru. A když jsem se zmínila o tom, že vás budu mít dnes ve vysílání, tak jsem rovnou poprosila, že si ten ježíškovský dárek půjčím a že se domů vrátím s vaším podpisem v knížce.
1: Pracovala jsem na tom pár měsíců s tím, že teda samozřejmě jsem k tomu měla ještě jako zase jinou práci, ne, že bych to dělala denodenně, ale vždycky v takových jako, já mám vždycky totiž takovou jako náladu psací a někdy ji nemám. Mm-hmm. Většinou na mě přijde večer v 11, tak, takže potom je milý toto kazit a jít spát, takže píšu po nocích nejčastěji.
0: A málo spíte? A
1: jo, to taky no, ale tak někdy. No, asi pořád, ale já patřím k těm šťastným typům, co stačí málo spánku.
0: A věřte mi, Dášo, nebo ne, já jsem úplnou náhodou, a že tady náhody neexistují, v tom se asi taky shodneme, otevřela teď knížku a fakt jsem si to nechystala. Na stránce 35, kde jsou meteorologické pojmy v písničkách, a tam já bych teda byla úplně marná. Tak můžu citovat. Který studený vítr, často doprovázený silným sněžením a specifický pro Severní Ameriku, jde v písni Jiřího Grossmana z Vichřicí?
1: No. Když jde blizár z Vichřicí.
0: Ano, jo, pravda.
1: Já sám jdu vánicí.
0: Výborně, děkuju. A co zakryje všechen spěch v písni Vánoce na míru Evy Farné? Tak tam jsem úplně marná.
1: No, to bych řekla asi sníh, ale...
0: Dobře, listu.
1: Je fakt, že u tohohle třeba, já jsem si tam hledala, já jsem totiž na hudbu takových těch 60. let, aha, až 80. To já miluju, českou hudbu starší. A tu moderní už to není taková sláva, takže, ale zase jsem nechtěla, aby tam byly jedno, co to znám já. Typu, já nevím, Jiří Suchý, Valdemar Matuška.
0: Jo, vzpomeňte na Valdemara Matušku, jak se jmenuje píseň, no, ve které vláha padá na vlasy, je odplakaný počasí. No, zase jsem marná. Dáš?
1: Mrholí.
0: Mrholení, dešťové kapičky nebo kapky vody menší než dešťové kapičky, vysvětleno meteorologickou terminologií. Dobře, tak tady se asi chytím. Ve které písni skupiny Činasky se zpívá Hustě sníží, Klikatou a dlouhou k cestu krájíme krok za krokem. No tak to je jasně naše podkrkonošské Vrchlabí. A ještě, promiňte, na tohle se musím sama najít odpověď, pokud se mi to podaří. Déšť protěl blesk, ozářil tvář, osvítil líc. To jsou počáteční slova písně kapely MIG 21. A zase nic. Dobře.
1: Zvolna kalhotky si sundej.
0: Fakt.
1: Nebo ono z toho je kalhotky si sundej teda jenom.
0: Co nebo kdo nás obul do bačkor v písni Olympiku, taky jsem se narodil bos. Zdeněk mi do sluchátek říká Mráz, máme ho v archivu? Kýve hlavou, tak si to poslechněte.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Tak Mariandová, meteoroložka a kvízová dáma, a možná kvízová dáma a meteoroložka, ale to je vlastně jedno. Když se občas dívám na vaši soutěž, tak že bych si říkala, tyjo, jako budu hrát naplno, anebo občas někoho nechám postoupit. Ale četla jsem v nějakém starším rozhovoru s vámi, že vlastně to z člověka tak nějak vyletí a že vůbec v tu chvíli jako za toho druhého nepřemýšlí, protože je to prostě hra.
2: No, je to hra, no. My jsme tam prostě lovci a jsme tam od toho, aby jsme předvedli co nejlepší výkon. A je to těžký samozřejmě, no. Člověk to může přát těm soutěžícím, jak se, ale stejně prostě hraje, protože je tam od toho, no.
1: Za kterou odpověď, kterou jste kdy dala na jakoukoliv kvízovou otázku v těch předchozích soutěžích, které jsme tady jmenovali AZ Kvíz, Riskuj a podobně, jste na sebe pyšná do dneška?
2: Já nevím, jestli to teď dokážu dobře vysvětlit, ale v AZ Quiz jsem jednou dostala otázku na piano nobile, což je nějaký patro, takový jako, říká se tomu vznešený patro na nějakých zámcích a v takových palácích a takhle. A bylo tam PN, ale jsem si vzpomněla piano nobile. A tomu, že tenkrát tam se mnou ještě byl jako tatínek se podívat, nebo vlastně on tam taky soutěžil, ale ne v tom stejném kole jako já, takže tam seděl. A pak říkal, teda piano nobile, to jsem nikdy neslyšel. A úplně byl na mě pyšnej on tenkrát, tak to mi uvízlo v paměti, no.
1: A vaše dcery, je na nich vidět, že je to baví taky? A nebo už jako jakákoliv otázka, kterou jim položíte?
3: Ano, nevím, byla. Jako jednoduché odpovědi, které dostáváme od svých dětí.
2: Ne, tak oni jsou dost hraví, takže je to baví, no. Dokonce už jako víc než dřív jsou se mnou ochotný hrát nějaký ty deskové hry, třeba který jsem nedělala, nebo... To je těžký, protože já už jsem jich dělala tak strašně moc a vždycky dostanu vzorek, takže doma většinu toho, co máme, tak jsem dělala já, ale tak člověk se taky nepamatuje úplně všechny odpovědi, protože když mám do něčeho udělat 16 otázek na nějaký téma, tak prostě si musím hledat nějaký zajímavosti, vyhledávat na internetu nebo v knížkách nebo tak. Takže si nemyslím, že bych odpověděla 100% otázek ve hře, kterou jsem dělala já. Ale jo,
1: a to je to zábavnější, toho, kdo s vámi hraje.
2: Jo. No, tak jako já myslím, že já jsem na ně taky jako pyšná, protože si myslím, že na svůj věk mají taky dobrý přehled.
1: Kolik jim je?
2: Ty jedny budete 16 a jedny je 11. No a myslím si, že jako si vedou velmi dobře.
1: Budou humanitně nebo přírodovědně založené?
2: Tak ta jedna je strašně šikovná na matiku.
1: A matfyzačka, meteoroložka?
2: No, víme, to je ta mladší. Ta starší teda ne, že by nebyla, ale prostě ta mladší opravdu jako vidím, že ten potenciál je tam asi velký. No. No a ta starší zase hrozně moc čte a miluje divadlo a vlastně obě dvě mají rádi hudbu, takže zpívají. Tak mám z nich radost.
1: Je fakt, že vlastně kvízy pro mě a moje blízké i kamarádky, se kterými pravidelně jezdíme na podzim na kola obytným autem, tak mě kvízy dokáží zkrátit cestu. A to jako limitně zkrátit cestu. Prostě nekonečně krátká se mi zdá cesta, já nevím, z Prahy do Innsbrucku, když mě někdo krmí kvízovými otázkami.
2: No, tak to věřím. No, já si myslím, že takových lidí, a mám i zpětnou vazbu, že takových lidí je dost, ať už vlastně třeba si berou do auta ty kartičky z těch různých her a jen si tam čtou bez nějakého plánku, kde by postupovali, ale prostě jen ty otázky, anebo i vlastně s tou knížkou, tak to mám zpětnou vazbu, že se lidem líbí a že to hodně takhle využijou třeba i na nějakých různých prostě posezeních s přáteli a tak. Tak to mám z toho radost, když to slyším. Půl noc

0: S Dagmar Jandovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Studiem se ozývá smích, což je vždycky dobré znamení toho, že je ta správná pohoda. Co musí být v té špatné odpovědi tak, aby po ní ten odpovídající sáhnul, pokud ho máme tou jakoby nesprávnou odpovědí ulovit?
1: Tak pokud ho máme ulovit, tak něco, co je jako matoucí, no, co se třeba člověku plete, nebo...
0: Jasně, pernamentka, permanentka...
1: No, ne, ale tak jako třeba, já řeknu příklad, třeba když dáváte otázku na to, kdo namaloval nějaký obraz, tak když tam dáte ty možnosti, že je třeba z úplně jiného období, tak se na to nikdo nenachytá, ale když tam potom dáte, že to nakreslil buď Manet, nebo Monet, nebo Pissarro, nebo jo, tak takhle, že to je všechno ze stejné doby, nebo Renoir, jo, tak vlastně... To není zábavná otázka, že jo, ale potom, ale prostě, ale zase je matoucí, protože člověk ví třeba, z jakého je to období, ale vytáhnout toho správného člověka je pak těžký. No.
0: Byl nějaký moment tvorby nebo vystupování v pořadu Na lovu, který byste si jako zopakovala ještě jednou, který byste znovu chtěla zažít, nějaká radost, která tak spontánně přišla?
1: No, já bych si třeba zopakovala letošního Silvestra, protože jsem tam byla za Marge Simpsonovou. A hrozně se mi to líbilo. Hrozně mi bylo líto, když jsem pak ten kostým ze sebe musela sundat.
0: Rozumím. No, tak když se řekne Simpson, tak já vidím kumuly, že jo? Co vidíte vy? Jaký druh oblačnosti vidí Dagmar Jandová? To ve znělce prostě, když někomu nemůžu popsat, jak vypadá kupovitý mrak kumul, tak mu řeknu Simpsonovi. Víš, to jsou ty mráčky ze Simpsonu. Tak pojďme na poslední otázku dnešní záletu. Klade ji umělá inteligence. Mimochodem dnes jsem v jednom rozhovoru s kolegyní meteoroložkou se dozvěděla, jak moc už umělá inteligence pomáhá v modelování v předpovědích počasí. A co všechno už umí určité modely, co se týče umělé inteligence do budoucího vývoje počasí, napočítat, zapracovat. Otázka, kterou má umělá inteligence, Dagmar, pro vás. Když máte před sebou novou otázku k vízu nebo novou meteorologickou vízu, co vás víc vzrušuje? Hádanka, která vás nutí přemýšlet, anebo předpověď, kterou je třeba rozlousknout?
1: Teď už asi hádanka, nad kterou je potřeba přemýšlet, no. To je prostě můj život, mě to prostě strašně baví. Jak ty kvízy vyrábět, tak vlastně mě vlastně na tom lovu i strašně baví to hrát, jo. Pro mě to není jako práce, že tam jdu do práce a dostanu za to nějaký peníze, já tam prostě jdu zahrát a hrozně mě to baví.
0: Gamblerství vlastně ten v tom nejlepším slova smyslu, že jo?
1: Myslím, že to máme takhle všichni lovci. A protože nás vlastně taky vybrali, protože to z nás cítili, že jsme takový nadšenci.
0: Může na kvízových otázkách vznikat závislost?
1: No, já myslím, že jo, já myslím, že já ji mám, to docela těžkou.
0: Je to ještě jedna otázka umělé inteligence, která mě docela baví. Zní, v kvízu rozhodují vteřiny, v přírodě trpělivost. Kde se vám přemýšlí nejlépe? Tak v noci to už jsme říkali, no, že fungujete v noci. A kde?
1: A kde? No, já si jako na přemýšlení vyloženě potřebuji ticho, no. Takže já si myslím, že kdybych měla šanci dělat třeba ty otázky nebo odpovídat někdy v noci v lese, tak by to bylo úplně ideální, což se mi teda samozřejmě nikdy nepoštěstí, ale asi tak. No, já miluju les, prostě ráda chodím do lesa, kde je ticho, jenom prostě zpěv ptáků a žádný auta a takhle, takže to, kdybych si měla vybrat nějaký prostředí, tak určitě tohle.
0: Tak já jsem si dnes zase rozšiřovala obzory a byla jsem v příjemném prostředí ve studiu Českého rozhlasu s Dagmar Jandovou a moc si přeju, Dášo, aby vás to nadšení, které máte pro práci, kterou děláte, nikdy nepouštilo, protože my čtenáři, posluchači, diváci to vždycky oceníme. Já osobně určitě děkuju.
1: Já moc děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli opakovaným krádežím kabelu mají vlaky mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou zpoždění. V Hejnicích pokračují opravy mostů po předloňských povodních. Odpůrci dálnice D35 chtějí, aby stát změnil její trasu územím Českého ráje. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
2: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá, lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Koryt se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
0: Protože ale k vandalismu nedochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat. Hejnice opravují 3 mostky po předloňských povodních. Rozvodněná směda v roce 2024 poničila pilíře mostů. Náklady na tuto etapu oprav jdou na zhruba 1 000 000 korun a většinu zaplatí stát. Práce by měly skončit za měsíc, dodává starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: V úvozovkách výhoda tohoto letního sucha je pro stavbaře to, že teče tak málo vody v řece, že jim to nedělá komplikace při její betonáži a armování, takže oni tohle sucho vlastně v tuhle chvíli opravdu v úvozovkách vítají.
0: Koalice spolků SOS Český ráj vyzvala stát a ředitelství silnic a dálnic ke změně trasy dálnice D35 Českým rájem. Spolek požaduje, aby místo severní trasy přes chráněné území byla vybraná jižní varianta. Případná změna by ovlivnila i budování úseku dálnice D35 mezi Turnovem a Úlibicemi. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu. Informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měl vstoupit v platnost v září.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno, jen výjimečně skoro jasno. Nejnižší noční teploty 17 až 14, v údolích při slabším větru až 8, ve frýlandském výběžku 20 až 17 a na horách 13 až 10 stupňů. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 32 až 35 stupňů. Na horách naměříme 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní, uzavírka platí až do konce srpna. A v Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka platí až do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Hrůza nám napsal a děkuju za ten dotaz, protože taky si člověk není občas jistý a to, pro co je v médiích s češtinou každý den. Zdravím vás a mám dotaz, jak je to v poslední době s často používaným slovem rukojmí. Náš češtinář nás samozřejmě tehdy v 60. letech minulého století velice proháněl ve správném užívání každého slovíčka. Pokud si pamatuju a myslím si, že ještě zatím paměť slouží dobře, tak slovo rukojmí bylo a je podle vzoru stavení a nikdy to nemohlo být jinak. Bohužel v poslední době, a to i v Českém rozhlase nebo v České televizi, slýchám a vidím napsané rukojmích, což podle mě nemůže být správně a na mé hlavě stávají vlasy hrůzou, ačkoliv jich mám tam již poskrovnu, píše pan Hrůza. Pan Hrůza je vtipný a vy ho potěšíte s tím, že ho podpoříte v tom, co napsal?
2: Doufám, že ho potěším, i když ho nepodpořím.
1: To jsem zvědavý, co řeknete.
2: No, ono to slovo rukojmí je vlastně dost extrát. Jednak je to podstatné jméno, které se skloňuje jako přídavná jména. To je jedna zvláštnost. A jednak patří do skupiny těchle mužských životných podstatných jmen, která jsou obourodá. Takže funguje v ženském i mužském rodě. A navíc v téhle úzké skupině slov úplně vyniká slovo rukojmí, které může mít i střední rod. O tom středním rodu mluví pan posluchač.
1: Takže ta rukojmí, ten rukojmí, to rukojmí.
2: Ano, a to rukojmí je podle vzoru stavení, jak píše pan posluchač.
1: No.
2: A nebo může být v ženském rodě, to pak skloňujeme jako paní, ale může být i v mužském rodě a to je ten případ, který pana posluchače tahá za uši, totiž je to jako typ Jiří, ale protože Jiří se obvykle skloňuje jen v jednotném čísle, tak si můžeme pomoci tím vzorem Jarní. A tam máme potom ty koncovky bez rukojmích.
1: Takže když si řekneme, že jsou to muži a chceme použít 7 rukojmích.
2: Je to v pořádku, můžeme si ten rod opravdu vybrat. Zkrátka máme na výběr.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, Které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na Pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohleto?
2: Tohleto je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
1: U nás deratizace každý druhý den, jo. Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako, jo?
2: No, no.
1: A ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
2: Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti dám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je, blbej fort.
1: No, skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás opustil.
4: Jo, vlastně, pardon, omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano, no. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: Že a zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: Jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. Ta nemoc by se měla vlastně objevit objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažnosti. Vážné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to
2: Depak.
0: Sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl proč, mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co vydává.
0: Věřit,
2: a dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano, tak
2: to
0: na koho
2: znamená
0: se obrátit?
2: Určitě ne. A tady se

0: píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tuhle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a je jí 73, takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie, potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
1: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Paní to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jaké množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějak jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit nebo vysledovali jste nějaké potíže. Že souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejtamovou na naší telefonní lince.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu, když beru jenom čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ano. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadáme jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: Děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Je to pravděpodobně, je to... Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek, mi vela jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat, beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano, ano.
3: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: při obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, jako když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nespomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: No, virózu žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam
3: no,
1: měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já
1: moc...
3: jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě proto říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurozu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajtamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajtamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste říkala 1.01,
2: ano, je to na tu bezva, neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečný množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprve nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pravdělu na neurbatý. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii, no, tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo ano? volá a kdo se ptá v této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha, určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Jo? Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochá, Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků, takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů a ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkal, ještě jednou to místo, na které se ptá. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano.
0: Znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se, tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
3: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
6: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
7: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
8: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
7: Pár, který se nebál plnit si sny, Dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno jsme objevili na úpatí Lužických hor.
8: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
7: A takový život bychom přáli všem.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
8: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
7: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
8: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
2: Zlatá láska.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den, já vás zdravím.
9: Těším se. A vy budete Hana?
10: Na vás určitě, já jsem Hanka.
9: A tady jde Jirka, dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý den.
9: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
10: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
9: Vy tu máte i rybníček na zahradě.
10: No jo, to je práce mýho syna.
9: Z kapry.
10: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
11: Společnýma silama. Syn vždycky přiveze od někud, přitáhne inspiraci. A
9: tuhle přitáh odkud, někde z Asie? Ne, máte tam i Budhu?
11: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to, pak to tady doinstaluje.
9: A kdy probíhá krmení těch koi kaprů?
10: Každý den.
11: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme, tak
9: no jo, dva. Ty bláho.
11: Ty největší, ty jsou desetiletý.
9: To jsou teda velryby už skoro.
11: No.
9: A to je jenom na okrasu nebo i jako?
11: Na okrasu.
9: Jenom na okrasu, dobře.
11: Pojďte se podívat. No. Puťa, na.
9: Jakou to má příchuť, ty granulky? Chutná jste to?
11: Kocourovi chutnají, když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourovi chutnají, jo.
9: Tak prosím vás, milí posluchači, byť to vypadá, že začal hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
10: To je nádherná, moc krásná.
8: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.
7: Jejich láska začala 13. září 1970. Tehdy se oba zapsali do tanečního kurzu.
8: Jiří s účesem jak slavný Elvis Presley si ji vybral jako dívku, které se rozhodl věnovat malý dárek.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
10: Já vím, že jsem dostala od tebe nějakou látku. Ne?
11: Ne.
10: Tak to už nevím, člověče.
11: To mi poradila maminka moje. Takový hezký, hedvábný šátek, takový tohle z toho. No. Tak jsem mi to zabalil. Co? A
10: co
11: Anička říkala, no, co já budu nějakýmu tamhle s klukovi nějakýmu, já nevím jakýmu, jo. Tak mě, ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem hned cestou domů zbaštil do toho medvídka. A
9: láska prochází žaludkem.
11: Tak to je v životě.
10: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
9: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla i na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
10: O klukovi, no. Tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě. To se mi líbilo a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn. To nebyl nikdo, ani já, ani on, ale taková je normální zlatá střední cesta, jak se říká. A tak jako nic, byl mi prostě sympatický, no.
11: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
9: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
10: No, To nevím, jak to, jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátký sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
11: Mě bylo tak líto, to si nemůžete představit, na první schůzce. Ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu. No. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohleto člověk pamatuje z toho mládí. Jo. Lady Hamiltonová se to jmenoval ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím, jo. Ale tohle to ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje. No. To byly zážitky, byli jsme mladí. Začali jsme se zamilovávat do sebe. No.
9: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
10: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku, no. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne. A ta láska je tam hned, tak nějak postupně, no. Tak byli jsme hodně mladí. Jak řekla, taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
9: Kolik vám bylo?
10: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
9: Kdy přišla první pusa?
11: Po první prodloužení, když byla první prodloužená, ale pravá zase tě domů.
10: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, jsme přišli. Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou hroznou. A ty jsi mi dal pusu a já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
11: Šok, to byl šok.
10: Byl to šok.
9: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
11: Zase jako při tom prvním rande, jak zakopla, když jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná. No. A nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh, prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těchto letech.
9: Jirka byl první?
10: Měl první. Právě, no. Tak jako, no ne, jako prostě byla to ta doba, no, že dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
9: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
11: Obrovský štěstí jsem prožíval. Že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme od jak živa vždycky všecko spolu, sport, pak byla motorka, chlapská klučičí touha, jako mývá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no a přijel jsem před barák ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal dupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se. A
9: je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa? A
10: jo, je to příjemný, jo. Je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
11: Já jsem byl rozumný, jo. Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hlavně když jsme jeli spolu. No. Bylo to hezky, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v této době, tak když se vracíme myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem dětí, to všecko tohleto.
8: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
7: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiří

0: běhlo ten začátek.
1: Jo. To si nechte vyprávět.
0: To nechám.
1: Byli jsme domluveni, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď, až budeš střízlivej. No a přišel před barák, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že?
0: Jirka se stydí ještě dneska, to vidím.
2: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, potíří na jedno dáme a tohle stá, říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, já jsem se koukal na ho, říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klaněl jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to. No, děda a její rodiče byli moc hodný, no. Jako pan táta jako říkal, hele, přišel zpozdě a tohle z toho, přijď zítra a tohle, jako bylo to.
1: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
2: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle z toho, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no, tak.
0: Co vám tou hlavou běželo, ano, Hanička se bude vdávat, Jiří se bude ženit? Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, a nebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
1: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. Byl hezky ostříhaný. No a takový jako, bylo to hezký, těšili jsme se.
0: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
2: To proběhlo doma, v tom před tím odjezdem na ten výbor, že jo. My věřící nejsme, tak jsme obřad v kostele neměli, takže v České Lípě tam na radnici, no a velká radost, těšení, že už budeme spolu a tak dále a těšení na ten budoucí další život.
0: Co z toho obřadu si, kdo z vás tak hodně pamatuje? Je to taková ta hlavní myšlenka nebo nějaká zajímavost, dojem, emoce?
1: Bylo to hezký, no.
2: Hledajte takovou perličku. Kamarádovi jsme byli na svatbě, jo. Se ženila tohle z toho, zved závoj nevěstě, dali pusu a zase ji hodal dolů zpátky.
1: Takže takovýhle ty problémy, to jsem řešila, říkala jsem si, aby tohle to dopadlo v pořádku, aby...
2: Dostal jako... jsem malinkatý školení, no.
3: Dopředu.
2: Na kterej prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
0: Zvládnul to.
1: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako tancovalo se tam.
2: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinká, to 4 muzikanti jsme měli, profiky, no, hezký to bylo. No.
0: Kolik hostů?
2: 80.
1: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
2: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, když jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle stonou a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Jsme to společnýma silama zametli a jsem Haničku bav do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál ke stolu a byl oběd, zábava.
1: Bylo to hezký, v té hospodě to vyšlo docela hezky, no. Pak jsme akorát brzo utekli, víte? Jsme se na sebe těšili, svatební noc.
2: To já nevím, kolik mohlo být, pod večer 9 hodin nebo 8.
1: 10 no. Asi.
0: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
1: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.

0: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no a svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
1: A ta svatební noc, jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy, bylo to jak pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tradic a jak jste to prožívali vy?
2: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme toho využili, že taťka nebyl doma, tak...
0: Byl na svatbě, no. Ještě byl na hostině.
1: Jako nechali vám noc úplně volnou?
2: Jo. Ustali jsme tam sami, no a... Víte, já nevím, kdy taťka přišel.
0: Až dojde, no jistě byla... S maminkou a s babičkou byli... Už ani si nepamatuju, kde nocovali.
2: Taky nevím vůbec.
1: Je ta noc... Teď nemyslím jako takový, ale je ta noc v něčem jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
2: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě ten...
0: Radost a štěstí, no. Radost a štěstí tam probíhalo v hlavě prostě.
1: Dostali jste nějakou radu ohledně tohoto třeba, jak ten život spolu prožívat i od rodičů?
2: Akorát ta maminka mi říká, dělejte všechno spolu. Jo, takže se snažíme. A když to děláte spolu, je to ta poloviční starost, jo? Tak když by byl na to člověk sám, tak je to taková velká starost. Když na to jste dva, tak je to, jak se říká, poloviční. Aspoň si to tak cítím, nebo to myslím.
1: A ta radost dvakrát větší?
2: A dvakrát větší radost, když jsou to ty dva lidi. No.
1: A pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí, je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplňují, anebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli. Co je lepší? A jak to funguje u vás?
2: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran, takže já jsem taková v něčem tvrdší. Táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je, ale myslím si, že se jako doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
0: Je to o tom chtít. Když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu, na ničem jiném manželství není. Protože prosazovat svůj názor prostě, no aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje nikdy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dychtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany a Jiřího Horbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
2: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
4: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
5: To je nádhera. Hele, Ani.
3: To je krásný.
5: To se nebude používat.
3: To se
5: nesmí šáhnout.
6: Na hrníček může.
4: Zlasu.
3: I zlatá láska, no to je krásný. To byl mým vystavený.
4: No, láska, zlatá svatba, ne, zlatá láska, je tam napsáno.
3: Krásný.
6: Tak.
3: To se nebude používat.
6: Proč? A co se s tím bude dělat?
4: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
3: Bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
4: No tak to v každém případě.
6: A teď ta druhá věc, ta, která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
3: Ty brďo.
4: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAP rádio. Reklamy.
3: Vem to mě zvládat, asi jo.
6: Čudlik jako čudlik. Ale lepší příjem.
4: No.
3: To je super. To jsem nečekala nic takového.
4: No, jsem velice překvapený.
6: Jak to máte od Petra z Carmen? Chcete jim něco vyřídit?
3: Že je moc obdivujeme, já je mám moc ráda, jak Petra, tak Carmen.
4: A jejich
3: dceru, Teresku. To prostě milujeme, prostě ty máme moc rádi.
4: Velmi sympatický lidi, jako herci taky samozřejmě, prostě obdivujeme je, máme rádi.
3: Máme moc rádi, jsou to fajn lidi.
6: Jako vy.
3: Děkuju.
2: My obdivujeme vás a moc si ceníme vaší otevřenosti.
1: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu, ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
2: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
3: No tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od dcerku přišli. Protože Česká Lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
6: A to jste věděli dopředu nebo až po?
3: To jsme věděli dopředu, jo. To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice, nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30 kg, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce. Jo? No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala. No a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu. Prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prej praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě a ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
4: Je to bojovnice, je vitální, dcerka, jo, je to...
3: Dcerka je tvrdý.
4: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no, a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů prostě o 180 stupňů.
6: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera bojuje takhle o život, co to s vámi udělalo, co se odehrálo?
3: Mě to neřekli, neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka, že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že jo, tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
2: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
1: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7metrová vlna.
2: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
3: Jako jednou pořádně bála teda, to jsem byla z toho úplně moc. Já jsem měla nejdřív hrozný stek, pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala, no a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
6: Kdy přišla úleva?
3: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem, takže to byla fakt úleva, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No. Já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No. No, bylo to.
6: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, že jo?
3: Tak. A stačí vteřina, halejte, a máte to, jak se říká, odbitý, no.
4: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál. To jako praskla jí cysta, měla cystu na vaječníku a praskla jí cysta. Respektive v dobrým doktor Dušek ji vyšetřil a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ono se to střebá, protože si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní. Jo. Mě obdala v noci a to šla na záchod, to prostě se mi sesypala, ale já jsem se na to vzpomněl a to, a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi litra půl krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no, a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
6: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli, nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
4: V tu chvíli, Patriku, jsem si to uvědomil. Prostě. Když se člověku někdo složí v náručí a to prostě je v limbu je mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mého hlediska to tak bylo. No.
6: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
3: Určitě, určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou mysl do hlavy, no a tak nějak hodně podpoří. A ta podpora je velmi důležitá v manželství, protože když jste na všechno sám, tak je to na bačkoru.
4: Je to tak? A člověk to prožívá víc a intenzivněji, čím je starší. No. má radost z toho a váží si toho, že jsme se dopracovali spolu, vychovali děti, všecko, že máme dobrý zázemí životní. Můžeme se jeden na druhého spolehnout. Už má člověk větší rozum, než je starý.
6: Má?
3: No, trošku to musím krotit, protože náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkala, že byl vždycky celý život po těch motorkách toužil, tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, kup tátovi motorku, teď celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo. A tak mu ji kup. No tak oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No, na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
4: Tady končí legrace. Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice pokorný.
6: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
4: Jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku, jo. Tohle z toho, tady mám štěstí své.
6: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
3: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen. A mám radost, že... Akorát mám strach.
4: Co dodat? Řekla všechno. Chápu jí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po směch. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No v podstatě já jsem to navrhnul. No.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje. Jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby, se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky, na voříšky ujíždíme. To ujíždíme oba. Salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, nějaká, nebo na zahradě, takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no, jako já rád se motám v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád i pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí jít dol, jo, ale dříve, jsem byl mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravý mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno. No, mám radost z toho, že se usmívá, jak se vyspala. Takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne souma, že chrápu, no, tak se zase na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového, no, i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu, zavři oči a to, a používám to takhle, no.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči. Brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normálno, jak bych to měla říct. Žádný tyhle ty francouzáky, to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak, jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky.
5: To taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila, to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no, podstan.
4: To není sport, Měli jsme nafukovací čluny, jezdili jsme na člunu.
5: Jezdili jsme na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku. Normálně ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, no, kruhy, jo, kozu.
3: Společně, už jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas nějak v koleni píchne a takový věci a tohleto, no.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad, a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to... Chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hruběj, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no. Tolerance a věření, prostě to je, bych řekla, základ. Jo. A dělat to všechno spolu.
3: Čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No v dnešní době, když jsem na všechno sama, jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek. A je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takovej chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když jak jste se ptal, když přijde ráno do kuchyně a vidí to na očích, jak je zářej očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi. Když mě veme kolem ramen, tak je to fajn, dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmout, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že si ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 630 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
3: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
3: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské Přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
5: Budeme-li počítat tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
3: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
6: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými dvěma týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
7: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Korit se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Selanské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mě uvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No, tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: Tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuji jeho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce. A ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini, MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C, no, O, C, C, to by mohlo být... Aha, zkrátka okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 14.

0: dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
1: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
2: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
1: No, tak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchá, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
2: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
0: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
1: Okamžik. Aha. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
2: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
1: No, tak koukejte se.
0: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
1: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
2: Ano.
1: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ješkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
2: Nevím.
1: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
2: Máte na to doklady?
1: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
2: Já jsem to

0: zničil.
1: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
2: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
3: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil tak rád na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celulózka není, petrolej není, lesní panství není a velkostek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chajm rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tíhle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zaválel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát A nebo se chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan Bonhomme byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil. A pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Ja. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo, můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, Kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, když ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá: pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek a pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunk, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunk, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunk zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu: člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel: proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala. Já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí: pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houtek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houtek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: právě o to, umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: chci způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste s klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma Jak jsem se postavil na vlastní nohy? Kdy to bylo a co tomu předcházelo? Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy vdovský důchod, siročí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je více jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané. Ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvany. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než Vlašský ořech nebo tak nějak, a nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat, ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc a ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství. Tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let. Takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam vydělal snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo. A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště, asi 2 roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lanškrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupným, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopa, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupný, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lanškrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdnin, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu 3x do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku, vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, nějaké opíjení, A dal jsem si prostě řízek a takovou tu českou klasiku.
0: Mm-hmm. Takže vy jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel, kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
1: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař číšník, obor v Hranově. Bohužel to už neexistuje, udělali z toho jídel u mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
0: Lumíre, ano, no? Já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
1: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
0: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
1: No, potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako číšník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně. Ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník. A já jsem z toho neměl nějakou obavu.
0: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji. A dobrou noc.
1: A hlavně se líbil, no.
0: Líbil, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak jo, taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
0: Na vlastních nohou, téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem, tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: S dalším příběhem na téma Na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči a na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebíčky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla vlastně na... No to mi udělal největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No tak já už jsem se to naučila 18, když jsem... No a 19 už jsem uměla všechno, no. Studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: Teď, to zní skoro jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči a teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hura.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14 a teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech. A teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně svedu.
0: Chtěla jste se dokázat jako, sama sobě, co dokážete?
1: No, dokázat sama, no, co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou.
0: A
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František bez...

0: jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donucení okolnostmi vaši vrstevníci, o tom můžete promluvit už po písničce kapely Elán.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školního roku mi bylo nějakých 14 a něco, protože tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na školy a tohleto.
0: Takže to bylo někdy v 80. letech.
1: Hele, to bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel

0: na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jsem o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 letech na internát, jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, helejte, hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, že tam byli vlastně pokoj pro dva lidi. Mm. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. Mm. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, kteří už tam taky byli, jako na nějakou zvěř v zoologické zahradě, jo. No, hejte, no, hrozný, no.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouf, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. Hmm. No a z toho internátu vlastně po půroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodnej moc, no. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem zjedil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
1: No teď se trefil zebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když jí bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně z vesnice, já jsem ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze. Aby mohla být v Praze, protože ona je Prahou posedla. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak si říkal, v háji, jo. Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo.
0: No, dělal jste si starosti, to je vcelku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenkrát ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, jo? Já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělá mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu. Dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu a já jsem na ní tak hrdý. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdý táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No, asi ne. Takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam nevím, jestli, no a ona asi na to rádio mození, a to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je, ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo, já jsem jezdil po montážích a potom mě chytil to řízení, takže jsem vlastně celý život, do dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že jsi se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám nenavedl řeč, jo.
0: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
1: No máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
0: Samozřejmě.
1: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte je do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem si jel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečně.
0: Já jsem vděčný.
1: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
0: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí nevím sice...
1: Jezdí.
0: No, ano, výborně. Jezdí,
1: no.
0: A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
1: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to je, napíšu.
0: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
1: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otálili s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900. To je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Robert, zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako,
0: promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože
0: ano.
1: V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mít nebudu. Jo, to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama obdověl a to je teď hodně složitý a strám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okolo ohněm peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice. Protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, ty horší jak vaření. No, ty horší to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klnova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování, nevím, o tým asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem, to jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji, něco opíšete z občanky, ale taky všechno, ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte, číslo je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě?
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě na hlasitý poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně. Mám kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct něco jiného.
1: Se mezi tím jako rozvedli.
0: Mm-hmm.
1: No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže
0: říkám, u vás no, doma nepanovaly zrovna idylické poměry, můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu.
0: Vy mě opravdu neslyšíte,
1: no, a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to máme já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obněkčilo, že jsme se mohli jako dát dohromady. No ale byly to krušné začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kolonně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak ty už 50 synovi. No a dcera tak přes 30. No tak jako, že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchý, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se trhl jaksi od rodiny a podobně, že. A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my, tak to bylo teda opravdu nejhorší krutý.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy, tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové. A já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si řekla, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. A tak jsem to říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí? A co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, úplně něco jiného, nového.
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Ano, žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to já si na vás napíšu kontakt, protože asi víte, jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni. Všem od srdce to moc přeju. Ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc. Sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu, jako ta, která to udělala v roce 1990 taky?
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načal ji Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju, tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900 nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/lomítko/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu? O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako mýho vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro no, hory, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě. No,
1: tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady, a nastěhovala jsem se k manželové mamince. A to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky. A teď jsem přišla do dřevěné chalupy. Což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku. A všechno, teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce, tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici, no i tak jsme se tam zabydlovali, no ale něco bylo prostě, hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchýní nepohodli a já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkal, prosím, že nejezdí, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku. Než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel. No, v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila. Takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, takže nepřišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem natahovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, aby se mi tam neposmívali, vždycky se mě smáli prý, hele, koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským hantecem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekrační.
0: O tomu já rozumím, ze mě si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako já jsem to tam brát z gruntu a ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak No nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už jsme se postavili na
0: vlastní. Potom už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano, jo, ano.
0: No já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: No, to jsem ještě chtěla říct, nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak někdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to se říkám. Obš pohádky, obš babičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Naschledanou.
0: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/Linka. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/Linka a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování se, to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odstěhovala, a manžela jsem toho prvního, měla 8 rok stačí, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu, do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyň, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Uh-huh. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet? Pane Borku, on vzal nůž, já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až. Já, protože jsem nemusela se vdávat, já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu a ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte.
1: No a tak jsem se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, že jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů ke mně, k nám domů. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou, neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla. No, takže on teda, měli jsme strýce, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožínku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově. A takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli. Tak to byl můj začátek. No,
0: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně v Rožínce.
1: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude, takže ten má byt 3-pokojové v Líšni. Dcera prostřední, ta má 52, tak ta má postavený barák v Černé Hoře a vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, dokázal, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka. Takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, ten byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000. A tak to prodali a postavili si barák. A mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
0: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 50-60 lety?
1: Ne, pan Borko, si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí,

0: Vonička.
1: No, tomu říkám hezká práce. Voňavá. Ludmilo, no? Moc krát vám děkuju, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
0: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
1: Děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/linka. Je tam okýnko, vypište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodiny,

0: Rakovičovského hnízda postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán, posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to byl akorát chlás, cigára a karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Prosím?
0: Tatínka jste nepoznal?
1: No akorát na potře jsem ho viděl jednou, ve vojenství. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco, a nemohl jsem tam mít v roztrhaných kalotech a botech, jo, prošlapanej. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí, tadyhle důchodkyní, že jo, ze sklepa přes 7 pater nahoru. A po 20 dnech jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti koni, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, já říkám, ten svetr byl do něj zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesl jsem ho domů, oblíknu jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak vzala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
0: Takže u vás to má opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky. Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
1: Tak. Kde jste? Tak jsem se sebral, My jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlači a tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo. Tak tam byla a tak jsem za sebou třísnul těma dveřma a jak jsem byl asi rozčílený, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
0: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to známé, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
1: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném vagónu. Jo. Pak jsem tam našel nějakého pejska, tak se tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
0: Tady znamená kde?
1: Ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
0: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.
1: Ne, pohodě. Ne?
0: Dobrý.
1: No. A akorát jdu toho koktám teďko, no, protože jsem trošku rozhozený.
0: No tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
1: No musel jsem chodit do školy, že jo, ze školu zaplať pámu, že to zase zvedlo zpátky, takže známky zaplať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autovachrýnkem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel, bohužel, chtěl jsem být autama, že jo, tak jsem šel na autoklempířinu. No a tam jsem se akorát za 2 roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
0: No tak, vy jste na to měl 2 roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, Jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
1: No, tak nějak asi v kostce je to tak, no. Dneska budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocný, zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant. A on říkal, parkante jeden, až bobo, až se chytí volantu. Jo, tak ty už setnu ruce prej.
0: A čím se živíte tedy? Dnes?
1: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel po řidičák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou. Auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, jo. No. Tak se říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
0: No. Já jsem si říkal, o čem je řeč.
1: Já to nemám rád, tu elektroniku, no. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a furt funguje.
0: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
1: Že jo, no já to jo, říkám taky.
0: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
1: Jo, díky.
0: Dobrou
1: tak
0: noc.
1: Jo, taky dobrou noc a to přeju všem.
0: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Koneckonců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na blízku,
1: i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
2: Já vás taky všechny zdravím i ti nespáče.
1: No zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
2: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárnem, víte, tak to v spánku už moc nepotřebujeme. Aspoň já ne, já se půjdu tajnou hodinu a jenom jít tam na WC. Takže,
1: no tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
2: No tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem dva té rodiče, tam můj největšinou slávu, jsou oba dva dám do posprty. Ale byli jako hodně, maminka tam byla šetrná a prefulitá velice. Ta díky mamince se mě naučila dobře vařit, ona byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak to. To je kousíček od Velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila. To byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko. Se dala do Karolinky. Tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té Velké.
1: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří ano. Třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
2: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si jako byl v tom družstve, bytovém družstvu, jak to bylo, dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak... Dnes po 5 měsících známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává moje rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No já miluju od malička děti a kočky.
1: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se odstěhovala, jste se předpokládám za manželem?
2: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla shodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, kde se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky, to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně už byli manželé, když jsem přišla do Zlína. A děvčata na internátě mě říkali, sakra, už si toho chlapa ven, když se tady táhá takovou dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
1: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
2: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnou. A měli jsme to pár metrů, ale asi ta naše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a...
1: No, omni a vinci tam mohli.
2: Tam manžel ten byt, už ten mě dostal, no takže že po třech letech dostali na jízdí svahy, jsme dostali 2pokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
1: No, tak jste měla ulehčený start.
2: Takže mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
1: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
2: Nejtěžší, nebo manžel byl zaměstnaný, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. To on věděl proč. Protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak že jako cukala hlavou, to já jsem věděla, že to je z toho, jako vidíš, to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je vlastně na blázinec. To se směju, ale opravdu to. Takové lidi tam bylo víc.
1: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb. Že jo?
2: Ne, já jsem tam našla kamarádku, s kterou se přáteli do dnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přibíjet klenky. Já jsem se ráno zbudila a už je byla nadělaná. Říká manžel, já jdu do práce, já jsem přibíjela.
1: Byť jsem pracovala celou noc. Jo.
2: No, takže...
1: Paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Je to dobrý, no.
1: Děkuju.
2: Tak přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
1: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky a dobrou noc. Naslyšenou.
2: Taky mějte hezky, dobrou noc.
1: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tedy ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Zanedlouho. A co teď? Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě dvě spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky, jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší bracha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v úvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano.
0: Že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu to jednoduché neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně vy jste to říkala, 69. Ano, moje chyba, 69. Ano, ano. Takže no, to vlastně no, ještě no, na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák, no tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzně.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních,
0: no
1: našel
0: letišti.
1: Si tam jako manželku, no, takže zůstal tam a asi nechtěla,
0: teď jsem sentimentální,
1: aby tam byl úplně. Sám a nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia, tedy bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dále.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat. Ano. To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka třeba, vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit ví a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem i psala, že jsem je vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako, teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se že si to jako zúročilo.
1: Že uročilo, ano. Ano, že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství,
1: ano,
0: na manželství.
1: Přesně,
0: a
1: ano,
0: další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám moc krát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma Na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Mějte se pěkně a zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v úvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesi. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde placuje?
1: V Ypsilonce.
2: Zda má hodinu?
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Ano, správně, správně, ano.
4: Ano.
3: Konec vlády jednoho Lábuse.
5: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
6: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
5: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kaisera, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec vystudoval architekturu, ale malování bylo velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letce, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se te mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na devítiletce takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vytřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam pidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala a říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena a říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té devítiletce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Takže bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem, všichni dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: dove mi trascino? Devo rispondere!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pssst, jau, vrazi, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
2: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu. Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
2: Mámo, flek!
3: Červená!
2: Flek!
3: Zelená!
2: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
0: Ta píše... Ta píše...
2: Tušky Kohinor do celého světa.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, než jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
9: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
9: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc takové jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už to takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl takový docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že

0: koně, tak to jsem se, toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
1: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
2: Vy ještě nespíte? Ale honem koukejte už chrápat.
3: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
1: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
0: No, tak to je tak... Každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak...
4: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
0: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceruli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když jsou po ulici a my to budeme, že furt tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
1: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je?
6: Co?
5: Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo, kdy dneska se dostal, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře a on říkal, že měl mít ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkuste se o to. Co?
7: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo na... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžatá a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řekl, udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila. Hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař.
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby on teďka měl zvět, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk, jo, ano.
3: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně to... A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zved žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zved. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo,
4: já myslím, jako nebyl
3: jsem. Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně?
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
4: A ty
3: to...
4: bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takto složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všecky a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout,
3: vy? Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
4: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. o prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točil v Hošticí tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku bylo, kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
7: Promluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
6: No, a dál?
7: Dál už nic.
6: Tak se na něj šla blbě.
7: Tak sedě na něj sám, když seš tak, mě už to nebaví.
6: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašlím a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nám zbude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
8: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
9: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
11: Voloviny.
9: To si teda pište.
11: Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
9: Ale já se tam říct nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě?
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
5: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem připravený v těch 100 dole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábus, a když jsem mi to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
14: Bude, ještě k tomu nahá, ukaž, co tam máš.
13: To je právě na aerobik, to zřímá. A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
15: Ženský, jsme tu pro Itálii, ne pro hostice.
16: To od stále čumáku je celá vesnice.
17: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
16: No jo, no, musíte tam je nahý.
17: Cože, nahý, to to byla zkouška.
16: Nahý jsme tam nebyli.
17: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to
18: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
17: V gumátách a s vídlem a z vás žádné jítel nebondli.
19: Holky, já jdu domů. Ať ti tam jdou ty mladý na
16: správně.
17: Dostanete za to prémě, tak o co jde?
19: Če nechají!
17: Ne, domluva, to ne, to pozor, to ne.
18: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
17: To jsme si to rozuměli teda, tak hole. Gabino, Popovaš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
19: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
15: To... Je to prémít, ať se zvykne záda.
17: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku,
19: Nebylo tohle, to tady nebylo.
20: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
17: Se zblázili, nebo co? otevřete! Žensky! Slyšíte?
2: Pusťte mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo! Tomu chlapci snad ten snad nebo život!
17: Otevřte!
1: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
5: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zde troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Korn má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad. Což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce. Navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no, to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zás?
3: Když mi seženeš céčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj?
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: Od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tohle bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No ještě se vysmějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. Tohle. No, tak.
6: Nechte to.
5: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikrát to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkala.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde? No.
5: Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál, no.
6: Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Neruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku... dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
9: Prosím vás, už vypadněte! Já za chvíličku letím do studia!
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Poslíšte,
6: vy byste to mohl vědět. Prý si Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No, vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak benčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře posadený hlas, víte?
9: Tak už budeš stříkat!
6: Patr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání!
6: Odřu,
9: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuniďánku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, v patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měška to?
9: Ano! Paní Houdová!
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Koldu, jde na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, že jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem asi doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.